0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: A s nimi po hodině opět Láďa Jakub. Doprava v Brně je dál vzhůru nohama. Nastoupit musí policie. Zdravotní situace v Luhačovických lázních na Zlínsku se uklidňuje. A na pole u středočeských Hořovic navezli kamiony odpadky z Itálie. Výsledky víkendových obecních voleb byly odpoledne vyhlášené ve sbírce zákonů. Vyšly spolu se sdělením, a to o zvolení 5 senátorů už v prvním volebním kole. Dopravu v Brně kvůli rozsáhlým kolonám na některých křižovatkách řídili a zřejmě dál budou řídit místo semaforů přímo policisti. Město od pondělí ochromuje uzavírka pisáreckých tunelů a tunelu Hlinky. Potvrdila nám to i policejní mluvčí Petra Hrůzová.
2: Dnes ráno jsme vypnuli na některých brněnských křižovatkách semafory a řídili jsme dopravu sami, aby byl provoz plynulejší. Předpokládáme, že budeme dopravu řídit v ranní špičce i nadále. Jsme připraveni zasáhnout také v odpolední špičce, pokud to bude potřeba.
1: Problémy mají být až do 20. listopadu. Situace by se měla ale výrazněji zlepšit až po znovu otevření tunelů. Zdravotní situace nakažených lidí v lázních Luhačovice na Zlínsku se postupně uklidňuje. V lázeňském léčebném domě Praha nepřibývají nové případy gastroenteritid vyvolaných noroviry. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje tam proto zrušila pokyn k dodržování protiepidemických opatření, který platil už od července. Hygienici v zařízení od července evidovali 202 případy onemocnění. Na pole poblíž Hořovic na Berounsku navezli v létě kamiony 180 tun drceného plastového odpadu. Jednoho z řidičů se podařilo zadržet přímo ve chvíli, kdy náklad vysypával. Zjistilo se, že nelegální odpad pochází z Itálie a doklady k němu jsou sfalšované. Případem se tak zabývá policie. Odpad se během měsíce podařilo převést na přechodné místo, odkud bude vrácený do zahraničí. Marie Stáňová z krajského odboru životního prostředí Středočeského kraje si myslí, že by se měl změnit zákon o odpadech.
3: Kraj by dostal oprávnění a nejenom vlastně šetřit na místě, ale také, aby mohl udělovat sankce a pokuty a vybírat je a dostávat je do svého rozpočtu.
1: Likvidace skládek, u kterých není známý pachatel, by měl podle Středočeského kraje podporovat Státní fond životního prostředí, a to z poplatků za ukládání odpadu. Česká pošta uvede už za pár hodin do prodeje novou poštovní známku s motivem lanovky na komáří výšku u Krupky na Teplicku v Krušných horách. Známka z emise technické památky stojí 31 korun a vyjde v nákladu 380 tisíc kusů. Lanová dráha vede z Krupky na vrchol komáří výšky, kde stojí i horský hotel. Trať dlouhá 2348 metrů je nejdelší sedačkovou lanovkou v České republice. Do provozu byla uvedena v roce 1952 a funguje celoročně. V roce 2013 byla prohlášena za kulturní památku.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Nad ránem bude místy pršet, teploty spadnou mezi 10 stupňů až 4 stupně Celsia, na Moravě a ve Slezsku může i mrznout. Odpoledne čekáme oblačno, místy zase déšť, teploty od 8 na horách do 18 v nížinách.

vše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš.

Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let. Ale i hity legend pop.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Porucha vládního Airbusu komplikuje českou podnikatelskou misi v čele s ministrem dopravy. ŘSD otevřelo novou křižovatku u východu České Chrudimy a ústavní soud se zastal ženy, která na místo dlužného výživného dostala od otce dvou společných dětí luxusní BMW. U zpráv vás vítá Láďa Jakub. Porucha vládního Airbusu komplikuje českou podnikatelskou misi v čele s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem a viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy Radkem Špicarem v Azerbajdžánu, Kyrgyzstánu a Kazachstánu. O rozbitém letadle odpoledne informoval Špicar na síti X. Vedoucí tiskového oddělení ministerstva dopravy Filip Medelský nám potvrdil, že letadlo má blíž nespecifikovanou poruchu a není schopné dál pokračovat v letu. Delegace teď k přesunu využije pravidelné linky mezi státy. Předseda Senátu Miloš Vystrčil k tomu v presklubu Frekvence 1 řekl.
2: Ta letadla jsou zastaralá a že pokud chceme dělat diplomacii z hlediska rozšiřování našeho obchodu a získávání dalších kontraktů i prostřednictvím vládních představitelů, případně i prostřednictvím zástupců parlamentu, tak by bylo dobře, kdyby sloužila a byla funkční. Já s tím nepočítám, že bych otevíral otázku nákupu letadel. Já dneska spíše otevírám otázku, jestli náhodou, když podnikatelská delegace a přijde třeba s předsedou Senátu odletět do Vietnamu nebo na Tajvan, zda vůbec to letadlo mi bude poskytnuto. To je dneska problém, aby jsme vůbec letět mohli.
1: Celý preskup s Milošem Vystrčilem a Jakubem Weinlichem si poslechněte na webu frekvence1.cz. Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo 3 nové větve mimo úrovňové křižovatky u Medlešic na Chrudimsku. Díky nim lze ve všech směrech najet či sjet z obchvatu Chrudimy na původní silnici na Pardubice i křižující silnici ve směru na Vestec. Ve čtvrtek zprovozní silničáři most v Hodkovicích nad Mohelkou na severovýchodě Čech nad silnicí první třídy 35. Víc dodala mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: Vzhledem ke stáří mostu a rozsahu poškození jsme se rozhodli pro demolici původní konstrukce a výstavbu nového mostu. Stavební práce začaly letos v dubnu a vyšly na 72 milionů korun.
1: Most starý 53 roku muselo ŘSD zbourat a postavit tedy nový. Ústavní soud se zastal ženy, která na místo dlužného výživného dostala od otce dvou společných dětí luxusní auto BMW X5. Protože ale muž čelil stíhání pro podvod, orgány činné v trestním řízení vůz zabavili, prodali za 573 tisíc a peníze zajistili k pozdějšímu uspokojení nároků poškozených. Žena marně žádala o uvolnění peněz. Justice chybovala, když se nezabývala dopady zvoleného postupu na děti a jejich materiální zabezpečení. Znovu tedy rozhodne krajský soud v Českých Budějovicích, plyne z nálezu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Nad ránem bude místy pršet, teploty spadnou mezi 10 až 4 stupně Celsia nejčastěji, ale pozor, na Moravě a ve Slezsku může být i 0. Tak se teple oblečte, pokud vyrážíte nad ránem ven. Odpoledne pak čekáme oblačno, místy zase s deštěm a teploty od 8 na horách do 18 stupňů v nížinách. Frequency.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: A s nimi po hodině opět Láďa Jakub. Doprava v Brně je dál vzhůru nohama. Nastoupit musí policie. Zdravotní situace v Luhačovických lázních na Zlínsku se uklidňuje. A na pole u středočeských Hořovic navezli kamiony odpadky z Itálie. Výsledky víkendových obecních voleb byly odpoledne vyhlášené ve sbírce zákonů. Vyšly spolu se sdělením, a to o zvolení 5 senátorů už v prvním volebním kole. Dopravu v Brně kvůli rozsáhlým kolonám na některých křižovatkách řídili a zřejmě dál budou řídit místo semaforů přímo policisti. Město od pondělí ochromuje uzavírka pisáreckých tunelů a tunelu Hlinky. Potvrdila nám to i policejní mluvčí Petra Hrůzová.
2: Dnes ráno jsme vypnuli na některých brněnských křižovatkách semafory a řídili jsme dopravu sami, aby byl provoz plynulejší. Předpokládáme, že budeme dopravu řídit v ranní špičce i nadále. Jsme připraveni zasáhnout také v odpolední špičce, pokud to bude potřeba.
1: Problémy mají být až do 20. listopadu. Situace by se měla ale výrazněji zlepšit až po znovu otevření tunelů. Zdravotní situace nakažených lidí v lázních Luhačovice na Zlínsku se postupně uklidňuje. V lázeňském léčebném domě Praha nepřibývají nové případy gastroenteritid vyvolaných norovirem. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje tam proto zrušila pokyn k dodržování protiepidemických opatření, který platil už od července. Hygienici v zařízení od července evidovali 202 případy onemocnění. Na pole poblíž Hořovic na Berounsku navezli v létě kamiony 180 tun drceného plastového odpadu. Jednoho z řidičů se podařilo zadržet přímo ve chvíli, kdy náklad vysypával. Zjistilo se, že nelegální odpad pochází z Itálie a doklady k němu jsou sfalšované. Případem se tak zabývá policie. Odpad se během měsíce podařilo převést na přechodné místo, odkud bude vrácený do zahraničí. Marie Stáňová z krajského odboru životního prostředí Středočeského kraje si myslí, že by se měl změnit zákon o odpadech.
3: Kraj by dostal oprávnění a nejenom vlastně šetřit na místě, ale také, aby mohl udělovat sankce a pokuty a vybírat je a dostávat je do svého rozpočtu.
1: Likvidace skládek, u kterých není známý pachatel, by měl podle Středočeského kraje podporovat Státní fond životního prostředí, a to z poplatků za ukládání odpadu. Česká pošta uvede už za pár hodin do prodeje novou poštovní známku s motivem lanovky na komáří výšku u Krupky na Teplicku v Krušných horách. Známka z emise technické památky stojí 31 korun a vyjde v nákladu 380 tisíc kusů. Lanová dráha vede z Krupky na vrchol komáří výšky, kde stojí i horský hotel. Trať dlouhá 2348 metrů je nejdelší sedačkovou lanovkou v České republice. Do provozu byla uvedena v roce 1952 a funguje celoročně. V roce 2013 byla prohlášena za kulturní památku.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Nad ránem bude místy pršet, teploty spadnou mezi 10 stupňů až 4 stupně Celsia, na Moravě a ve Slezsku může i mrznout. Odpoledne čekáme oblačno, místy zase déšť, teploty od 8 na horách do 18 v nížinách.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Porucha vládního Airbusu komplikuje českou podnikatelskou misi v čele s ministrem dopravy. ŘSD otevřelo novou křižovatku u východu České Chrudimy a ústavní soudce zastal ženy, která na místo dlužného výživného dostala od otce dvou společných dětí luxusní BMW. U zpráv vás vítá Láďa Jakub. Porucha vládního Airbusu komplikuje českou podnikatelskou misi v čele s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem a viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy Radkem Špicarem v Azerbajdžánu, Kyrgyzstánu a Kazachstánu. O rozbitém letadle odpoledne informoval Špicar na síti X. Vedoucí tiskového oddělení ministerstva dopravy Filip Medelský nám potvrdil, že letadlo má blíž nespecifikovanou poruchu a není schopné dál pokračovat v letu. Delegace teď k přesunu využije pravidelné linky mezi státy. Předseda Senátu Miloš Vystrčil k tomu v presklubu Frekvence 1 řekl.
2: Ta letadla jsou zastaralá a že pokud chceme dělat diplomacii z hlediska rozšiřování našeho obchodu a získávání dalších kontraktů i prostřednictvím vládních představitelů, případně i prostřednictvím zástupců parlamentu, tak by bylo dobře, kdyby sloužila a byla funkční. Já s tím nepočítám, že bych otevíral otázku nákupu letadel. Já dneska spíše otevírám otázku, jestli náhodou, když podnikatelská delegace a přijde třeba s předsedou Senátu odletět do Vietnamu nebo na Tajvan, zdá vůbec to letadlo mi bude poskytnuto. To je dneska problém, aby jsme vůbec letět mohli.
1: Celý preskup s Milošem Vystrčilem a Jakubem Weinlichem si poslechněte na webu frekvence1.cz. Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo 3 nové větve mimo úrovňové křižovatky u Medlešic na Chrudimsku. Díky nim lze ve všech směrech najet či sjet z obchvatu Chrudimy na původní silnici na Pardubice i křižující silnici ve směru na Vestec. Ve čtvrtek zprovozní silničáři most v Hodkovicích nad Mohelkou, na severovýchodě Čech nad silnicí první třídy 35. Víc dodala mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: Vzhledem ke stáří mostu a rozsahu poškození jsme se rozhodli pro demolici původní konstrukce a výstavbu nového mostu. Stavební práce začaly letos v dubnu a vyšly na 72 milionů korun.
1: Most starý 53 roku muselo ŘSD zbourat a postavit tedy nový. Ústavní soudce zastal ženy, která na místo dlužného výživného dostala od otce dvou společných dětí luxusní auto BMW X5. Protože ale muž čelil stíhání pro podvod, orgány činné v trestním řízení vůz zabavili, prodali za 573 tisíc a peníze zajistili k pozdějšímu uspokojení nároků poškozených. Žena marně žádala o uvolnění peněz. Justice chybovala, když se nezabývala dopady zvoleného postupu na děti a jejich materiální zabezpečení. Znovu tedy rozhodne krajský soud v Českých Budějovicích, plyne z nálezu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Nad ránem bude místy pršet, teploty spadnou mezi 10 až 4 stupně Celsia nejčastěji, ale pozor, na Moravě a ve Slezsku může být i 0. Tak se teple oblečte, pokud vyrážíte nad ránem ven. Odpoledne pak čekáme oblačno, místy zase s deštěm a teploty od 8 na horách do 18 stupňů v nížinách.

0: sexuální hračky.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, leverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
3: Hledáte kvalitní ojetý vůz, u kterého víte, co kupujete? Arval.cz, přední poskytovatel operativního leasingu v České republice, přichází s nabídkou více než 1000 prověřených ojetých vozů. Vozy s jasným původem a známou historií. Mladé ojeté vozy ve skvělé kondici. Vyberte si z více než 1000 prověřených vozů a jeďte s jistotou. www.arvalauto.cz. Ojeté vozy, kterým můžete věřit. Více než 1000 prověřených ojetých vozů najdete na www.arvalauto.cz.
4: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Krásné středeční ráno zprávy a Lucie Černá.
2: Dobré ráno, sněmovna dnes asi přehlasuje Pavlovo veto nových pravidel zaměstnávání úředníků státu. Soud začne projednávat případ čínského občana obžalovaného ze špionáže. D1 na Brno blokuje nehoda dvou kamionů. Sněmovna dnes bude znovu rozhodovat o zákonu, který usnadní výměnu státních úředníků. Koaliční většinou zřejmě přehlasuje veto prezidenta Petra Pavla, který se obdobně jako opozice obává zejména politizace státní správy. Hlava státu vrátila poslancům k opětovnému posouzení také doprovodnou novelu, která má mimo jiné zrušit pravomoci prezidenta k vedoucím stálých misí u mezinárodních organizací. I tuto předlohu vládní tábor s největší pravděpodobností potvrdí. Ode dneška až do 23. října je možné podávat na správní soudy stížnosti na zvolení některého z kandidátů v letošních obecních a senátních volbách. Výsledky voleb schválila státní volební komise v pondělí. Podle ministerstva vnitra se neobjevily systémové problémy. Soud se ale už třeba řešil volby v Moldavě na Teplicku, kde tamní starosta vyškrtl 22 lidí ze seznamu voličů. V Karviné chce zase podat neúspěšné hnutí SPD návrh na přezkum voleb. Skupení Kladeňáci chystá stížnost kvůli extrémní odchylce výsledku v jednom okrsku. Soud v Praze dnes začne řešit případ čínského občana viněného ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. Obžaloba může vinit z toho, že jako příslušník čínské rozvědky přecestoval do Česka, kde se u ministerstva zahraničí akreditoval jako zahraniční novinář čínského deníku. Krytí podle obžaloby využíval k tomu, aby v souladu s pokyny zahraniční zpravodajské služby sbíral politické i ekonomické informace a mapoval vlivové prostředí. Muž čelí obžalobě z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku. Hrozí mu až 5 let vězení. Češi senátu věří, zpochybňují ho spíš politici s autoritářskými sklony, kterým vadí, že je někdo může kontrolovat. V presklubu Frekvence 1 to řekl předseda senátu Miloš Vystrčil.
3: V současné době změření, která byla provedena v červnu tohoto roku, je důvěra 43%. Více než poslanecká sněmovna a více než vláda. Je pravda, že někteří, zejména bývalí nejvyšší ústavní činitelé a v minulosti i současní poměrně vysocí ústavní činitelé, senát neustále spochybňovali a spochybňují. Tak jsou to většinou lidé, kteří mají takové, bych řekl, autoritářské sklony. To znamená, vadí jim, když někdo prověřuje, zda se rozhodují správně, zda navrhují správné zákony.
1: Celý Presklub si už teď můžete poslechnout na našem webu. Lékaři u papeže Lva 14. diagnostikovali zhoubný nádor plic. Pozdě večer o tom podle agentury Reuters informoval Vatikán. Při operaci v římské nemocnici, která dopadla dobře, mu odebrali dolní lalok pravé plíce. Papež se má zotavovat přibližně týden. Fotbalisté pražské Slavie prohráli ve druhém utkání ligové fáze Ligy mistrů na hřišti Sabahu Baku 0-2 a čekání na výhru v evropských pohárech prodloužili na 17 utkání. Na tříbodový zisk v nejprestižnější klubové soutěži čekají dokonce už 21 zápasů. Pražané se navíc stali vůbec prvním českým týmem, který v dosavadních 13 pohárových duelech s azerbajdžánskými soupeři prohrál.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnešní ráno je zamračené a taky deštivé. Teploty jsou ale oproti minulým dnům vyšší. Drží se mezi 10 a 5 stupni. Přes den očekáváme zataženo až oblačno a místy dál slabý déšť nebo přehánky. Během odpoledne pak začne od západu srážek ustávat a místy bude až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů. Na horách bude kolem 8.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: A D1 teď blokuje nehoda dvou kamionů.
4: Nehoda dvou nákladních aut na dálnici D1 u Vráže zpomaluje provoz ve směru z Prahy do Brna. Na 30. kilometru zůstává průjezdný pouze levý pruh. Délka kolony dosahovala před malou chvílí 1 kilometr, zdržení 10 minut. Opatrnost radíme řidičům na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna na 218. kilometru. Před odbočkou do Rousínova překáží osobní auto s poruchou motoru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
2: A přesně 5 minut po 6. hodině už startuje na Frekvenci 1 středeční ráno s Lubkou a Mirunou.
5: No tak prosím tebe.
2: Miua!
1: i ty Miruno, to je jak Meduna.
5: Meduna.
1: Meduna.
5: Miruna, no.
1: Miruna, Meduna.
5: Tak, přátelé, hezké ráno, s datem 14. října, my si dáme za chvilku dnešní dávku horoskopů, samozřejmě nějaký ty fóry, pokud máte něco v záloze, klidně můžete posílat.
1: 736-300-444 a čeká vás také kvíz, aby jsme se ráno tak trošičku probrali. Chytrej, jak rádio dneska, bys měl být chytrej ty, vy?
5: No jo, no, tak hezké ráno.
1: Dobré jitro.
0: A Lubka Ponížilová.

0: Hezké ráno, 6 hodin, 11 minut, tak za chvilku už fóry, to jsem tady zmiňoval.
1: Ano, teďka horoskopy, ale ještě předtím si pojďme upřímně říct, že dneska se nám nechce.
0: Mně se nechce teda spíš.
1: Takhle, já myslím, že všem se nechce, ne, ale... že by se nám nechtělo tady jako v práci nebo v rádiu, ale jako nechce se lidem dneska vstávat, protože ale unavený počasí.
0: Teď jsem ti to chtěl říct, jestli jsi všimla, jak to svádíme na to počasí.
1: No.
0: Dneska je takový ospalý počasí,
1: ale není?
0: Šéfe. Mně se nechce nic dělat.
1: Není, podle mě je, když se na to podívej, venku prší, je takový to pošmourno, takový ten podzim, dokonce jsem si dneska uvařila čaj s sebou.
0: To je pravda.
1: Do termosky.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Dobré ráno, vítejte u středečních horoskopů. Dnes je den standardů. Svátek slaví Agáta a Háta. Blahopřejeme. Slunce ve vahách upevňuje současný vztah, ale luna ve štíru zkresluje problémy. Vaše představivost nezná meze a patrně budete trochu nervóznější. A co čeká váhy? Můžete očekávat všechno možné, jen ne klidný den. Výrazně vás ovlivní okolí, ale nakonec to zvládnete. Štíři, můžete trochu zápasit s citovou nevyrovnaností. Děláte z komára velblouda. Střelci, vaše reakce jsou neuvěřitelné. V rekordním čase dostojíte svým slibům. Není vám lhostejné, co si o vás blízcí myslí. Kozorozi, dnešní dojmy budou mít rozhodující vliv na vaši náladu. O partnerskou harmonii se postará

Pozorujte, než konejte. Rad si vsadíte len na rozum a pozitivní přístup, určitá trpělivost se vám vyplatí a neuděláte chybu. Lvi, dnes se nespoléhejte na štěstí, ale dobrou přípravu. Podle všeho budete pod drobnohledem nadřízený a ne všechno vám bude pochuti. Pany, systematicky pokračujete ve svých plánech, ale ve vztazích můžete narážet na názorové střety. Raději nic neriskujte, hledejte rovnováhu mezi prací a láskou. Milí přátelé, vaše dnešní pocity nebudou zcela jednoznačné. Vezměte si ponaučení z toho, co se vám před časem vymstilo. Úlevu naleznete v něžném obětí, která nepotřebují další slova. Přeji úspěšný den, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: značek týdne za skvělé.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.
3: Hledáte kvalitní ojetý vůz, u kterého víte, co kupujete? Arval.cz, přední poskytovatel operativního leasingu v České republice, přichází s nabídkou více než tisíce prověřených ojetých vozů. Vozy s jasným původem a známou historií. Mladé ojeté vozy ve skvělé kondici. Vyberte si z více než tisíce prověřených vozů a jeďte s jistotou. www.arvalauto.cz. Ojeté vozy, kterým můžete věřit. Více než 1000 prověřených ojetých vozů najdete na www.arvalauto.cz.
4: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
5: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
6: Znáš ten zvuk? Šustnutí pytlíku. A najednou je v místnosti ticho, protože všichni jedí. Oříšky v lahodné čokoládě, nadýchané křupky a sneky. To jsou dobroty, u kterých dost prostě neexistuje. To jsme my, Poex. Z Velkého Meziříčí až k tobě domů. www.poex.cz

0: slaví Agáta. Nijak to ale nesouvisí s forkem, který tady pro tebe dneska mám.
1: No tak pojď.
0: Hleda, že by se dotyčná jmenovala Agáta. Na druhou stranu, proč ne?
1: Aha.
0: Doktor mi řekl, že se mám začít starat o svoji váhu. Dneska jsem z ní už třikrát utřela prach a zítra ji vezmu třeba do zoo.
1: Do zoo, tak to je hezký.
0: Taky na mě každý ráno bliká v koupelně.
1: Já jsem ji schoval pod skříň.
0: Mě se tam nevejde.
1: Jo, mě, já jsem udělal maximum pro to, aby se tam vešla. A když se občas chci zvážit, jaký musím vyndat jako nohou, abych se náhodou nemusel ohnout.
0: Jo, jo,
1: a ono
0: jo,
1: to nejde.
0: Jo. A já vždycky ráno koukám na tu váhu a říkám, ha, tady se někdo večer vážil, protože je otočená o 90 stupňů, než jaký mají vám já.
1: Aha.
0: Mě to hrozně rozčiluje.
1: A to poznáš podle toho, kdo má večer blbou náladu, ne?
2: Frekvence 1.

0: Krásné středeční ráno na frekvenci 1. No krásné. Umím si ho představit hezčí.
1: Pak, jako že by bylo v posteli třeba.
0: Třeba, jo, no. Tak co se toho počasí týče, tak dneska je opravdu tak nějak jako unaveně, pošmourno, zataženo, deštivo. Ale nebojte, v průběhu dne by se to mělo vybrat. Odpolední maxima mezi 13 a 18 na horách okolo 12.
2: Milý deníčku.
3: Máte vysavač, pračku, myčku. A přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B pro pocit dokonale čistých zubů. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Noci jsou pro mě čím dál těžší. Před spaním se mi hlavou honí ošklivé věci. Nemám žádné kamarádky a připadám si úplně opuštěna. Chci si někam schovat a brečet, aby mě nikdo neviděl. Ale psst, nové mámě to neříkej. Mám strach, že mě přestane mít ráda a opustí mě jako ta minulá.
4: Pomozte traumatizovaným dětem. Podpořte SOS Dětské vesničky.
5: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50, lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
1: Teď je přesně 6:30, jsou tu krátké zprávy, Lucie Černá.
6: Dobré ráno, sněmovna v prvním čtení podpořila mimořádnou daň na rafinerie. Reaguje tak na růst marží. Vybírat by se měla za letošní a příští rok. Za letošek by měla vynést 5,5 miliardy korun. Daň se má vztahovat na firmy s celkovými příjmy nejméně 2 miliardy korun ročně a příjmy z rafinerské činnosti a alespoň 50 milionů korun. Dopadne tedy zřejmě jen na dva podniky, a to na rafinerie v Kralupech nad Vltavou a Litvínově. Banky a stavební spořitelny v září poskytly hypotéky za téměř 35,5 miliardy korun. Ve srovnání s loňským září to znamená pokles o 6%, proti srpnu se ale objem hypoték zvýšil o 3%. Úrokové sazby v průměru stouply na 5,1% ze srpnových 5%. Spojené státy rozbily síť, která pomáhala severokorejským pracovníkům v IT krást identity a podvodně získávat zaměstnání v amerických firmách s cílem vydělávat peníze pro KLDR. Zatkli dva Američany, kteří čelí obviněním z podvodu prostřednictvím elektronické komunikace, praní špinavých peněz a krádeží identity. Obviněno bylo dalších 14 lidí, z nichž 10 působí v Číně. České fotbalistky si na mistrovství světa nezahrají. Ve finále baráže podlehly Skotsku 2-3. V odvetě dvojzápasu v Glasgow sice dvakrát vedli, ve druhém poločase ale se dvěma hrubými chybami nabídly Ostravánky možnost otočit výsledek. Ani tentokrát tak Češky nezlomily letité čekání na premiérovou účast na velké akci.
2: Frekvence 1.
7: Doprava.
6: A ještě míříme na silnice.
7: Nehoda dvou nákladních aut na dálnici D1 u Vráže zpomaluje provoz ve směru z Prahy do Brna. Na 30. kilometru zůstává průjezdný pouze levý pruh. Délka kolony dosahovala před malou chvílí 1 kilometr, zdržení 10 minut. Opatrnost radíme řidičům na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna. Na 218. kilometru před odbočkou do Rousínova překáží osobní auto s poruchou motoru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
1: A 6:30, hezké ráno.
0: Krásné ráno, tak na Zlínsku mrzne, píšete nám na 736-304-444. Tak je pravda, že ono to vždycky trvá ten den, když to dojde z Čech na Moravu, vzhledem k tomu, že včera bylo mrazivé ráno, ale vlastně včera mrzlo i na Moravě, protože myslím, že jste psali právě tam někde od Ostravy, od Karviné a tak.
1: Teď už to bude furt.
0: Teď už to bude pořád, no, tak jak jsme se bavili o tom.
1: Imrvére.
0: Imrvére. Ale to je z němčiny, ne? To se říká podle mě v těch... krajích, kde byly Sudety.
1: No jasně, no. A já jsem toho spoustu zapomněl. Moje babička tato používala teda, ale jako imrvére furt.
0: Imrvére furt. U nás se říkalo kosn, což si myslím, že je taky o tamtuť, že no. Jo, jako skříň. Tak přemýšlím, co ještě říkala babička. Ona říkala rozhorák, ale to si myslím, že...
1: To asi nezní úplně německy.
0: To asi nezní úplně německy. No. Víš, co to bylo?
1: Ne.
0: To nevím, jestli si vůbec vybavíš, že to existovalo. Jak byly starý madrace, takový ty, já nevím, jestli byly žíněný, nebo no. Jestli byly slaměný, nebo jaký. Prostě taková ta klasická madrace.
1: Žíněná madrace. Prošitá.
0: Tak měla takovej skosený pod hlavu ještě. Jako
1: no,
0: takovou,
1: to byl podhlavník.
0: Podhlavník, tak no. Babička tomu říkala rozhorák.
1: Rozhorák. Co na tom dělala? Rozhorák.
0: Spala.
3: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Záchytky bez peněz. 8 z 10 lidí po odchodu nezaplatí dluh. Co vy na to?
2: To je hnusný, že jo?
1: No, tak oni tam asi nechtěli, že jo? Tak to mají tak jako, že byl jsem tady povinně. No nechtěli do té záchytky, aby je tam zavtli.
2: Já vím, no ale tak to, že tam nechtěli, to není ta otázka přece, jestli tam chtěli nebo nechtěli.
1: No, jako
2: se tam dostali
1: ne.
2: V rámci svého nějakého počínání, no tak to by měli zaplatit. No,
1: že jo?
2: To neznamená, že jsou jako doživotně perzekuovaní a tak se jim to stalo, tak to zaplatí.
1: No ale oni to neplatí a ten dluh se jim načítá.
2: Oni to neplatí asi z velké části, protože ty peníze nemají. No to se jim načítá, pak jim dá exekuci, oni nic nemají, takže jim se zabaví. To je taková hra na něco. Kde nic není, tam ani smrt nebere, jak víme.
1: Byl jste někdy na záchytce?
2: Ne.
1: Ne. To přijde jako opravdu věc, kterou nechci navštívit.
2: No tak ona, já ji pamatuju kdysi, tak ono nebyl problém se tam v komunismu dostat, protože...
1: No to si myslím právě, že
2: raz, dva,
1: málo,
2: že?
1: No.
2: Ale měl jsem z toho vždycky hrůzu, i když ten Skála, který tohle měl takovou pozoruhodnou pověst, až mytologickou, ale já tam nikdy nebyl, já jsem nikdy jako zase, tak samozřejmě jsem jako mladík si užíval svobody velkoměsta, ale v tomhle jsem měl štěstí, že jsem nikdy nepadl na nějaký tyhle ty policajty, nebo teda pát, ale že mě neposlali na záchyt.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Za 2 minuty 6:45. Pojďme teď prověřit, kdo je tady chytrej.
1: Jak
0: rádio.
1: Já. Jak já.
0: Už se mi zdá, že je zima, tak jsme včera s dcerkou doma to zrovna probírali a řešili jsme, kdy začneme topit. My se můžeme rozhodnout, ale třeba v panelácích, tam za tebe rozhodujou jiní. No. A já se tě ptám, kdy ti začnou topit?
1: Kdy začíná topná sezóna? No, každý rok to tam visí. A víš, že nevím. Topná sezóna buď to začíná, když teploty klesnou pod,
0: no,
1: anebo od nějakého data.
0: Pojďme se držet, ono totiž jako ano. Mm. To je otopná sezóna, to začíná 1. září, ale to ještě neznamená, že tě začnou topit. Ale kam musí ty teploty klesnout?
1: Musí být díle 3 dny po sobě pod 12 stupňů třeba.
0: Pod 12 stupňů.
1: Takhle nějak to je.
0: Co si myslíte vy? A je vám už zima? Klidně nám dejte vědět. 736-300-444 a za chvilku správná odpověď.
2: Frekvence 1. Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

0: strašně jednoduchý song. No? Je to takový rovnej hit.
1: A tak dobrý,
0: já jsem se teď do toho zaposlouchal, říkám, na tom vůbec nic není na té písničce.
1: Není, no, tak možná
0: prostě se to zadaří někdy,
1: možná no. Proto jako vydělala tolik, kolik vydělala.
0: Tak přátelé, chytré jak rádio, otázka od Lubky, kdy začíná topná sezóna, kdo bydlí v paneláku, asi to ví, možná lépe než já, byť já bydlím taky v paneláku, ale myslím si, že už začala, protože dneska v noci mě budilo kapající topení v těch stoupačkách.
1: Fakt? Myslíš?
0: Jo, myslím si, že už to tam
1: pustila. Napsala nám Helena na 736-300-444 a píše, my už topíme. Takže možná jo, jinak topná sezóna, oficiálně o topné období, to je to, o čem jsme se bavili, je daná vyhláškou, začíná 1. září a končí 31. května, ale neznamená to, že ti 1. září v paneláku
0: začnou
1: zatopí.
0: Začnou topit, no jasně.
1: Tak ty si říkal, že 3 dny za sebou pod 12
0: tak
1: stupňů.
0: Tak jsem odhadoval, že to takhle
1: byl nějaký... Byl bys raz?
0: No.
1: Protože stačí 2 dny
0: no.
1: A stačí 13.
0: Aha, no tak
1: ale
0: to zase
1: takový
0: tak
1: rozdíl. Ale i tak si myslím...
0: Ano. Miruna! Pěkně na mě kašleš.
1: Tak. Já jsem si stáhla mikrofon, takže to doufám, já že jsi to slyšel jenom. Ty jsi to viděl.
0: Lubka kašlala ve chvíli, kdy mi bylo tleskáno.
1: Tak myslím si, že všichni kašlou teďka a ještě taky smrkají. Tak samozřejmě držte se pryč od bacilů, virů a bakterií a přejeme vám krásné ráno.
2: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho náš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti.
3: Partnerem je Samsung. Ponoř se do hry s výkonnými telefony řady Galaxy S26 nebo skládacím telefonem Galaxy Z Fold 8. Vybírej na samsung.cz nebo ve značkových prodejnách Samsung.
2: Pozor, nejvíc

0: Lucie Bílá a SMS. Kdy jsi naposledy poslal SMSku? Myslím takovou tu pravou klasickou SMSku. Nemyslím WhatsApp, nemyslím Viber.
1: Ale docela jo, čověče. Pardon za ten hlas.
0: Kam hrzný. To posíláš? Do elektráren?
1: Ne, tam posílají oni mě. Ale já občas posílám.
0: Fakt? Klasická SMSka? No tak jo, budeme ti věřit.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na toyota.cz.
3: Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. S aplikací Clubcard ušetříte v průměru 5279 korun ročně. Využijte výhodné Clubcard, ceny, peněžní poukázky, kupóny a zajímavé soutěže. Více na itesco.cz. Tesco, počítejte s námi.
4: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. Jeden kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání 7.10.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, z MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
8: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Pozor!

0: České republice. Nezapomeňte, už zítra v magazínu Dnes.
1: Mami, já to nechápu. Proč mě nikdo nechce?
2: Zkrátka nevidí, jak jsi jedinečný.
3: Možná, že když vyhraju soutěž krásy, tak bych si našel pánička.
4: Tento podzim se nemusíte bát být sami sebou. Ejsek Pešák. Pouze v kinech od 15. října.
5: To tu dlouho nebylo. Vyhrát nové auto za více než 750 tisíc a peníze k tomu? Nová megahra iDnes.cz právě začíná. Čtěte a úsporné rodinné SUV značky BYD od Louda Auto může být vaše. Megahra iDnes.cz o peníze i nový vůz BYD právě odstartovala.
6: 7 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
7: Přejeme dobré středeční ráno.
8: Jsou to zprávy a Lucie Černá.
9: Hezké ráno. Sněmovna bude znovu schvalovat pravidla zaměstnávání státních zaměstnanců, která vetoval prezident. Ode dneška je možné podávat stížnosti na výsledky voleb. S dlouhou kolonou počítejte po nehodě na D1 u Chocerad. Sněmovna dnes bude znovu rozhodovat o novém zákoně o státních zaměstnancích. Ten má nahradit dosavadní služební zákon a dát vedení úřadu větší možnosti při přijímání a propouštění zaměstnanců. Prezident Petr Pavel ho ale vetoval kvůli obavám z politizace státní správy. Co by případné přehlasování veta znamenalo pro samotné úředníky, vysvětluje předseda odborového svazu Pavel Bednář.
10: My se bojíme politizace státní správy, protože ty pojistky, které tam byly, tak bohužel nebudou. Ale je tam celá řada dalších věcí, které se nám nelíbí. Pokud to samozřejmě poslanecká sněmovna přehlasuje veto prezidenta, tak se nedá nic dělat a život je dál. No já nepředpokládám, že po každých volbách se budou měnit všichni úředníci, ale samozřejmě některé ta vedoucí posty, tam to hrozí. Výměna odborníků za politické nominanty, co se stát samozřejmě může.
9: Pokud poslanci prezidentovo veto přehlasují, zákon bude moci začít platit i bez jeho podpisu. Ode dneška až do 23. října je možné podávat na správní soudy stížnosti na zvolení některého z kandidátů v letošních obecních a senátních volbách. Výsledky voleb schválila státní volební komise v pondělí. Podle ministerstva vnitra se neobjevily systémové problémy. Soud už ale třeba řešil volby v Moldavě na Teplicku, kde tamní starosta vyškrtl 22 lidí ze seznamu voličů. V Karviné chce zase podat neúspěšné hnutí SPD návrh na přezkum voleb. Uskupení Kladeňáci zase chystá stížnost kvůli extrémní odchylce výsledku v jednom okrsku. Banky a stavební spořitelny v září poskytly hypotéky za téměř 35,5 miliardy korun. Ve srovnání s loňským zářím to znamená pokles o 6%. Proti srpnu se ale objem hypoték zvýšil o 3%. Úrokové sazby v průměru stouply na 5,1% ze srpnových 5%. U soudu v Hamburku dnes začne proces s ukrajinským občanem Serhiem K., který je podezřelý z útoku na plynovody Nord Stream ze září 2022. Muž sloužil v ukrajinské armádě. Podle obžaloby velel komandu, které několik měsíců po ruském útoku na Ukrajinu výbušninami vážně poškodilo plynovody spojující Rusko a sever Německa. Cílem bylo připravit Rusko o část příjmu z prodeje zemního plynu, kterými by financovalo válečnou mašinérii. Serhie K. zatkla policie na konci srpna 2025 v Itálii, kde byl na dovolené s rodinou. Zhruba o 3 měsíce později ho Itálie vydala do Německa, kde je od té doby ve vazbě. Obžaloba může viní z válečných zločinů, a to kvůli podezření z útoku na civilní cíle. Muž účast na útoku popírá. Fotbalisté Slavie podlehli v Baku ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů nováčkovi soutěže Sabahu 0-2 a jejich dlouhé čekání na vítězství v Lize mistrů pokračuje. Od roku 2007 trvá už 21 zápasů. V pohárech navíc úřadující český mistr nevyhrál po 17. za sebou. V dalším kole nastoupí Pražané 20. října v Istanbulu proti Fenerbahče.
6: Frekvence 1.
0: Počasí.
9: Dnešní ráno je zamračené a taky deštivé. Teploty jsou ale oproti minulým dnům vyšší. Drží se mezi 10 a 5 stupni. Přes den očekáváme zataženo až oblačnou, místy dál se slabým deštěm anebo přeháňkami. Během odpoledne ale začne od západu srážek ustávat a místy bude až polojasno. Teploty zůstanou mezi 13 a 18 stupni. Na horách bude kolem plus 8.
0: Frekvence 1.
6: Doprava.
9: A do dlouhých kolon teď vyjedete na D1 u Chocerad.
11: 4-kilometrová kolona po pojíždí na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna u Chocerad. Na kilometru 30,5 omezují průjezd následky nehody dvou nákladních aut. Místo je průjezdné pouze levým pruhem. Zdržení 15 až 20 minut. Kolona se vytvořila na D1 také na trase z Vyškova do Brna. V úseku mezi 211. až 203. kilometrem jedou řidiči 10 minut navíc oproti standardním dojezdovým časům. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
7: Abyste věděli, co se tady děje.
9: Průběhu, ale rytmus máte.
7: No, tak máme. My jsme se snažili nějak sehrát.
9: Mm-hmm. To nám sehraní. Moc nejde, ale dneska nám to docela šlo.
7: Vy dva jste sehraní,
12: no to je krása.
9: No takže po sedmé už pokračujete. Já jsem vám předala tímto potleskem
7: jsi
9: vlastně
7: skvělá.
9: Slovo.
7: Jsi skvělá. Hezké ráno vám přejeme.
12: Krásné ráno, je to neuvěřitelné, ano. Přátelé, ale je to už 20 let od úrazu Petra Čecha.
7: 20 let? Hmm? Tak to, kdyby ses mě zeptala, jak bych řekl půlku.
12: No, viď, taky bych tak jako řekla. Od té doby hrál v Masce, já jsem se na to koukala přesně.
7: Nebo no, vlastně v Masce.
12: No, v Masce, no.
7: Ono to vlastně paradoxně dost proslavilo. Ještě
12: no,
7: díky
12: tomu. Jo. V první minutě fraktura lebky. V první minutě zápasu. Aha. To bylo tenkrát fakt jako škaredý. No, ale myslím si, že pak už nebyl jediný, kdo měl tu masku. Myslím si, že potom pár kluků nastupovalo. Aha. No, možná někteří dopadli podobně. Tak dcera měla taky zlomený nos, že jo? Ne loni, vlastně letos, ale na konci školního roku. Tak, ale samozřejmě Petr Čech na tom byl podstatně, podstatně hůř. No, tak letí to. 20 let.
7: No nic, tak přátelé, nebudeme tady nostalgicky.
12: Co? Tak řekni nějaký fórek, dobře?
7: Mám říct nějaký fórek?
12: Ne, nemusíš. Pojďme na muziku. Jelení a všude zdejší.
7: Hezké ráno.
6: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: jako pochytili, jo? No. Královny se nevzdávají, Tereska s růžovým nápisem. Ano. Já jsem to dneska, nevím, že jsi to pochytila, ty vyladila kvůli tobě.
1: Mě to hned došlo.
0: Takže já mám růžový svetr.
2: Lutka ráno totiž přišla do rádia a říká, přípravu na Terezu už jako nějak mám. Říká, my si myslíš ten svetr. Tak to dobrý.
1: Ne, je to dobrý, je to dobrý, je to dobrý, ano.
0: Tereza Mašková dneska s námi na Frekvenci 1. Frekvenci 1.

0: Dnes společně s námi na frekvenci jedna zpěvačka Tereza Mašková. Tak pojďme rovnou k věci, probereme si na začátek hnedka nějaký ty koncerty a tak dále.
1: A já bych ale možná začala ještě jednou věcí, která už je na světě docela dlouho, a to je album.
2: Ano.
1: To je třetí v pořadí.
2: Ano, ano.
1: A víš proč? Protože Míra tady říkal, hele, musíme se jí zeptat, jestli to je inspirace Hříšňákem.

0: Terka nebude sedět v koutě.
1: Nebudu sedět v koutě. Ne. Víš co, prvotní myšlenka úplně nebyla, jakože že se jdeme jako inspirovat hříšným tancem, ale ono to tak nějak jako vzniklo tak spontánně celý vlastně, že vlastně ono to je na základě písničky Baby bude sedět v koutě, která je na té desce a ta písnička je vlastně jako o tom, že já se svým mužem jak žiju, tak jako pracuju a jsme spolu fakt 24/7 a že jsem jako někdy jako ta ženská ráda, když jakoby odejde z toho bytu a jsem tam sama a že prostě já budu v tom koutě.
2: Já chci sedět v koutě.
1: Já chci s tou zmrzlinou dívat se na televizi, takže a potom už to tak nějak jako kdy já jsem během toho jakoby procesu skládání té desky, jsem jako cítila, že se ve mně bijou takový dvě Terezy, ta jedna, která přesně chce být v tom koutě, dejte mě všichni pokoj v tom svém světě a ta druhá, která chce být jakoby v vozovkách záři toho reflektoru a být vidět a aby lidi jako slyšeli ten její názor nebo ten její hlas, jako to, jak ona jako vnímá ten svět a celkově sebe, takže proto jsem se rozkecala, pardon.
2: V pohodě.
0: Ale když tady zmiňujeme teda hříšňák, máš nějaký oblíbený romantický film, na kterým ujíždíš třeba?
1: Ty brďo, víš co, já moc nejsem jako romantik, ať se to jako, ale jako,
0: že jsem
1: já spíš takovej jako podle skutečný události válečný, že mě toto jako docela baví, no.
2: Teda Zamašková dneska s námi na frekvenci.
0: Zklamání teda. Růžovou hlavu, růžový oblečení, ale není romantik.
2: Ty tady z nás budeš pravděpodobně největší romantik, Míro.
0: To je dost možný.
2: Míra ujíždí na hříšňáku, na
0: ticho.
2: Lásce nebeský.
0: Teda Zamašková je tady s
1: námi. Krásný,
3: zadní jsou tady. Hledáte kvalitní ojetý vůz, u kterého víte, co kupujete? Arval.cz, přední poskytovatel operativního leasingu v České republice, přichází s nabídkou více než 1000 prověřených ojetých vozů. Vozy s jasným původem a známou historií. Mladé ojeté vozy ve skvělé kondici. Vyberte si z více než 1000 prověřených vozů a jeďte s jistotou. www.arvalauto.cz. Ojeté vozy, kterým můžete věřit. Více než 1000 prověřených ojetých vozů najdete na www.arvalauto.cz.
4: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
5: Máte vysavač, pračku, myčku a přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B pro pocit dokonale čistých zubů.
6: Znáš ten zvuk? Šustnutí pytlíku. A najednou je v místnosti ticho, protože všichni jedí. Oříšky v lahodné čokoládě, nadýchané křupky a sneky. To jsou dobroty, u kterých dost prostě neexistuje. To jsme my, Poex. Z Velkého Meziříčí až k tobě domů. www.poex.cz.
7: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
8: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.

0: Počítám, už by tam po včerejšku mělo být 40 tisíc korun.
1: A pětistovka k tomu právě. Super. Teď na čísle 257 400 999.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
0: Máme tady větu, kterou nám tu nechal Karel s Frantou ze skupiny Čechomor. Chybí jedno jediné slovo, na vás samozřejmě je ho doplnit. Hrajeme o 40,5 tisíce korun a k tomu ještě telefon 257 400 a 3 devítky.
1: Telefon už obsazený, koho pak tam máme? Hezké ráno, tady Lubka a Míra, frekvence 1.
4: Dobré ráno, tady je Jana, Vidisko Mistecká.
1: Jani, zdravíme k vám na sever, máte se tam krásně, taky vám prší od rána, nebo vy máte
4: pohodičku? Ne, neprší, jsou červánky, je hezky.
1: No. Jo, ale tak víte, co se říká, východ hoří, západ hasí, takže možná sprchne k večeru.
0: K večeru, jasně. No, tak pojďme na tu
4: budeme
0: větu.
4: Budeme se těšit, tak. Máme práci na zahradě.
0: Aha, okay,
1: no tak dobře. Krása, tady je ta věta.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
1: Co myslíte?
4: No, já si myslím Dudy.
1: Dudy, pojďme prověřit Dudy.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
0: Nejsou to
1: Dudy to nejsou, bohužel, nedá se nic dělat. Přihodíme, mějte se krásně.
4: No, vy taky, děkuji, nastavou.
1: Pětistovka k tomu, to znamená, že tu máme 41 tisíc peníze, o které hrajeme ještě jednou dneska ráno.
3: Poslední slovo.
2: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Nekonečný příběh na frekvenci 1 a teď je Dáša Honcová a přesná předpověď počasí.
1: Žít podle počasí na frekvenci 1.
2: Dobré ospalé ráno. Index pití kávy je na celém území Česka na vysokých hodnotách a to kvůli tomu, že převládá velká oblačnost místy s deštěm nebo také s přeháňkami. Počasí u nás ovlivňuje okluzní fronta. Po jejím rozpadu ale bude od západu docházet k ubývání oblačnosti a k ustávání zrážek. A ve večerních hodinách se tak v západní části našeho území můžeme těšit na oblohu plnou hvězd. Ano, bude polojasno nebo také skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty ale budou sympatické. Zastavovat se budou v intervalu od 13 do 18 stupňů Celsia. Z horských oblastí ty nejvyšší teploty naměříme na 12 stupních Celsia a to na Šumavě v 1000 metrech na horách. Takže sečteno a postrženo, teploty budou mírně nadprůměrné v porovnání s dlouhodobým normálem.
3: Mame, já to nechápu. Proč mě nikdo nechce?
4: Zkrátka nevidí, jak jsi jedinečný.
5: Možná, že když vyhraju soutěž krásy, tak bych si našel pánička.
6: Tento podzim se nemusíte bát být sami sebou. Ejsek Pešák. Pouze v kinech od 15. října.
7: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
8: Klid, máš na to 3 dny.
7: A těch lidí, co čekají na autogramy?
8: No, jsou tu všichni.
9: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival. Česká vlna.
10: 8:02, krátké zprávy má Lucie Černá.
11: Dobré ráno, po vetu od prezidenta Pavla budou dnes poslanci znovu hlasovat o novém zákonu o státních zaměstnancích. Ten má usnadnit přijímání i propouštění úředníků. Koaliční většinou zřejmě Pavlovo veto přehlasují. Konečné slovo ale bude mít pravděpodobně až ústavní soud, na který se chtějí obrátit opoziční strany. Sněmovna v prvním čtení podpořila mimořádnou daň na rafinerie. Reaguje tak na růst marží. Vybírat by se měla za letošní a příští rok. Za letošek by měla vynést 5,5 miliardy. Daň se má vztahovat na firmy s celkovými příjmy nejméně 2 miliardy korun ročně a příjmy z rafinérské činnosti alespoň 50 milionů korun. Dopadne tedy zřejmě jen na 2 podniky, a to na rafinérie v Kralupech nad Vltavou a Litvínově. Papež Lev 14. měl zhoubný nádor plic. Ukázalo to vyšetření plicního laloku, který mu v úterý lékaři odebrali při operaci v římské nemocnici. Podle Reuters o tom informoval Vatikán. Už dříve uvedl, že operace dopadla dobře. Papež se má zotavovat přibližně týden. Čeští hokejisté dnes v noci v NHL zářili. Nejvíc byl vidět Martin Nečas, který 2 góly řídil výhru Coloreda 3-2 v Dallasu. Obránce Adam Jiříček svým prvním gólem v NHL pomohl St. Louis k vítězství 7-2 nad Otavou. Gólově se prosadil také Tomáš Hertl. Jeho Švehgas uspělo na ledě Nešvilu. Brankář Daniel Vladař dostal svou úspěšnost na hranici 93,5% a připsal si asistenci u prvního gólu Filadelfie. Výhru ale neslavil. Trápící se Flyers podlehli Seattlu 2-3 po samostatných nájezdech a po 8 zápasech stále čekají na první vítězství v ročníku.
1: Frekvence 1. Doprava.
11: A ještě se podíváme na silnice.
12: S komplikacemi počítejte na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna. Na 30,5 kilometru za sjezdem na chodce rady se vyšetřuje dopravní nehoda. Kolona od 22. kilometru a zdržení je 30 minut. Kolona také na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna. Zpomaluje se před sjezdem na Slavkov na 211. kilometru. Zdržení je 15 minut. S hustým provozem také počítejte na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Popojíždět budete od 5. kilometru. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
10: Teď jsou 8:04. Míra s Lubkou s vámi. Asi nikdo netušil, co způsobí to, že se oznámí, že budou k zemi vysílače, že u Brodu nejvyšší.
13: Přesně tak, Liblice.
10: V republice. Protože teď se to ještě zhoršilo, oni vlastně, jak už se blíží ten termín toho.
13: No, oni řekli, že to zbourají v pondělí mezi 11. a 13. Asi nebyly úplně ideální podmínky, takže pořád stojí. No, prej tam jsou dopravní kolapsy, někteří šílenci adrenalinoví chtějí nahoru ještě vylíst. To mi připadá úplně jako.
10: Viděl jsem video minule ze zhora, no.
13: Úplně šílený.
10: A byli to Poláci zrovna, myslím.
13: Byli to Poláci?
10: Myslím si, že jo, no.
13: Víš, na čem jsem přemýšlela? Oni včera zhasli, že jo?
10: No.
13: To znamená, že v noci nejsou vidět, že jo?
10: Jo. Taky není dobrý asi.
13: Podle mě není dobrý. Podle mě by měli jít k zemi co nejrychlejš, teda upřímně řečeno. I když, hele, 50 let je 50 let, byl to 76., kdy je postavili. Vlastně opravdu přesně po 50 letech mají jít k zemi, takže já vlastně chápu, že lidi
10: to máš
13: prostě
10: to dost
13: k tomu,
10: osobní vztah, viď?
13: K tomu. Máš k tomu přesně osobní vztah, no.
10: A ty půjdeš k zemi.
13: Já zcela jistě. Všichni půjdem k zemi, Míro, všichni půjdem k zemi.
1: Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Čínští seniori si najímají mladé lidi jako náhradu svých dětí. Co vy na to?
2: Ano, no tak najímají, tam záleží, čemu říkáme najímání a co je tím míněno v Číně. Ale to máte všude na světě, jako vaše dítě vám odejde, nebo se vám nepovede, nebo se vám najdete jinýho mladýho a do něj jak si investujete emoce, případně i prostředky, tak bylo, je a bude. To no. Zase taková zvláštnost není.
1: Ne, tak ale tam už jsou jako agentury v ty Číně právě.
2: Jo, no tak
1: lidi docela živí.
2: Tam je hrozných lidí, takže tohle to vyžaduje všechno organizaci, agentury, přehled, komputery, aby to organizovali. Moc lidí, že jo. To víte, v Česku je nás pár, ještě se všichni známe, tady je to jednodušší, ale Čína je úplně jiný příběh.
1: No, tam těhle těm agenturám, že jo. Tam.
2: A já mám ještě vždycky takový tajný pocit, že oni se sami taky nerozeznají, já je nerozeznám dobře, kvůli tomu asijskému vzhledu. A mám pocit, že oni taky ne, ale vysvětlovalo mě několik lidí, že to jsem blb já, že oni se rozeznají dobře a že oni mají problém rozeznávat nás.
1: To mně přijde nejdivnější. No. Že mně přijde, že my jsme tak jako strašlivě odlišní.
2: Říkejte mi, já myslím, že mě rozezná, jak je to s váma, to nevím.
1: Takhle, to je vlastně pravda, vidíte. To mě nenapadlo, že vy jste v pohodě. Vás rozeznají všichni. Já zapadnu, ale...
0: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Spolu s námi dnes na frekvenci 1 Tereza Mašková. Jestli máme správné informace, podzimní turné vyprodáno.
1: Ano, je to tak.
0: Brno, Česká Lípa, Zábřeh, Ústí nad Labem, ano. Český Budějovice.
1: Ano.
0: Hele, seš ten typ člověka, co když takhle někam přijede do města, tak aspoň na chvilečku si chce to město projít, anebo opravdu prostě autem na koncert a po koncertě rychle domů?
1: Já to mám hrozně ráda doopravdy, když máš ten čas a můžeš se prostě podívat ať přesně město si projít nebo na nějakou kávičku dobrou si zajít, ale ono kolikrát ten čas fakt není, že prostě tam nalítneš, ještě když, nebo aspoň já to turné, tím, že to jsou jako naše koncerty, které si fakt jako pipláme a můžeme si to vypiplat, jo, do toho, jak chceme, do toho tvaru a všechno si tam přivíst, tak já jsem hrozně ráda u toho, jakoby u té stavby a tak dále a dívat se na to, takže kolikrát ten čas fakt není, že prostě doopravdy přijedu, jsem na tom místě a zase jako odjedeme, ale prostě tak to někdy je. Ale když je ten čas, tak si velice ráda projdu město, to jo.
2: No ale turné teda vyprodaný, ovšem včera odstartoval předprodej do O2 Areny.
1: Ano, já už jsem se bála, že se nezeptáte,
0: že se tam na ty starý věci nějací drasy.
2: Já jsem si říkal, že je taková nervózní, sedím tady už dělám půl hodiny.
1: Šuchám nožičkami.
2: Tak, odstartoval tedy včera, což je tedy 13.10.26, nicméně ano. Koncert bude až v lednu 28.
1: Ano. Ono to zní tak, jako, že je to dost daleko, ale no. Když to vezmeš, tak to není tak daleko, to je jako rok a
2: rok
1: co,
2: a kousek,
1: tři měsíce asi. A spousta lidí mi to říká, to je hrozně daleko, říkám, není, a vy si uvědomte, jak je to hrozně těžký vůbec tohle naplánovat, že vlastně my to fakt plánujeme od ledna, kdy mi skončilo O2 Univerzum. Což je taky dlouhá doba a tohle byl prostě ten nejbližší termín a já jsem z toho úplně jako nervózní.
2: Jakože tam nebylo volno do té doby.
1: No, prostě jako není to jen tak jednoduché, takovejhle jako koncert zařídit a i já pro mě to bylo takový, jakože jak tak jako dlouho, no ale ono, jak to všecko jako i připravuješ, tak to nějak jako zase všechno utíká.
0: A jako je to třeba kvůli tomu, já nevím, že jsi to plánovala na pátek, na sobotu, aby měli lidi druhý den volno, anebo to byl fakt prostě první volný termín v O2 Areně.
1: No tak jako trošku jsme přemýšleli, že jo, aby to jako by byla ta sobota, aby mohli prostě dorazit lidé i třeba, kteří nejsou z Prahy a nemuseli si brát kvůli mě volno z té práce, takže jsme i tak jako přemýšleli, aby to vyšlo prostě na tu sobotu, aby se to zároveň s někým nekrylo, aby jsme si, jak se říká, nelezli do zelí. Takže všecko to bylo promyšlené.
0: No a těch novinek není málo, je tady ještě jedna a to si probereme za malou chvíli.
3: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
4: Klid, máš na to 3 dny.
3: A těch lidí, co čekají na autogramy?
4: No, jsou tu všichni.
5: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.

0: Za chvíli 8, přejeme vám hezké ráno.
1: A nabízíme peníze, 1,40 000 pro vás máme v posledním slově. A jinak se tady dál na frekvenci 1 povídáme s naším růžovým hostem.
0: S Terezou Maškovou.
1: Krásné ráno.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v penny za 179,90.
10: Zbláznili jste se?
11: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
12: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Připravila je Lucie Černá, je tu.
13: Dobré ráno, sněmovna dnes asi přihlasuje Pavlovo veto nových pravidel zaměstnávání úředníků státu. Soud v Praze začne projednávat případ čínského občana obžalovaného ze špionáže. Kolony hlásí D1 i D5 před Prahou. Poslanci se dnes znovu vrátí k zákonu o státních zaměstnancích, který vetoval prezident Petr Pavel. Nová pravidla mají usnadnit přijímání i propouštění úředníků. Jak se k návrhu staví odbory, vysvětluje jejich předseda Pavel Bednář.
14: My ho od samého začátku odmítáme, protože si myslíme, že je nestandardní, aby takhle velká novela nebo takhle velká změna byla pouze poslaneckým návrhem a neprošla mezirezortním připomínkovým řízením. Na druhou stranu, my jsme rádi, že se některé naše výtky, některé naše argumenty promítly v pozměňovacích návrzích, takže například budeme moci uzavírat kolektivní smlouvu vyššího stupně pro budoucí státní zaměstnance.
13: Vládní koalice změny obhajuje snahou zrychlit a zjednodušit fungování úřadů. Prezident zákon vetoval, protože se obává, že změny umožní politikům příliš zasahovat do fungování státní správy. Banky a stavební spořitelny v září poskytly hypotéky za téměř 35,5 miliardy korun. Ve srovnání s loňským zářím to znamená pokles o 6%. Proti srpnu se ale objem hypoték zvýšil o 3%. Úrokové sazby v průměru stouply na 5,1% ze srpnových 5%. Soud v Praze dnes začne řešit případ čínského občana viněného ze špionáže pro čínskou spravodajskou službu. Obžaloba může vinit z toho, že jako příslušník čínské rozvědky přicestoval do České Česka, kde se u ministerstva zahraničí akreditoval jako zahraniční novinář čínského deníku. Krytí podle obžaloby využíval k tomu, aby v souladu s pokyny zahraniční zpravodajské služby sbíral politické i ekonomické informace a mapoval vlivové prostředí. Muž čelí obžalobě z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku. Hrozí mu až 5leté vězení. Situace na silnicích Královéhradeckého kraje se zhoršuje. Oproti loňskému září letos přibyly desítky nehod.
10: Policie v září eviduje 392 nehod a to je o 47 víc než ve stejném období předešlého roku. Výrazný pokles je ve statistikách v počtu obětí. Zatímco loni v září tady zemřelo při nehodách 7 lidí, letos vyhasly na silnicích v regionu 2 lidské životy. 14 lidí se zranilo těžce a 96 lehce. Od začátku letošního roku si dopravní nehody v Královéhradeckém kraji vyžádaly 13 lidských životů. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
13: Spojené státy rozbily síť, která pomáhala severokorejským pracovníkům v IT krást identity a podvodně získávat zaměstnání v amerických firmách s cílem vydělávat peníze pro KLDR. Zatkli dva Američany, kteří čelí obviněním z podvodu prostřednictvím elektronické komunikace, praní špinavých peněz a krádeží identity. Obviněno bylo dalších 14 lidí, z nichž 10 působí v Číně. Tenistka Marie Bousková vypadla na turnaji ve Wuhanu ve druhém kole s Majou Chvalinskou z Polska. 28letá česká reprezentantka prohrála 6-1, 1-6 a 1-6. Ve Wuhanu dnes čeká druhé kolo ještě další dvě české tenistky. Karolína Muchová nastoupí proti Američance McNellyové, zatímco Nikola Bartuňková vyzve Italku Pauliniovou, která v prvním kole vyřadila Sáru Bejlek.
12: Frekvence 1.
13: Počasí. Přes den čekáme zataženo až oblačno, místy dál slabý déšť nebo přehánky. Během dopoledne ale začne od západu srážek ustávat a místy bude v průběhu dne až polojasno. Teploty nám vystoupí na 13 až 18 stupňů, na horách bude kolem 8.
12: Frekvence 1. Doprava.
13: A kolony čekejte na D1 i D5.
15: S komplikacemi počítejte na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna. Nehoda na 30,5 kilometru za sjezdem na chodce rady je odstraněna. Kolona se ale pomalu rozjíždí. Zpomaluje se na 22. kilometru a zdržení je půl hodiny. Kolona také na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna. Zpomaluje se před sjezdem na Slavkov a zdržíte se 20 minut. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
13: A i po 8 hodině pokračují na Frekvenci 1 Míra s Lipkou.
1: Ok, Lipo, na tom jsem ujížděla jako malá. A ani nevím, že se ještě jakoby vyrábí.
0: Lipka.
1: Takový ty vaničky z toho cukru.
16: Já jsem ti takhle přejmenovala.
1: Takhle přejmenovala.
0: Česká liška.
16: Není to špatný.
1: No. Ne. Třeba ne, se dostanu i na mince. Jako no. Český národní strom.
0: Lipka, dobrý.
1: Stojí Lipka v širém poli. No nic, tak krásné ráno.
12: Míra Michálek a Lupka Poníže.

0: Frekvence 1 s vámi, na návštěvu se za námi stavila dneska Tereza Mašková, když už tady řešíme ty novinky, ty jsi to vlastně nakousla. Tak na světě taky nový duet s Noidem. S
1: ano.
0: A ten bude zítra, že jo? Vlastně
1: ten bude právě zítra, takže dneska je to taková, bych řekla, premiéra. Co to tady prozradím úplně, takže ano, zítra mi vyjde písnička s Vaškem Noidem Bártou, která vyjde právě 18.00 i s videoklipem a mám z toho doopravdy fakt, že radost, protože to celý bylo tak spontánní, kde já jsem s Vaškem vlastně zpívala na nějaký akci, já jsem odjela dřív a teďkon mě večer třeba v 11 večer přišla SMS-ka. Tarko, já bych s tebou chtěl hrozně duet a mě to tak jako překvapilo, bylo to tak milý a vlastně jako vtipný, když říkám, ty vlastně proč ne, pojďme do toho, takže podle mě vznikla hrozně hezká písnička, která si myslím, že je hodně pravdivá. I je to vlastně o tom, že někdy v tom vztahu, když jako partnerským, ať se jako milujete, tak někdy se tam vztah dostane do takové jako fáze, kdy vlastně se sami sobě začnete vzdalovat a vlastně nevíte, jak to dopadne, což si myslím, že je takový téma, který se jako děje a je tam vlastně jakoby ta nejistota, takže za mě je to taková jako taková neklišoidní romantická písnička.
0: Psal Vašek?
1: Ne, tohle psal Jenda Vávra, a se kterým vlastně jsem pracovala i na té třetí desce, o které jsme se bavili a je tam vlastně produkci Rony Janeček a Víťa Štajdl, takže... Z toho mám mega radost.
2: Ty máš zítra svátek, to je záměrně
1: no jako
2: směřovaný k tomu dnu.
1: Ano, no nebylo to úplně tak, ale tak to vyšlo pěkně.
2: Tak to je náhoda.
1: Je to náhoda, je to vtipný, protože vlastně 15. se narodila i moje neteř, takže i tam má 15. narozeniny, takže je to pořád něco k oslavě.
0: To je rodinný dárek.
2: U Mašku
0: prostě,
2: velká sláva.
0: Přesně tak. A takže premiéra teda oficiální
2: je zítra. Ale...
0: My si dáme před té moderní předpremiéry teďka.
2: Ano, je. No tak film... Hele, předpremiéra to je vždycky největší party.
0: No a tam je to ve středu herci, vždycky.
2: Přesně.
0: Je to ve čtvrtek je premiéra filmová Kyně. A ve středu je předpremiéra.
2: Je party. No tak nic, tak pojďme si zahrát na filmaře.
0: Tak můžeme, máme jo. Teda
2: máme svolení, můžeme.
1: Ano, máme svolení, jdeme si pustit Obavy.
2: Hezky.

0: ty máš radost, že slyšela si svoji písničku, ano. To je super. Trošku mi to připomnělo teďka Stardance, Tomáš Polák, jak tleskal sám sobě, když dotancoval, jak mu to šlo, tak to bylo něco podobné. Tady s námi Tereza Mašková a samozřejmě novinka s Vaškem Nojdem Bártou, kterou jste teď slyšeli tady u nás.
1: Prodáváte auto a chcete...
2: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, leverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Hledáte kvalitní ojetý vůz, u kterého víte, co kupujete? Arval.cz, přední poskytovatel operativního leasingu v České republice, přichází s nabídkou více než tisíce prověřených ojetých vozů. Vozy s jasným původem a známou historií. Mladé ojeté vozy ve skvělé kondici. Vyberte si z více než tisíce prověřených vozů a jeďte s jistotou. www.arvalauto.cz. Ojeté vozy, kterým můžete věřit. Více než 1000 prověřených ojetých vozů najdete na www.arvalauto.cz.
4: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
5: Chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
8: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová kýta kilo za 59,90 a gambrinus desítka půl litru ve skle za 12,90 do 20. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
10: Frekvence 1.
11: To je to nejlepší z muziky.
10: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
11: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: skupine se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2014. Gratulujeme.

0: za volanou.
1: Přesně.
0: Teď jsme o Tomášovi Polákovi z Opět a Radeček mluvili,
1: no
0: tak mu taky zatleskám,
1: takhle, jako takhle. Stejně jako jsme tleskali Terezce, stejně tak zatleskáme Tomášovi. No nic, pojďme platit vaše účty.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
1: Co jsi dneska vybral?
0: Píše nám Jarda.
1: Ano.
0: Teď se chtěl říct, píše nám Jarda z náměstí Míru. Ne, píše nám Jarda z Blatný.
1: My máme chaloupku v Blatné.
0: Tak, a já mám to předplatné. Ale pozor, má tady účtenku za nákup.
1: Ano.
0: A já myslím, že to je dárek.
1: Myslíš, že to je dárek?
0: Je tam napsaný k Vánocům. Tak já možná bych to jako úplně
1: dárek
0: neprofláknul. Je to něco hezkého do domácnosti. Účtenka je vyfocená i s pinem karty.
1: Počkej.
0: Tak zkusme Jardovi zavolat. Tak
1: zkusíme zavolat. Ovšem.
0: Jde to?
1: Ovšem, půjčme to ještě.
0: Jasně.
1: Vydrž, zkouším ještě jednou. To je těžký, protože... Protože nám voláte na poslední slovo, tak je potom těžký dovolat se ven.
0: Chápu, je tam taky 41 tisíc, bodej by nevolali.
1: Tak,
0: pojďme to vyzkoušet.
1: Voláme Blatnou, aha, voláme Jardu. A to by mě mrzelo, kdyby jsme to neproplatili, protože dárek není úplně laciný. Já jsem se dívala, je to nějakých 18
0: stovek. Skoro 2 tisíce, no, skoro.
1: Jardo, Jardo, kde se nám to voláte? A které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
0: Jardo.
1: Krásné ráno, Jardo, tady Lubka a Míra, Frekvence 1, my jsme vás probudili.
4: Ne, ne, ne, no.
1: Jak se to veme?
4: Dávám se teď nějak dohromady, no.
1: Jasně.
0: No tak my vám voláme s dobrou zprávou, že k nám dorazila účtenka a my za vás velmi rádi samozřejmě platíme v tuhle chvíli. Ovšem, my jsme ještě neprozradili, za co to je, protože jsme pochopili, že je to dárek k Vánocům, tak aby jsme to neproflákli. No,
1: no. Aby u vás doma nejelo rádio teďka, aby třeba jako někdo
4: no,
1: neslyšel...
4: No, a já jsem v pokoji.
0: No, takže to necháme.
1: Takže to necháme, ale každopádně tahle věc, co je na účtence, tak jde na vrub frekvence 1. Jardo, vy se dejte dohromady. Myslím, že to potřebujete.
0: Jasný.
1: Tak jo, krásné ráno, dobladné.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.

0: Pojďme mrknout z okna. Odpolední maxima mezi 13 a 18 postupně se bude dopoledne od západu vyjasňovat, teploty na horách jen okolo 12.
1: Teď je přesně 8:30, přichází Lucie Černá.
0: Co tě pobavilo?
1: Zatím to pak povím. Lucka samozřejmě.
2: No. Hezké ráno, česká justice dnes bude poprvé v historii řešit případ špionáže. Před soud míří Číňan, kterého obžaloba viní z toho, že jako příslušník čínské rozvědky přicestoval do Česka, kde se u ministerstva zahraničí akreditoval jako zahraniční novinář čínského deníku. Krytí ale podle obžaloby využíval k tomu, aby v souladu s pokyny zahraniční zpravodajské služby sbíral politické i ekonomické informace a mapoval vlivové prostředí. Ode dneška až do 23. října je možné podávat na správní soudy stížnosti na zvolení některého z kandidátů v letošních obecních a senátních volbách. Výsledky voleb schválila státní volební komise v pondělí. Podle ministerstva vnitra se neobjevily systémové problémy. Ukrajina v noci zasáhla datové centrum ruské Sberbank ve městě Balakovo v Saratovské oblasti. Informují o tom ukrajinská média, podle kterých místní obyvatelé hlásí desítky explozí. Kromě centra Kyjev zaútočil i na hutní závod. Ruská média pak hlásí úder na obytnou budovu. Úřady v Saratovské oblasti v návaznosti na útok uzavřely školy a taky letiště. Fotbalisté Slávie podlehli v Baku ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů nováčkovi soutěže Sabahu 0-2 a jejich dlouhé čekání na vítězství v Lize mistrů pokračuje. Od roku 2007 trvá už 21 zápasů. V pohárech navíc úřadující český mistr nevyhrál po 17. za sebou. V dalším kole nastoupí Pražané 20. října v Istanbulu proti Fenerbahče.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: A ještě míříme na silnice.
4: Na dálnici D4 s Příbrami do Prahy se tvoří dlouhé kolony za Mníškem pod Brdy. U Jíloviště se dnes pojede v obou směrech jedním jízdním pruhem. Kolona ve směru na Prahu je téměř na hodinu. S kolonou počítejte také na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Popojíždět budete od 8. kilometru a zdržíte se půl hodiny. Dalších 20 minut necháte navíc, pojedete-li po Pražském okruhu ve směru k D1. Šťastnou cestu přeji z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
1: Dnes nás čeká celkem ospalý den, to ráno bylo těžké, proto jsme s Lubkou do sebe museli hnedka hodit pár kafí.
0: Pár
1: a tomu vám přihodíme zásadní moudro. Káva je to totiž základ přežití, dinosauři neměli a podívejte se, jak to dopadlo.
0: Jak dopadli. No, udělali jsme si z toho srandu, tak klidně mrkněte na videjko, najdete ho na našich sociálních sítích. Krásné ráno.
3: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Po sporu se sousedem bouchli v Britovi saze. Traktorem mu totálně zdemoloval dům. Co je na to?
2: No, tu chuť a vůli chápu, ale to, že to zrealizuje, je strašný. Jinak jako tyhle choutky, myslím, má hodně lidí. Umím si to dobře představit. Nejhorší je mít ten traktor k dispozici, protože v tom návalu do toho vlezete a jdete se stišit, takzvaně uklidnit. No a to je katastrofa.
1: No, oni teda tady, to jako tam byly letitý spory, byla no, tam nechutná to provokace, majitel stavení pomočil hrob otce a bratra samom zvaného mstitele a ten právě potom šel s tím traktorem a on si to ještě natočil teda. Jako, tak jako.
2: Ne, ta sousedská válka, a já o tom něco vím, ta se stupňuje a pak už to nic racionálního není. To je nade vším. A my měli se sousedem taky takovouhle válku a my jsme ráno už oba stávali s foťákama, fotili jsme se pořád přes plot, co ten druhý dělá, on mě, já jeho. Bohužel jsme si ty fotky nikdy nevyměnili.
1: To škoda.
2: Ale jako byla to úplná paranoja, ale vy toho nemůžete nechat, protože on vás pořád pudí zase svýma debilníma nápadama. Tak vy přicházíte se ještě debilnějšíma. A vlastně je to soutěž debilismu, která se stupňuje, to okolí to tak mlčky pozoruje a straní se toho, protože chápe, že ty dva jsou nemocný. A má to tu pánskou verzi a tu dámskou taky a vždycky do toho tahají pak celý rodiny a tak dále, který se někdy snaží jak si být od toho trošku dál a podobně, ale sousedská hádka není hádka, to je onemocnění, který vznikne se sousedem a je to něco strašlivého pro oba.
1: No, a nedá se v tom,
2: vlastně,
1: no. No. Ale vy jste to teda přežili oba dva, jo?
2: My jsme to přežili oba dva. Já skoro okolnosti jako vítěz, to už se tak stává a má se rád dělat.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Spolu s námi dnes na frekvenci 1 Tereza Mašková. Není to tak dávno, co jsi mluvila veřejně o tom, že se učíš říkat ne.
1: Ano. Ne.
2: Nějaká písnička, ne? Odnauč se říkat ne.
0: Říkat ne, to jediné ti nesluší, no. Odnauč se říkat ne, jestli chceš být nejlepší. Kdy jsi naposledy řekla takový to rázný ne?
1: Joj, tak to jsem možná asi neřekla ještě, ale...
0: Že se to pořád učíš.
1: Pořád se to učím. Je to spíš takový, jako, že ne, že říkat ne, ale vážit si sám sebe, že prostě doopravdy netlačit se do věcí, do kterých jako ti vlastně jako není, ve kterých ti není příjemně. A to je kolikrát podle mě hrozně těžký říct, ač třeba toho člověka, který tě o to žádá, nebo ti to nabízí, máš rád a tak dále, ale ty sám víš, že toto není ta tvoje cesta, tak je kolikrát fakt, nebo aspoň pro mě je hrozně těžký říct, ale ne, promiň, já to nechci, nebo jo, takže to se jako pořád učím, ale myslím si, že jsem se jako kousek někam už posunula, že už jako si řeknu, že jako ne.
2: Sama sobě aspoň.
1: Že ne, sobě jako ne. Dneska ne, nepůjdeš běhat, ne.
2: Jo, takhle.
1: Legraci.
2: Já jsem minule viděl nějaký video zrovna, který jsem říkal, jsem si asi si byla běhat. Aha. Měla si sluchátka, nějaký sportovní oblečení, ale neběžela si, zpívala si tam. Tak jo? Jsem si říkal, jestli chodíš jako sportovat, běhat někam.
1: Jo, jako přiznám se, že teďkon mám takovou menší krizičku, že se mě jako hrozně nechce běhat a nemám ani sílu na to nějak, což je hrozně zvláštní, že jsem běhávala docela jako dost často, takže teďkon si k tomu snažím zase najít nějaký vztah a tak to střídám jako schůzí, jako a rychlo chůze, jako jogging, takže to tak jako střídám, no, že si popoběhnu a pak zase chodím, jak Flintstoni.
2: Tady Mašková je tady s námi na frekvenci 1.
3: Frekvence 1.

0: radost.
1: Jak to?
0: Medvídek Pů slaví stovku.
1: Ne, nekecej.
0: Přesně dneska, chápeš to?
1: Medvídek Pů, to je ten týpek, jak se ho ptají, který je jeho oblíbený den, a on říká, oblíbený den je dnešek.
0: Dnešek,
1: je
0: no.
1: To on, jo.
0: No. To, ještě to je jinak. Jaký je dnes den? Dneska je můj oblíbený den.
1: Mm-hmm. Takhle to ještě, jo.
0: No. Kniha poprvé vyšla 14. října 1926 a dodnes patří k nejčtenějším dětským knížkám.
1: Já jsem měl rád toho osla, jak on tam měl. Ten byl nekonečně Jáček. Depresivní.
0: Mm-hmm. No, byl... Pak tam byl, jak to
1: prasátko
0: bylo?
1: Prasátko tam bylo.
0: Prasátko, Krištůfek Robin a tak.
1: No.
0: No tak každopádně všechno nejlepší k narozeninám. A možná tohle. Počkej.
1: Čekám.
0: Se mi to povede.
1: No, to nevím.
0: Nepovede,
1: jo? A kam tím míříš, teď to přijde.
2: Místo očí mít pár knuflíků a černej nos.
1: Nech to dám chvilku. Víš, co mě napadlo?
0: Že nám napíše hudební dramaturg, si myslím. Tě napadlo?
1: No tak počkej. Ale ne, napadlo mě, jak jsme tady řešili před pár dny, jak si gratulovali ty dva nejstarší lidé na planetě, jestli víš.
0: Jo. Počkej.
1: No, přijde to?
2: Chtěl bych být.
1: No jo.
0: Je to tady.
1: A tak mě napadlo, že vlastně Medvídek Pů by si mohl vyměnit gratulační dopisy s Hurvínkem.
0: No jo, vlastně.
1: Hurvínkovi taky 100 let
0: taky
1: bylo 100, letos.
0: Taky 100.
1: A Medvídek Pů taky otázkou, kdo je slavnější.
0: No to je otázka. V Čechách rozhodně Hurvajs.
1: No ono ale... i na světě, já bych se toho nebál, ale...
0: Je to pravda, no. Tak jo, no tak všechno nejlepší ke stovce, vypadá dobře, pořád.
2: Byli novou hlavu mít, pak bych se smál.
1: To mám.

0: To je tak hezký, za všechno láska můžeš ty.
1: To je moc hezký, ano, jasně, to tak jako...
0: Vytesat.
1: Přesně. 41 tisíc v posledním slově, pojďme na to.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
1: Tak, kdo ty peníze chce? Hezké ráno, tady Lubka a Míra, Frekvence 1.
0: Dobrý den.
4: Dobré ráno, tady Hana z Poděbrad.
0: Aničko, moc vás zdravíme. Tak máme tu větu od skupiny Čechomor, zní takto.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
1: Co myslíte, Hani?
4: Žena.
1: Žena, pojďme to prověřit.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
0: Jako jo, asi,
1: máte velmi realistický pohled na věc. To se musí nechat. Ale to slovo to není. Hani, mějte se krásně, zdravíme do Poděbrad.
4: Vy taky, nashledanou, hezký den.
0: My přihodíme pěkný stovku, každý samozřejmě, kdo se někdy mihnul kolem muzikantů, tak ví, že by to nebyla žena, ale ženy.
1: Ženy, přesně jo, tak, ale... ano. 41,5 tisíce, nebo ještě to chceš nějak rozebírat?
0: Ne, jsem chtěl říct, ale peníze pro vás máme samozřejmě v nutném čísle.
1: Ano, hrajete o ně dneska dopoledne.
3: Poslední slovo.
2: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Za 3:09 a je tady...
1: Medvěd.
0: Medvěd.
1: Teď jsme to řešili,
0: člověče. Teď jsme řešili medvídka Poo. Četl jsi ho někdy?
2: Jako dítě asi určitě. Ale...
1: Je mu 100 let, kamaráde, dneska.
2: 100 let, 100 let, to je sekáč. To je legenda.
0: Je to tak? No stejně jako ty?
2: No jistě. A my jsme dostali, včera jsem tady obdivoval medvídka Frekvence 1, který vypadá, jako by ho vyráběl Mr. Bean.
0: Vypadá nádherně.
2: Vypadá skvěle.
0: Háčkovaný medvídek v barvách Frekvence 1.
2: Úžasný.
0: Je boží. No nic, tak po 9:00 s tebou. Budeš tu nebo odejdeš?
1: Bůh s tebou.
0: Bůh
2: se mnou, ok, tak jo.
3: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz. Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny. Dva McPops nestačí? Dobře, v McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
5: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Má je pro vás Lucie Černá. Hezké ráno.
8: Dobré ráno. Česká justice dnes bude poprvé v historii řešit případ špionáže. Poslanci znovu rozhodují o zákonu, který usnadní výměnu státních úředníků. 3/4 hodiny budete popojíždět na D4 před Prahou. Městský soud v Praze dnes začne řešit případ čínského občana viněného ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. Čelí obžalobě z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc.
9: Jde o prvního stíhaného za tento paragraf v Česku. Hrozí mu až 5leté vězení. Hlavní líčení je zatím nařízené do pátku. Obžaloba může vinit z toho, že jako příslušník čínské rozvědky přicestoval do Česka, kde se u rezortu zahraničí akreditoval jako zahraniční novinář čínského deníku. Krytí podle obžaloby využíval k tomu, aby v souladu s pokyny zahraniční zpravodajské služby sbíral politické i ekonomické informace a mapoval vlivové prostředí. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
8: Poslanci dnes budou po vetu od prezidenta Petra Palva znovu hlasovat o novém zákonu o státních zaměstnancích. Ten má usnadnit přijímání i propouštění úředníků. Koaliční většinou zřejmě Pavlovo veto přehlasují. Konečné slovo ale bude mít pravděpodobně až ústavní soud, na který se chtějí obrátit opoziční strany. Ode dneška až do 23. října je možné podávat na správní soudy stížnosti na zvolení některého z kandidátů v letošních obecních a senátních volbách. Výsledky voleb schválila státní volební komise v pondělí. Podle ministerstva vnitra se neobjevily systémové problémy. Vyhlášený hudební klub v Peci pod Sněžkou má ultimátum od hasičů. Majitelé mají provést zásadní změny anebo zavřít.
10: Reálně hrozí, že podnik po 14 letech působení zavře dveře. Odvrátí tomu, že jedině to, že v Klondajku provozovatelka do 2 měsíců udělá všechny úpravy proti požární bezpečnosti, jinak bude muset po 14 letech zavřít. Hasičská kontrola totiž v bývalé vývařovně ROH zjistila několik nedostatků. Zmizet musí třeba ikonické dřevěné balkony, aby klub s kapacitou 500 návštěvníků mohl dál fungovat. Potřebuje i novou elektroinstalaci, čidla, protipožární dveře, únikové schodiště a musí nahradit všechny dřevěné vestavby kovovými konstrukcemi s protipožárním opláštěním. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
8: Společnost SpaceX v noci omezila na Ukrajině některé služby družicové sítě Starlink. Narušilo to bojové operace, protože armáda o tom dopředu nevěděla. Uvedl to dnes poradce ukrajinského prezidenta Serhii Beskrentnov. Firma SpaceX miliardáře Elona Muska se k tomu zatím nevyjádřila. Fotbalisté Bohemians 1905 se v dnešní dohrávce 6. kola první ligy utkají s Mladou Boleslaví. Klokani budou usilovat o prodloužení úspěšné domácí série ve vzájemných zápasech se středočeským soupeřem v Dělíčku. Od května roku 2018 neprohráli v nejvyšší soutěži 9krát po sobě. Poslední 3 zápasy tam skončily nerozhodně. Dnešní utkání začne v 6 večer. Klokani!
3: Frekvence 1.
8: Počasí. Dneska bude oblačno až zataženo. Místy se může ještě přidat slabý dešť nebo přehánky. Během odpoledne začne ale od západu srážek ustávat a místy bude až polojasno. Teploty dnes příjemné mezi 13 a 18 stupni, na horách kolem plus 8.
3: Frekvence 1. Doprava.
8: A s dlouhým zdržením počítejte například na D4.
11: Na dálnici D4 z Příbrami do Prahy se tvoří dlouhé kolony za Mníškem pod Brdy. U Jíloviště se dnes pojede v obou směrech pouze jedním jízdním pruhem. Kolona ve směru na Prahu je na 3/4 hodiny. S kolonou počítejte také na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Popojíždět budete od 5. kilometru až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Celkové zdržení je na 30 minut. Kolona také na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna. Zpomaluje se před sjezdem na Slavkov a zdržíte se 15 minut. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
8: A po zprávách 9, přesně 4 minuty po 9, vstupuje do éteru Frekvence 1. Už tady vlastně jednou byl při předávce, ale teď tady je opravdu jako sám a rozjede to na plný pecky. Miloš Pokorný.
2: Hezké ráno. A já se tě musím, Lucie, na něco zeptat. Máte doma mrazák nebo chladničku?
8: Máme.
2: To jsem...
8: Nečekal jsi to, ale máme.
2: I tedy, máme. I tím vaším směrem už se to prodává.
8: Ano, i k nám to dorazilo, asi před půl rokem.
2: Takže předtím byly ty díry v zemi na zahradě a tam jste dávali, aby to bylo chladný.
8: My jsme to nekupovali. A nebo jsme to měli teď přes zimu, to bylo v pohodě. V létě špatný, jasně. Ale přes zimu to dáváme, jsme to doteď vlastně dávali za okno.
2: To je varianta, že máš v zemi díru, pak tam dáš přes toto a to je vlastně jako taková jako lednička.
8: No, anebo na parapet.
2: Ale ty jsi trošku odbočila, protože se tě chci zeptat, když už k vám dorazila i lednička mrazáka, tak jestli to máte na dálkový ovládání.
8: Tak to ne ještě.
2: To buďte rádi.
8: To vám ještě nedorazilo.
2: To buďte rádi, protože ta technika nás jednou zabije. Mm. To jako, teď se podíváme na jeden případ ve Francii, který mě fakt jako zaujal, protože to už je trošku jako moc.
8: No. Těšíme se.
2: Tak jo.
3: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: Ta zpráva je z Francie a hackeři, víme všichni, kdo je hacker, to jsou ty lidi, co se nabourávají do různých systémů, do bankovních kont, do vlastně do nějakých struktur různých firem, aby tam prostě mohli poškodit nebo vykrást a tak dále. Prostě hackeři jsou dneska, jak se říká, v módě. No a hackeři ve Francii, ty dokázali se nabourat do zhruba z 230 největších řetězců ve Francii obchodních. A dokázali to, že dokázali na dálku buď zboží zmrazit, nebo naopak...
1: Rozmrazit.
0: Nebo rozmrazit. A povedlo se jim to tak, že to zboží bylo buď zamrazeno, nebo rozmrazeno na 50 stupňů. A tím pádem velké... jako velké ztráty, protože to zboží v těch, řekněme, marketech nebo řetězcích se zkazilo. Ty ztráty jsou odhadovány na desítky milionů a tak dále, ale vlastně kam až to dojde, že někde z nějakého kanclíku, nějaký v uvozovkách sekáč, který tam u toho jí pizzu a hraje si s tím, takže dokáže se nabourat do systému takovýhle řetězců, který to určitě mají nějakým způsobem jako jištěný a ochráněný. Ale co je dneska jištěný a co je ochráněný?
1: No, hackři jsou vždycky o krok dopředu, že jo?
0: Pochopitelně, ale jako tohleto už si myslím, že opravdu se dostává někam, kde za chviličku vlastně už i ty instituce, my vám za to neručíme, řeknou, protože prostě vlastně neumí proti tomu jako dobře bojovat. Takže sice jako... bych to řekl, zvýšit si teplotu v lednici na dálku může být fajn, ale zároveň prostě, když někdo s tím umí, a teď se nebavme o nějakých bezpečnostních systémech a tak dále, víme, že zloději otevřou garáž bez problému, protože si načtou kódy a tak dále, takže máme pocit, že to máme takzvaně pod střechou, a ono to vůbec tak není. To, že odemknou auto, a to víme, ale že i tyhle ty sofistikované věci prostě dokážou umýt.
1: Víš co, ono totiž ta umělá inteligence je vlastně jako chytřejší, než si myslíme.
0: No,
1: a oni mají ochranu, třeba, že ti nesmí jakoby poradit k trestnému činu. Tam přijdeš a ty řekneš, chtěl bych rozmrazit ledničku na dálku někomu. Jo. A oni řeknou, ne, to nesmíš. Ale pak položí otázku, jak je možný, že mi rozmrazili ledničku na dálku. A teď ta umělá inteligence přesně popíše, co udělali.
0: Přesně tak.
1: A ty to prostě normálně zvládneš.
0: No, ale tak tohle jsou obrovské ekonomické ztráty, hlavně je prostě jako přijdou lidi nakupovat a tam prostě spáchnoucí lednice, nebo naopak.
1: Je to strašný.
0: Je to šílený.
1: A ty to máš na dálkový ovládání?
0: Já ne. Já jako musím říct, že se snažím tyhle ty věci jakože využívat, ale v rozumný míře. A jelikož znám už pár případů, kdy ty lidi se dokážou vlastně nabourat do čehokoliv, tak je to velice, velice ošajstlich, jako no. Jako říkám, jsou to někdy příjemné věci, že jako si zatopíš na dálku, skvělý. To je fakt dobrý, jo? Když někde, hele, zatopím si, jedu tam, vidíš, mimochodem pojedu na chalupu, zatopím si, jo. Ale pak, když to zachází do těchto těch jako věcí, tak už to není. No, ale ať něco pozitivního. Co ty by si brala jako žena v domácnosti na dálku?
1: Na dálkový ovládání, tyjo, žehlení.
0: Tak pozor. Já si myslím, že nejčastější nářek žen je žehlení. Taky se tomu říká naprosto zbytečná činnost.
1: Je to pravda, no, ale když to není vyžehlený, je to poznat.
0: Ale jsou takový ty, já už jsem viděl nějaký stroj na košile, který teda vypadal velmi dobře, že to tam pověsíš, zapneš a vypadávají košile krásně jako složený, tak to je dobrý. Nevím, kolik to stojí a nevím, jak je to velký.
1: No jako chlap, ne? To je figurína
0: chlapa,
1: jako ne?
0: Taková bystička.
1: Přesně. No nic, no tak na to si ještě asi počkáme.
0: Na to asi, jo.
1: Asi, pojedu domů žalit za chvíli.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90 až do 20. října. Kaufland.
3: Usnula?
4: Asi jo.
3: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
4: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
7: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je Chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
3: Frekvence 1. To nejlepší.

0: Tak už jsou tady malé zprávy na frekvenci 1, je tady Lucie, jenom ty jsi vlastně odešla, my jsme tady rozebírali to, co se stalo ve Francii, to znamená, že hackeři se nabourali do marketů a zboží, co mělo být zmrazený, se zkazilo a to v obráceně, obrovský škody prostě, a že to jde vlastně, že to jde. A my jsme s Lubkou tady probírali takový ty pozitivní věci toho, co na dálku, a ona říkala, že by chtěla na dálku mít žehlení. Co ty jako žena?
1: Já bych chtěla na dálku ovládat svýho manžela.
2: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
3: O novinkách pražské energetiky.
4: Už dnes 16.40.
2: Jen na frekvenci 1.
5: Milý Deníčku, noci jsou pro mě čím dál těžší. Před spaním se mi hlavou honí ošklivé věci. Nemám žádné kamarádky a připadám si úplně opuštěna. Chci si někam schovat a brečet, aby mě nikdo neviděl. Ale nové mámě to neříkej. Mám strach, že mě přestane mít ráda a opustí mě jako ta minulá.
6: Pomozte traumatizovaným dětem. Podpořte SOS Dětské vesničky.
1: Hezké dopoledne, krátce po 10:30 a krátké zprávy. Sociální výbor doporučil sněmovně schválit novelu zákona o důchodovém pojištění, která od příštího roku přináší několik klíčových změn pro důchodce. Mezi hlavní patří jednorázový příspěvek 2000 korun, zavedení pravidelného růstu penze každých 5 let po dosažení 80 let věku a úpravy zohledňující práci v důchodu. Sněmovna dnes bude znovu schvalovat nové podmínky zaměstnávání státních úředníků. Koaliční většinou zřejmě přehlasuje veto prezidenta Petra Pavla, který se obdobně jako opozice obává zejména politizace státní správy. V Grónsku se chystají rozsáhlé průzkumy ložisek ropy, plynu a nerostných surovin. Na své sociální síti to uvedl americký prezident Trump, který arktický ostrov nazval naším novým a krásným Grónskem. Prezident zároveň zdůraznil důležitost ostrova pro bezpečnost Spojených států i Evropy. Hokejisté Liberce v dnešním utkání závěrečného hracího dne základní části Ligy mistrů zabojují o postup do play-off. Představí se na ledě přímého konkurenta Davosu. Zápas začne ve 8:45 večer.
4: Frekvence 1.
2: Doprava.
1: A velmi dlouhé kolony zůstávají na D4.
7: Na dálnici D4 s Příbrami do Prahy se tvoří dlouhé kolony za Mníškem pod Brdy. U Jíloviště se dnes pojede v obou směrech pouze jedním jízdním pruhem. Kolona ve směru na Prahu je na půl hodiny. S kolonou počítejte také na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Popojíždět budete od 5. kilometru až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Celkové zdržení je na půl hodiny. Kolona se tvoří i na Pražském okruhu ve směru od D1 k letišti. Zpomaluje se u sjezdu na Jesenici a zdržíte se půl hodiny. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
2: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.

0: vynikající britská zpěvačka Annie Lennox, dříve v duo Eurythmics s Dave Stewartem. Tohle je už solová věc, jedna z těch nejhezčích oní. Nicméně, utíká to strašně, ale teď si připomínáme konkrétně dnes takové vlastně smutné výročí, které ale dopadlo dobře. I ti, co nesledují sport, si určitě pamatují, když náš vynikající brankář Petr Čech ležel v komatu, kdy irský útočník Stephen Hunt ho při přeskakování trefil kolenem do lebky a Petr byl vlastně dva dny, když to řeknu lidově, úplně mimo a vůbec se nevědělo, jestli to přežije a jestli nebude mít trvalé následky. Celý svět viděl ten, nebo tu situaci několikrát, samozřejmě potom ten aktér hrál taky v Praze, byl opět vyloučen, byl vypískán celým stadionem, protože jsou hranice, kdy ještě jde o sport a kdy už potom to může být i úmysl. V každém případě Petr Čech se z toho stal. A od té doby nosil tu legendární tankistickou helmu, kterou potom převzali i jiní brankáři, protože je to asi jediná možná ochrana pro brankáře, když je v chumlu, nebo když lokty, kolena a tak dále. A tyče samozřejmě u brány. Nicméně stalo se to a Petr zabojoval, pokračoval v profesionální kariéře na nejvyšší úrovni, ale vlastně si člověk uvědomí, jak je tenká ta hranice jednoho jediného zákroku, kdy nejen, že se ukončí sportovní kariéra, ale může být ukončený i život. A tenkrát Petr Čech zabojoval a všechno to dobře dopadlo. A jenom mě vlastně překvapily dvě věci. A ta první, že už je to 20 let. A ta druhá, že Petr Čech poté, co se mu to stalo, chytá hokej. Jo. Prostě to se říká člověk, že prostě opravdu člověk musí mít náturu bojovníka. Když po tom, co se děje, vleze do brány hokejový a tam je asi podle mě ještě jako větší pravděpodobnost, že vás ten puk, jako byť máte přilbu, byť máte mříže a já nevím, co všechno, nebo plexy, ale prostě je to na hlavu, jako je to do hlavy. Takže velký smeknutí ode mě, že to Petr nevzdal. A ta druhá věc, že to je opravdu 20 let, co se to stalo a co to proběhlo celým světem, že prostě Petr Čech bojoval život. Dobře to dopadlo, což je skvělý, zdravím Petra Čecha, dávejte na sebe pozor i při sportu, pochopitelně.
1: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti.
2: Partnerem je Samsung. Ponoř se do hry s výkonnými telefony řady Galaxy S26 nebo skládacím telefonem Galaxy Z Fold 8. Vybírej na Samsung.cz nebo ve značkových prodejnách Samsung.
3: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Užijte si výhodné nákupy ve stovkách obchodů po celé České republice. Nezapomeňte, už zítra v magazínu Dnes.

0: Před chvílí jsem dopil ďábelsky vypadající drink a Luka se mě ptala, co to mám. Říkám, jsou vitamíny.
1: Utrejte.
0: Protože většina mých kamarádů je takzvaně prostě down, nebo můžeme říct českých cíplejch. To jsou ty, ano, je to tady, to jsou ty pokašlávání, chřipky a tak dále. Dávejte na to majzla, protože teď je to, prostě teď je to období a stačí jedna projížka MHD, ale ono vlastně kdekoliv. Jo. A už to máte, takže doporučuji nějaký prostě, je to chemie trošku, no ale jako některý jsou chemie a chemie a některý jsou celkem jako zdraví, takže prostě dejte si nějaký vitamín a teď to prostě přichází a aby jsme nebyli chcíplí. Kdo teda byl určitě chcíplý, byli fotbalisti Slavie, protože v lize mistrů proti nejslabšímu soupeři v Baku, což byl tamní Sabah, prohráli 2-0 a je to trošičku, jako je to trošičku maličko taková ostuda, protože kde jinde uhrát body než v Baku. Slavistům se to nepodařilo. Dostali sprchu, velkou kritiku i zevnitř, no a no, je to prostě už je to soutěž těch nejlepších, no, když to řekneme. Ale ať nevyprávíme kritika nějakého českého fotbalu, prostě teď nejsme úplně na vítězný lince, ani v reprezentaci, ani na klubové úrovni, ale třeba se to zlomí a budeme zase mít ty vlajky a tak dále. No. Tak přátelé, já se loučím, těším se na vás zítra opět mezi 9:00 a 10:00 hodinou na frekvenci 1. Pokud frekvenci naladíte během dne, budeme moc rádi, protože přichází mý báječní kolegové a bude to fajn, včetně hudby. Mějte se fajn, díky.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání v 7.10.
3: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
2: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
6: To tu dlouho nebylo. Vyhrát nové auto za více než 750 tisíc a peníze k tomu? Nová megahra iDnes.cz právě začíná. Čtěte a úsporné rodinné SUV značky BYD od Loude Auto může být vaše. Megahra iDnes.cz o peníze i nový vůz BYD právě odstartovala.
7: Mami, já to nechápu. Proč mě nikdo nechce?
8: Zkrátka nevidí, jak jsi jedinečný.
9: Možná, že když vyhraju soutěž krásy, tak bych si našel pánička.
10: Tento podzim se nemusíte bát být sami sebou. Ejsek Pešák. Pouze v kinech od 15. října.
11: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
12: Klid, máš na to 3 dny.
11: A těch lidí, co čekají na autogramy?
12: No, jsou tu všichni.
13: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival. Česká vlna.
14: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
15: Má je pro vás Lucie Černá. Krásné dopoledne.
16: Hezké dopoledne. Ode dneška je možné podávat stížnosti na výsledky voleb. Senátoři navrhli soudu, aby zrušil zákon umožňující regulaci cen benzinu a nafty. Čerstvou nehodu 2 kamionů hlásí D11 před Prahou. Ode dneška do 23. října je možné se obrátit na správní soudy se stížnostmi na zvolení některého z kandidátů v letošních obecních a senátních volbách. Státní volební komise v pondělí výsledky schválila.
1: Podle ministerstva vnitra se neobjevily systémové problémy. Soud se ale už třeba zaobíral volbami v Moldavě na Teplicku, kde tamní starosta vyškrtl 22 lidí ze seznamu voličů. V Karviné chce zase podat neúspěšné hnutí SPD návrh na přezkum voleb. Uskupení Kladeňáci chystá stížnost kvůli extrémní odchylce výsledku v jednom okrsku. Mezitím pokračují povolební jednání o novém vedení měst. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
16: Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu, aby zrušil zákon, který umožňuje regulovat ceny pohonných hmot prostřednictvím vládního nařízení. Podle nich totiž dává vládě příliš široké pravomoci a nechrání dostatečně podnikatele před dlouhodobě ztrátovým provozem. Opětovné schvalování nových podmínek zaměstnávání státních úředníků dnes ve sněmovně provází opoziční kritika. Podle předsedy poslanců KDU ČSL Mariana Jurečky jde o vykoštění služebního zákona, který chce koalice ANO, SPD a motoristů nahradit od listopadu zákonem o státních zaměstnancích. Předlohou se poslanci znovu zabývají po tom, co ji v polovině září vetoval prezident Petr Pavel. Hlava státu se obdobně jako opozice obává zejména politizace státní správy. Sociální výbor doporučil sněmovně schválit novelu zákona o důchodovém pojištění, která od příštího roku přináší několik klíčových změn pro důchodce. Mezi hlavní patří jednorázový příspěvek 2000 korun, zavedení pravidelného růstu penze každých 5 let po dosažení 80 let věku a úpravy zohledňující práci v důchodu. Papež Lev 14. má za sebou po úterní operaci klidnou noc. Sdělil to Vatikán s tím, že bližší informace o stavu papeže, kterému lékaři diagnostikovali zhoubný nádor plic, poskytne ještě dnes. Podle italských médií se na plicní uzel přišlo při nedávné kontrole a operace dřív nebyla plánovaná. Kvůli chirurgickému zákroku a rekonvalescenci zrušil papež do 20. října audience. 20-letá česká tenistka Nikola Bartuňková končí na turnaji ve Wuhanu ve druhém kole. Prohrála s Italkou Pauliniovou 6-7 a 3-6. Napodobila tak Marii Bouskovou, která před ní ve druhém kole nestačila na polku Chvalinskou. Podlehla ji po setech 6-1 a dvakrát 6-1, 1-6.
14: Frekvence 1. Počasí.
16: Přes den očekáváme zataženo až oblačnou, místy slabý déšť nebo přehánky během odpoledne, ale začne od západu srážek ustávat a místy bude až polojasno. Teploty mezi 13 a 18 stupni, na horách kolem plus 8.
17: Frekvence 1.
14: Doprava.
16: A ještě míříme na silnice.
18: Na dálnici D4 z Příbramy do Prahy se tvoří dlouhé kolony za Mníškem pod Brdy. U Jíloviště se dnes pojede v obou směrech pouze jedním jízdním pruhem. Kolona ve směru na Prahu je na půl hodiny. S kolonou počítejte také na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Popojíždět budete od 5. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Celkové zdržení je na 20 minut. Pozor si dejte také, pojedete-li po dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy. Na 8. kilometru došlo k nehodě dvou nákladních aut. S opatrností však projedete bez většího zdržení. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
19: A my vám přejeme hezké dopoledne, tak zkusili jsme to na Miloše. Miloš nás sem nepustil a jsme to okoukali vedle u Leoše. Když máš chuť zůstat v rádiu, tak tam zůstaneš.
20: Tak se zdržíš.
19: A kolega počká na židli venku.
20: Podrž ty dveře, nepouštěj ho.
19: Robin, za chvilku nebojte, hezké dopoledne.
20: Krásné dopoledne.

0: To nejlepší z muziky, tohle jsou Savage Garden na frekvenci 1 ve středu 14. října ve čtvrt na 11. Martička nám ještě marodí, ale vy, pokud jste zdraví jako řípy, tak už můžete psát, komu chcete právě dneska popřát. K narozeninám, a to na SMS bránu 736 300 444, za chvilku, nebo lépe řečeno, za cirka půl hodiny. Jdeme na to.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
2: To je mazec.
1: Tatart.

To nejlepší z muziky Gazebo na Frekvenci 1. V půl si dáme taky aktuální dopravu, pak třeba Evu Farnou, ale rozhodně smí chybět ani narozeninové okénko, to znamená pište další zprávy na 736 300 444.

0: ID od Louda Auto může být vaše. Megahra iDnes.cz o peníze i nový vůz BYD startuje už 19. října.
1: Mame, já to nechápu. Proč mě nikdo nechce?
2: Zkrátka nevidí, jak jsi jedinečný.
3: Možná, že když vyhraju soutěž krásy, tak bys si našel pánička.
4: Tento podzim se nemusíte bát být sami sebou. Ejsek Pešák. Pouze v kinech od 15. října.
5: Frekvence 1. Doprava.
6: Na dálnici D4 z Příbrami do Prahy se tvoří dlouhé kolony za Mníškem pod Brdy. U Jílovišti se dnes pojede v obou směrech pouze jedním jízdním pruhem. Kolona ve směru na Prahu je na půl hodiny. S kolonou počítejte také na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Popojíždět budete od 5. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Celkové zdržení je na 20 minut. Šťastnou cestu přejezd dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
5: Frekvence 1.
7: Nejrychlejší dopravní servis.

0: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
1: Klid, máš na to 3 dny.
0: A těch lidí, co čekají na autogramy?
1: No, jsou tu všichni. Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.

0: je na čase být. Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
1: No jasně, s MND to jde.
0: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
2: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
3: Zbláznili jste se?
4: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in.
5: Co se nejlíp hodí?

0: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Tak pojďme na ně. Hezké dopoledne, zprávy má Lucie Šmídová.
2: Hezké dopoledne, senátoři chtějí zrušit regulaci benzínu. Výlovy rybníků komplikuje sucho. Na D4 čekejte kolonu u jíloviště. Senátoři navrhli ústavnímu soudu zrušení zákona, který vládě umožňuje regulaci cen benzínu. Podle nich dává široké pravomoci a nechrání před ztrátovým provozem. Ostravští celníci zadrželi v minulém týdnu při kontrole vozidla poblíž Šumperka 34 kilo kratomu. Řidič a spolujezdec uvedli, že látku koupili přes aplikaci Telegram v Brně. Více k případu řekl mluvčí celního úřadu v Ostravě David Kubenc.
3: Případ je prověřován pro podezření z neoprávněného nakládání s psychomodulační látkou. V případě prokázání viny hrozí podezřelým až 2 roky odnětí svobody. Celníci během kontroly nalezli ve vozidle větší množství balení obsahující rostlinnou látku. Vzhledem množství převáženého kratomu a okolnostem jeho pořízení celníci všech 34 kilogramů zadrželi. Případem se dále zabývají orgány činné v trestním řízení.
2: Kratom a kratomový extrakt patří od listopadu 2025 mezi psychomodulační látky. Jejich výroba, dovoz, distribuce a prodej jsou zákonem regulovány. Podzimní výlovy na jihu Čech komplikuje extrémní sucho. Z rybníků se odpařila více než polovina vody, která chybí i na sádkách. Výlovy velkých rybníků se tak odkládají na přelom listopadu a prosince. Fotbalisté Sparty se ve čtvrtečním druhém kole Evropské ligy představí doma proti Lillestromu a Pražané v roli velkého favorita chtějí navázat na úspěšný vstup do soutěže. Utkání s norským týmem, který bude v listopadu také soupeřem Plzně, bude mít na Letné Výkop v 18 hodin 45 minut.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Ještě teď hlásíte místy oblačno a přeháňky. Postupně se oblačnost protrhává a odpoledne bude slunečné, místy bude polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Zdržíte se na D5 a D4.
4: Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy počítejte s kolonou u jíloviště. Dnes se pojede v obou směrech pouze jedním jízdním pruhem. Kolona ve směru na Prahu je na 20 minut. S kolonou zejména kamionu počítejte na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Od 8. kilometru se popojíždí až na okruh ke sjezdu na Ořech. Osobní auta levým jízdním pruhem projedou mnohem rychleji. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
2: A už po zprávách je na řadě to nejlepší z muziky a Robin Sobek.
1: Je to tak, pojďme si zahrát Eros Ramazzotti, Kelly Clarkson, Xindl X a Fool o velký balík peněz. Poslední slovo, hezké dopoledne.
0: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

sono assai troppi zavodom. Je častejc na dne, nešli za vodu. Nejspíš přišel čas se postit a od snah se oprostit, být za splatou.

0: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
1: Když se člověk uhodí do jednoho místa, automaticky se ho začne třít? Pomůže to opravdu, nebo jenom předstíráme, že máme situaci pod kontrolou?
2: Já tomu rozumím, proč se jako chytáme za místo, který nás bolí?
1: No, rozumím, no.
2: Máme pocit, to... že to jak opravíme, že jo? To je jaký opravářský jako syndrom, že jo?
1: No, no, jsou některý časy, že když jako třeš, tak to jenom zhoršuješ.
2: No to jo, no. A uděláš se tam třeba takový to nějaký exém... Víron, nebo prostě si se dřeš kůži.
1: No.
2: My jsme třeba hrávali takovou hru, mělo se o to o Míšu, já nevím, jestli to hrávali taky.
1: No, no.
2: A vlastně bylo to o tom, kdo si vydrží díl sedřít kůži jako na ruce, tak pak vyhrál na nuka.
1: Fakt jo.
2: Fakt, máš tam pak takovou jako odřeninu a dostaneš na nuka. No, takže třením vlastně nemá to žádný smysl, když nehrajou na nuka.
1: No.
0: Cože? Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
3: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1. Jak se do rádia volá,
0: tak se z rádia ozývá.
3: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
0: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
3: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
0: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
3: Nahrajte vzkaz.
0: A už jsme v kontaktu.
3: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart.

0: Víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Váš autorizovaný servis Škoda.
2: Rozpálenou výbavu do kuchyně teď pořídíte v Penny. A navíc v akci mozzarella Milkeria za 12,90 a mandarinky Volné kilo za 24,90. Penny.
3: Frekvence 1.
4: To je to nejlepší z muziky.
3: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
4: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali.

0: Slovenie se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Tak co, už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2017. Gratulujeme!

0: nejlepší z muziky Bon Jovi na frekvenci 1, 11:30. Přejeme krásné dopoledne a pojďme hrát o peníze.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: O 41 500 korun. Tohle je aktuální bank posledního slova a já jsem zvědav, kdo se k nám dneska dovolal jako první. Tak, kdo je tam? Hezké dopoledne.
3: Dobrý den, tady Hana.
0: Hanko, já zdravím kam?
3: Do Blatné.
0: Dobře, doufám, že se máte hezky a jste připravena hrát právě teď.
3: No, pokusím se.
0: Dobře, tak držím palce. Tohle je věta Čechomoru.
4: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
0: Co to může být?
3: Energie.
0: Dobře, tak pojďme zkusit, co udělá tohleto slovo.
4: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
0: Zdá se, že energie Čechomorům nechybí na koncertě.
3: Asi ne.
0: Asi ne. To jste na to kápla teda. No nic, pojďme přihodit do banku. Já jsem rád, že ani vám nechybí energie, ani smích. No. Že vás to pobavilo. Máme v banku 42 000 a budeme pokračovat v 4:30 odpoledne. Tak se mějte nádherně. Naschle.
3: Taky se mějte krásně. Naschledanou.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: Přesně a s energií se podíváme taky minutu po 12:30 na to, jak to vypadá na cestách.
5: Se zdržením 5 minut počítejte na příjezd do dálnice D5 ve směru do Prahy. Zpomalovat začnete za sjezdem na Rudnou. Dalších 5 minut je potom na pražském okruhu ve směru k Ořechu. V opačném směru vás zdrží hustší provoz od Lochkovského tunelu po Ořech. A práce na silnici a zúžení vozovky na jeden jízdní pruh u Jíloviště vás zdrží mezi 11. a 9. kilometrem dálnice D4 ve směru do Prahy, a to do 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic a RAM.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let. Ale i hity legend pop.

0: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
2: 12 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
3: A taky Lucie Šmídová.
4: Dobré poledne, 17-letý mladík je za pokus o vraždu ve vazbě. Můžete rozporovat výsledky voleb. Zdržíte se na D5 na příjezdu do Prahy. Soud v Plzni poslal do vazby 17-letého mladíka za pokus o vraždu. Podle policie v sobotu u Boleveckého rybníka bodlo do zad náhodně vybranou ženu. Žena si tam byla zaběhat, neznámý muž ji zezadu napadl a ujel na kole. Po pachateli v sobotu bezvýsledně pátrali desítky policistů. Zadržela ho v neděli večer zásahová jednotka. Od dneška do 23. října je možné se obrátit na správní soudy se stížnostmi na zvolení některého z kandidátů v letošních obecních a senátních volbách. Státní volební komise v pondělí výsledky schválila.
5: Podle ministerstva vnitra se neobjevily systémové problémy. Soud se ale už třeba zaobíral volbami v Moldavě na Teplicku, kde tamní starosta vyškrtl 22 lidí ze seznamu voličů. V Karviné chce zase podat neúspěšné hnutí SPD návrh na přezkum voleb. Uskupení Kladeňáci chystá stížnost kvůli extrémní odchylce výsledku v jednom okrsku. Mezitím pokračují povolební jednání o novém vedení měst. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
4: Monopolní úřad v minulém týdnu provedl neohlášené místní šetření u tabákové firmy. Podezírají z účasti v zakázané dohodě na trhu s tabákem a tabákovými výrobky. Fotbalisté Bohemians 1905 se v dnešní dohrávce 6. kola první ligy utkají s Mladou Boleslaví. Klokani budou usilovat o prodloužení úspěšné domácí série ve vzájemných zápasech. Se středočeským soupeřem v Dělíčku od května 2018 neprohráli v nejvyšší soutěži 9krát po sobě. Poslední 3 zápasy tam skončily nerozhodně. Utkání začne v 6 večer.
2: Frekvence 1.
4: Počasí. Místy je ještě oblačno a také ojedinělé přehánky, postupně se ale oblačnost protrhává a odpoledne by mělo být většinou polojasno. Nejvyšší teploty vystoupají na 13 až 18 stupňů.
2: Frekvence 1. Doprava.
4: A kolonu hlásí z D5-ky.
6: Se zdržením do 5 minut počítejte na příjezdu dálnice D5 ve směru do Prahy, důvodem je silnější provoz. Dalších 5 minut je potom od sjezdu z D5-ky po Ořech. V opačném směru se zdržíte od Lochkovského tunelu také k Ořechu okolo 5 minut. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic a RAM.
4: Po zprávách 3 minuty po 12. hodině už má opět slovo Robin Sobek.
3: Tak ještě jednou hezké poledne, skoro 3 minuty, teda po 12. Budeme servírovat Daniela Potra, Báru Polákovou, Katy Perry bude v úvodu, taky sport, Jabloňák, možná i filmový odborník. Hezkou zábavu.
4: Krásné odpoledne.
7: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky, tohle je Daniel Porter a jeho Bad Day na Frekvenci 1.
1: To je dost, 16, tak jedno, víme.
2: Frekvence 1.
3: Vyník se odstěval do Úpolce.
2: Filmový odborník.
0: Se dáme pěkně vyvoněného středečního odpoledního filmového odborníka, protože jsou tady nádherné ukázky, ta první z roku 1987, ale to už trošku napovídám, takže volejte 257 400 999 v případě, že se chcete stát filmovým odborníkem, protože dneska budeme hodně cestovat v čase. Z roku 87 se pak podíváme rovnou do roku 2003, ale jak říkám, zatím nebudeme napovídat, kdo je tam, kdo se dovolal, hezké odpoledne. A někdo vypad, kdo je tam, hezké odpoledne.
4: Tady David.
0: Davide, zdravím tě kam?
4: Na Moravě.
0: Dobře, tak jo. Jsi soustředěn? Můžeme začít?
4: Ano.
0: Výborně, pouštím první ukázku, která je velmi známá, zní takto.
5: Chodím celý den po nebi, potřebovala bych spravit střevíce. Ale musel bys být s tou prací hotov přes noc.
6: Jedny střevíce přes noc? To hravě zvládnu.
0: No, ty to taky hravě zvládneš, ne, no. Davide?
4: Létající ševec,
0: to jsem jmenovalo. Počkej, létající ševec mi nestačí.
4: Nebo
0: opět se nějak směnce, ale
4: tady
0: si čas. No, dal jste dohromady,
4: výborně.
0: Já jsem se lek normálně, že zůstaneme u té první varianty, kterou si mi řekl. Ale ty jsi to vybavil, viď?
4: No, úplně přesně, viděl jsem to zkrát, pěkný, moc pěkný. No.
0: Nádherná záležitost, ano. V režii Zdeňka Trošky z roku 87, jak bylo řečeno, s Janem Potněšilem, budíš mu to nejlehčí herecké nebe. Taky Michala Kuklová si tam zahrála, Helena Růžičková a tak dále. Pojďme na další ukázku, která zní, a teď pozor, třeba to bude malinko těžší, tak to. To jsou zvuky.
7: Dobrý.
8: Něco se stalo, jo?
7: Ne, já jsem v pohodě, jsem dobrý.
8: Něco není v pořádku?
7: V pořádku, ne. Trošku si je kostlo, no.
8: Aha. Uvolni se.
0: No, uvolni se, no. Na to, že je poledne, tak jsme to tady rozjeli pěkně, Davide.
4: Ty, tohle nevím, že jsem slyšel polívku, ale vůbec nevím.
0: Netušíš vůbec?
4: Jestli polívku, jako napadlo mě něco, ale to je podle mě blbost.
0: Co, že bys si dal polívku, jo, k obědu, nebo co tě napadlo?
4: No ne, to jsem měl roaming, ale to určitě je blbost.
0: Aha, no to je jedno, já ti moc nerozumím teda upřímně, ale každopádně tohle je česká romantická komedie z roku 2003, kterou režíroval Vladimír Morávek s Janem Budařem v hlavní roli. Je to film, který ho proslavil, bych řekl.
4: Nevím.
0: Nevíš?
4: Nevím, jak to povědomí.
0: Škoda. Říká ti něco Nuda v Brně?
4: No, tak to slyším poprvý.
0: Poprvý, no tak třeba se na to

0: 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
1: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Užijte si výhodné nákupy ve stovkách obchodů po celé České republice. Nezapomeňte, už zítra v magazínu Dnes.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok přinesl

0: To nejlepší z muziky Freddie Mercury, tohle jsou Queeni na Frekvenci 1, máme na chvíli přesně půl jedné odpoledne a čekají nás také sportovní novinky, ale do té doby určitě seš Ed Sheeran, Mirai nebo taky Petr Jablonský je připravený.
1: Tady Petr Jablonský, Frekvence 1, s kým hovořím?
2: Ahoj Petře, to je Luboš Tasovic, okres Bansko. No já bych se tě chtěl zeptat, nebo spíš Františka Ringo Čecha, co říká na naši fotbalovou reprezentaci.
3: No já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj Franto.
3: Nazdar. Prosím tě, já tady na to už jsem párkrát tady odpovídal. Samozřejmě, no vždycky závisí na tom, jak se nám zrovna daří, ale momentálně se moc nedaří, takže jako stojí to za prd. Co myslíš? Myslíš, že nás spasí ten španělský trenér?
2: No, španělský trenér, no nevím, jako já si myslím, že jsme Češi a Moravané a měli bychom používat svoje, ne, jak se říká, svoje lidi,
3: jo.
2: Ale já spíš, jak to vidíš ty právě toho španělského trenéra.
3: Podívej se, mě to nevadí, je takovej opálený, už něco má za sebou, no něco jako já, je to pěkný chlap. Jo.
2: No tak ty jsi pěkný chlap, nejseš opálený, ale jsi kus chlapa, že jo?
3: Jsem kus chlapa taky umím hrát fotbal. No, ale tak to všichni těší, my jsme trenéři, všichni by jsme mohli trénovat nároďák. My na to máme, viď?
2: To já taky vidím na těch internetech, kolik máme trenérů.
3: No, my tady máme spoustu Čechů, viď, Moravanů, kteří by mohli trénovat a oni si objednají Španěla.
2: No, a ty se chceš, že se ta Františku trošku tě zajímá hokej?
3: Hele, ani ne.
2: Ani ne, no já jsem se chtěl zeptat, protože jsou Morava, je Poleno, chtěl jsem se zeptat, jak se ti líbí moje milovaná Kometa Brno?
3: Nelíbí. Vraťme se k tomu fotbalu, já vůbec hokej nesleduju, prosím tě, ty Kometo. Pojďme k naší reprezentaci. My jsme se shodli na tom, že Španěla berem, ale radši bychom brali nějakýho Moraváka nebo Čecha.
2: Tak, přesně.
3: Protože ta situace je taková, že mi to připomíná takovej ten for, jestli víš, co Češi udělají, když vyhrajou mistrovství světa ve fotbale.
2: Tak to nevím, Franto.
3: Vypnou PlayStation.
4: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
5: O novinkách pražské energetiky.
6: Už dnes 16.40.
4: Jen na Frekvenci 1.
7: Milý Deníčku, noci jsou pro mě čím dál těžší. Před spaním se mi hlavou honí ošklivé věci. Nemám žádné kamarádky a připadám si úplně opuštěna. Chci si někam schovat a brečet, aby mě nikdo neviděl. Ale nové mámě to neříkej. Mám strach, že mě přestane mít ráda a opustí mě jako ta minulá.
8: Pomozte traumatizovaným dětem. Podpořte SOS Dětské vesničky.
9: Frekvence 1. Doprava.
10: Se zdržením do 5 minut počítejte na příjezdu dálnice D5 ve směru do Prahy, důvodem je silnější provoz. Dalších 5 minut je potom od sjezdu z D5 po Ořech. V opačném směru se zdržíte od Lochkovského tunelu také k Ořechu okolo 5 minut. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic a RAM.
9: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Takhle pohodově hraje středeční odpolední frekvence na Perfect a taky je Sheeran ve 12:45 odpoledne. No skoro ve 12:45, ještě máme pár minut čas. Každopádně už teď budeme řešit sportovní novinky a ty fotbalové, protože čtyři české fotbalové celky Slavia, Sparta, Plzeň a taky Jablonec mají v tomto týdnu naplno, hraje se totiž další kolo evropských pohárů, jako první se představila Slavia v Lize mistrů, ale opět vyšla na prázdno. Na té síly byl azerbajdžánský klub Sabah Baku, který teda Slaví porazil 2-0, podrobnosti má ale sporták Aleš Svoboda. Hezké odpoledne, vítej.
1: Ahoj Robine, pěkné odpoledne.
0: Jak daleko byla Slavia od zisku bodů?
1: No, výrazně blíže, než výsledek napovídá. Slavia, pravda, neměla přesvědčivý vstup do utkání, ale postupně se rozjížděla a ještě v první půli měla pár dobrých šancí. Po změně stran inkasovala jako první, ale dobře reagovala, vytvořila si pak řadu šancí, ale zápas ztratila kvůli jejich neproměňování. Měla 18 střel, 8 na kasu, 5 doopravdy velkých šancí, ale v nich se Slavisté často nechovali dobře, někdy měli i trochu smůly a v závěru pak inkasovali po druhé.
0: Slavia čeká na výhruvé skupinové nebo ligové fázi Ligy mistrů 21 zápasů, naposledy se jí to povedlo v roce 2007. Mají neúspěchy z poslední doby nějaké společné znaky?
1: No, ano, jsou zápasy, ve kterých Slavia narazila na přetěžké soupeře a případná výhra proti týmům v minulém ročníku Ligy mistrů, jako je Inter Milan, Arsenal nebo třeba Barcelona, tak by byly velkým šokem, velkým překvapením. Na druhou stranu v utkáních třeba jako proti Bode Glimt, proti Bilbao nebo Pafosu v minulé sezóně, nebo právě včera proti Sabahu Baku byly výhry reálné. V nich Slavia často dojela na mizernou produktivitu a celkově, jak se říká nehezky česky, nekvalitu ve finální fázi.
0: Slavia odehrála v probíhajícím ročníku Ligy mistrů 2 zápasy, další 6 má před sebou. Ve kterém z nich bude největší šance dlouhé čekání na výhru ukončit?
1: No, to je právě ono, papírově nejslabší zápasy v tomto ročníku Ligy mistrů už mají sešívaní za sebou. A bude to spíš soukromá výzva Slavie získat za probíhající ročník Ligy mistrů více bodů než v minulé sezóně, kdy Slavia měla jenom 3 body za 3 remízy. Dokonce ligové fáze soutěže má Slavia doma 2 anglické celky, Arsenal a Aston Villa a španělský Villarreal, a venku je to ještě těžší Portu, Fenerbahce a také německý gigant Bayern Mnichov.
0: A ještě doplním na závěr, že další příležitost pro Slavii k připsání výhry nebo aspoň prvního bodu v probíhajícím ročníku Ligy mistrů přijde už příští týden v úterý, kdy se Slavia představí na stadionu tureckého týmu Fenerbahce Istanbul. Tolik sportovní novinky, tolik fotbal, tolik taky Aleš Svoboda. No a my se uslyšíme zase v pátek odpoledne. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
3: O novinkách pražské energetiky.
4: Už dnes 16:40.
2: Jen na frekvenci 1.
4: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti.
5: Partnerem je Samsung. Ponoř se do hry s výkonnými telefony řady Galaxy S26 nebo skládacím telefonem Galaxy Z Fold 8. Vybírej na Samsung.cz nebo ve značkových prodejnách Samsung.

0: To nejlepší z muziky, tohle byli Backstreet Boys, dáme si Jeleny. Písničku pro všechny Magdalény, ale zahrát můžeme i Agáta, která dneska slaví svátek, všenej, taky No Mercy. A za 3 minuty další zprávy.
1: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix. Aktuálně.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
3: a Marek Malášek.
2: I v sobotu a v neděli.
4: Zapněte rádio a vypněte starosti.
5: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
6: Dva McPops nestačí? Dobře, v McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert, dle srovnání k 7.10.

0: ID od Loude Auto může být vaše. Megahra iDnes.cz o peníze i nový vůz BYD startuje už 19. října.
1: Mami, já to nechápu. Proč mě nikdo nechce?
2: Zkrátka nevidí, jak jsi jedinečný.
3: Možná, že když vyhraju soutěž krásy, tak bych si našel pánička.
4: Tento podzim se nemusíte bát být sami sebou. Ejsek Pešák. Pouze v kinech od 15. října.
5: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
6: Klid, máš na to 3 dny.
5: A těch lidí, co čekají na autogramy?
6: No, jsou tu všichni.
7: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
8: 13 hodin, frekvence 1, zprávy.
9: Je to tak, my jsme připraveni na další dávku zpráv a ty taky připravila Lucie Šmídová.
10: Dobré odpoledne, senátoři chtějí zrušit regulaci benzínu. Rodiče podceňují chování dětí na internetu. Osobní auto bouralo do svodidel na D1 z Vyškova do Brna. Senátoři navrhli ústavnímu soudu zrušení zákona, který vládě umožňuje regulaci cen benzínu. Podle nich dává široké pravomoci a nechrání před ztrátovým provozem. Banky a stavební spořitelny poskytly v září hypoteční úvěry za více než 35 miliard korun. Ve srovnání s loňským zářím to znamená pokles o 6%. Úvěry budou podle ekonoma Lukáše Kovandy příští rok zdražovat.
11: Dostanou se v první polovině příštího roku až na 6 nebo dokonce nad 6%. Už nyní ty hypotéky jsou udávány za vyšší sazby, než uvádějí nejnovější data, takže se už pohybujeme hodně kolem úrovně 5,5% a někdy i výše, záleží samozřejmě na fixaci. Banky nyní spíše se uchylují k tomu, že poskytují krátké fixace.
10: Objem refinancovaných a navýšených úvěrů září dosáhl na 7,5 miliardy korun. Rodiče málo hlídají děti na internetu. Podle studie vědců z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně rodiče dětí ve věku 11 až 14 let si jsou často vědomi méně rizikového chování svých dětí na internetu, jako je například sdílení vlastních fotek nebo aktuální polohy. Děti mladší 13 let navíc velmi často se svolením rodičů používají sociální sítě s věkovým limitem právě 13 let. Na všech německých nádražích bude od čtvrtka platit zákaz konzumace alkoholu. Cílem je zvýšení bezpečnosti zaměstnanců i cestujících. K zákazu se dráhy rozhodly po sérii útoků na železniční zaměstnance. Ten nejvážnější se odehrál v únoru, kdy cestující napadl průvodčího, který těžkým zraněním později podlehl. Soud poslal útočníka na 10 let do vězení.
8: Frekvence 1.
2: Počasí.
10: Na většině místech se oblačnost protrhává, odpoledne má být většinou polojasno a nejvyšší teploty vystoupají na 13 až 18 stupňů.
2: Frekvence 1.
8: Doprava.
10: Osobní auto bouralo do svodidel na D1.
12: K nehodě osobního vozidla do svodidel došlo na 205. kilometru dálnice D1 na trase Vyškov Brno. Průjezdem se zdržíte okolo 5 minut. A k nehodě došlo i u Slaného na 21. kilometru dálnice D7 ve směru do Prahy. Počítit tak se zdržením i kvůli stavebním pracím okolo půl hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic a RAM.
10: Ze zprávy to pro tuto chvíli vše, teď už má opět slovo Robin Sobek.
9: A takové lehké téma odpolední bychom mohli nastolit, co vás baví, jakou činnost rádi děláte. Pochlubte se na 736-300-444, my vám za odměnu budeme hrát tony z muziky Emilia Jelení, ale Farben právě teď v úvodu, hezké odpoledne.
10: Příjemný poslech, Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Tak tolik z toho nejlepšího z muziky Emilia na Frekvenci 1. Ve čtvrt na dvě odpoledne neřešíme, co vás baví, jakou činnost třeba rádi děláte, vykonáváte. Je to sport? To mě baví hodně, napsal Pavel. Po práci rád jezdím na kole, to je moje oblíbená činnost. Zase pro změnu píše Radim. Jana to má trošku jinak, píše teda, že těch činností má hned několik. Jsou to třeba koně, jsou to zvířátka, jsou to taky květiny, jako je zahrádka. Doporučuji všem zkusit. I když třeba nebydlíte v baráku, napsal, ale v bytě, no tak bylinky a na balkoně, pokud máte, anebo vůbec květiny doma a tak dále, doporučuji, je to vlastně taková krásná záležitost. Tak já moc děkuju za vaše zprávy. Můžete posílat další Eurythmics, Erasure, Damiano David, já posílám to nejlepší z muziky.
1: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
2: Brno je jako zvláštní takový pojem a je třeba ho ustavičně dráždit. Že Brno zase dráždí Prahu, to tak se patří. To je takové české dovádění.
3: Miluška Bitnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
4: A není to trošku závist třeba? Nebo...
2: Závist?
4: No, že má jako příjemně malý mozeček třeba.
2: Ne, mi stačí ten pohled, říkám, co čumím, ale kouká, jako kdyby se něco dělo, když se nic neděje.
1: Tihle dva jsou prostě sehraná dvojka.
3: Kraus a Blondýna, každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
8: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
10: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
1: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Tohle jsou Eurythmics, tohle je Sweet Dreams, to nejlepší z muziky za chviličku půl druhé odpoledne, co vás baví, jakou činnost rádi děláte. Bedřich v tom má naprosto jasno, protože napsal dobrý den, já to mám kousek od baráku do lesa a každý den chodím do lesa alespoň na hodinu. Taková procházka, to je něco. Bedřichu, je vás takových víc. Ale díky za zprávu, budeme pokračovat za chvilku, do té doby No Mercy, Fergie, opět Radeček nebo aktuální doprava.
1: To tu dlouho nebylo. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na Opinio.cz. Vyhrát nové auto za více než 750 tisíc a peníze k tomu? Nová megahra iDnes.cz právě začíná. Čtěte a úsporné rodinné SUV značky BYD od Loude Auto může být vaše. Megahra iDnes.cz o peníze i nový vůz BYD startuje už 19. října.
2: Mami, já to nechápu. Proč mě nikdo nechce?
3: Zkrátka nevidí, jak jsi jedinečný.
4: Možná, že když vyhraju soutěž krásy, tak bych si našel pánička.
5: Tento podzim se nemusíte bát být sami sebou. Ejsek Pešák. Pouze v kinech od 15. října.
6: Frekvence 1. Doprava.
7: K nehodě osobního vozidla do svodidla došlo na 205. kilometru dálnice D1 na trase Výškov Brno. Průjezdem se zdržíte okolo 5 minut. A k nehodě došlo i u Slaného na 21. kilometru dálnice D7 ve směru do Prahy. Počítit tak se zdržením i kvůli stavebním pracím okolo půl hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic RAM.
6: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Please Don't Go a taky No Mercy na Frekvenci 1. To nejlepší z muziky máme skoro 2:45 odpoledne. Začala Stardance, to asi všichni víte, média jsou vlastně plná tanečních párů, které září na parketu. My Stardance samozřejmě tady u nás v rádiu napjatě sledujeme, protože tam máme naši Martičku Jandovou, takže jí držíme palce, posíláme hlasy, vy se můžete přidat, pokud Martě fandíte a viděli jste třeba už ten první přímý přenos, ale proč to vlastně říkám? Protože pro vás chystáme naprosto unikátní a speciální večerní pokec. Páteční večerní pokec. A tady je vlastně důkaz.
1: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
2: Hudební novinky.
1: Trby ze světa slavných.
2: Song za odměnu.
1: A dorazí i zajímavý host.
2: Kdo to bude tentokrát?
3: Tak to se nechte tentokrát překvapit. Začíná televizní Stardance a tak dorazí speciální host, který vás vezme do zákulisí soutěže.
2: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
1: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.
4: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
5: Klid, máš na to 3 dny.
4: A těch lidí, co čekají na autogramy?
5: No, jsou tu všichni.
6: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.

0: nejlepší z muziky, tohle jsou Starship na Frekvenci 1 v celou zprávě a pak odpolední vysílání a Vojta Zanou.
1: Nazdar, nazdar.
2: Nazdar.
0: Nazdar.
1: Tak docela se nám oteplilo, co?
2: No.
1: Já jsem si vzala kabátek. Vyrazila jsem v kabátu.
0: Jo, to je pravda, no.
1: Koukala jsem na to jako blázen. Lidi chodili mé odhalený.
2: No já jsem taky viděl dneska pár bláznů v kreťasech a v tričku z krátky.
1: Ty nám tady jeden sedí tamhle.
2: Jo, to byl on.
1: Tomáš Víla. Já znám člověka a myslím, že i ten herec, jak on se jmenoval?
0: Pavel Nový.
1: Pavel Nový. Pavel Nový.
2: No.
1: A tak dost podobně jako takhle trošku, jako nechci říct švihlý, jo, ale prostě ale celý život nosí kraťasy.
0: No, taky má své zdravotní problémy.
1: Jo, přesně tak. Má neskutečný jako problémy s kolenama.
2: No potom vždycky už slyšíš, když ten člověk přichází, že jo, jak to vrže. No.
1: No.
0: Prostě tě to dožene, no.
1: Prosím vás, oblíkejte ty kolena.
2: Robin má dlouhý kalhoty, bezpečně dojde domů.
1: Zítra, nazdar, čau.
3: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let. Ale i hity legend pop music. And through it, oh, she offers me protection. A lot of love. S námi nikdy nebudete sami. Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
3: 14 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: A s Luckou Špídovou hezké odpoledne.
5: Dobré odpoledne, je tu shoda na podobě novely o asistentech pedagoga. Dílo v rybníku zastavilo sucho. D7 je směrem do Prahy po nehodě uzavřená. Zástupci koalice se shodli na podobě novely o financování a profesionalizaci asistentů pedagoga. Novela podle ministra školství Plagy míří k vyšší kvalitě podpůrné činnosti ve školách, stabilitě a předvídatelnosti pro všechny žáky. A to nejen ty se speciálními vzdělávacími potřebami. Nový systém by měl také zastropovat počet asistentů pedagoga. Od dneška do 23. října je možné se obrátit na správní soudy se stížnostmi na zvolení některého z kandidátů v letošních obecních a senátních volbách. Státní volební komise v pondělí výsledky schválila.
6: Podle ministerstva vnitra se neobjevily systémové problémy. Soud se ale už třeba zaobíral volbami v Moldavě na Teplicku, kde tamní starosta vyškrtl 22 lidí ze seznamu voličů. V Karviné chce zase podat neúspěšné hnutí SPD návrh na přeskum voleb. Uskupení Kladeňáci chystá stížnost kvůli extrémní odchylce výsledku v jednom okrsku. Mezitím pokračují povolební jednání o novém vedení měst. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
5: Podzimní výlovy na jihu Čech komplikuje extrémní sucho. Z rybníků se odpařila více než polovina vody, která chybí i na sádkách. Výlovy velkých rybníků se tak odkládají na přelom listopadu a prosince. Fotbalisté Bohemians 1905 se v dnešní dohrávce 6. kola první ligy utkají s Mladou Boleslaví. Klokani budou usilovat o prodloužení úspěšné domácí série ve vzájemných zápasech. Se středočeským soupeřem v Ďolíčku od května 2018 neprohráli v nejvyšší soutěži 9x po sobě. Poslední 3 zápasy tam skončily nerozhodně. Utkání začne v 6 hodin večer.
3: Frekvence 1.
4: Počasí.
5: Místo je oblačno s dešťovými přeháňkami. Odpoledne by ale mělo být více polojasno a nejvyšší teploty stoupají na 13 až 18 stupňů.
4: Frekvence 1.
3: Doprava.
5: Velké problémy hlásí z D7 a bouralo se také na D1.
7: K nehodě osobního vozidla o svodidla došlo na 205. kilometru dálnice D1 na trase Výškov Brno. Za sjezdem na Holubice se tak dostanete do zdržení okolo 20 minut. A 2 osobní vozidla se střetla i u Slaného na 21. kilometru dálnice D7 ve směru do Prahy. Aktuálně je silnice uzavřena, kolona sahá až za sjezd na Třebíc. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic ARA.
5: A po zprávách už na Frekvenci 1 startuje odpoledne s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem. A
1: my vás zdravíme, přátelé. Dneska máme 14. října, je středa, Agáta má svátek. My jsme včera koukali na jednu kriminálku a musím se vám jenom jako svěřit, nebo ne svěřit, ale spíš se zeptat, jako jak to máte. Jo.
2: No.
1: Koukáme na tu kriminálku, koukáme a najednou tam byl záběr z pitevny.
2: No.
1: Prostě šílený záběr o tom, jak tam chodili kolem té mrtvoly, že jo, teď tam koukali. Prostě,
2: všechno je to otevřený, že jo, takže je všechno vidět.
1: No a teď ta lékařka se podívá na toho operativce a říká, dáš si kávu? Říká, no dám si kávu. A ona přinese dvě kávy a oni tam a oni tam pijou tu kávu. No. Já jsem tak seděla a říká se, počkej, ale to je přece úplně nereálný.
2: Ne, je to reálný.
1: Ale je to asi reálný.
2: Je to reálný. Moje mamka celý život pracovala jako zdravotní sestra po nemocnicích. A já jsem se s ní nejednou na tohle téma bavil a ona říkala, že nejciničtější lidé jsou na patologii, na pitevnách.
1: Fakt, jo.
2: No jasně. A víte, jak se zásadně zdraví patologové?
1: Zdravu.
2: Buď zdrav.

0: Tayo Cruz a Luda Chris na frekvenci 1, 14 hodin 10 minut, středa 14. října.
1: Musím se vám svěřit a budu potřebovat radu.
0: Svěř se a rádi poradíme.
1: Vrže mi bota.
0: Koleno. Už jsme tady dneska probírali.
1: Hele, vrže mi bota, je to hrozně zvláštní, koupila jsem si kožený boty, jsou vlastně jako docela hezký, nejdřív teda jako takhle příběh nákupu těch bot je docela vtipný, protože jsem je kupovala někdy v jednu ráno, prostě v rozjetém večírku a pak ráno jsem objevila na e-mailu tu zprávu, vaše objednávka byla potvrzená do prčic, jsem si to koupila. No nic, přijela jsem domů, tak jsem ukázala jako mýmu příteli, jaký jsem si pořídila boty a on to komentoval slovy, že jsem si pořídila boty pro babičku. A pak boty přišly, vlastně jsem byla z toho docela nadšená, boty dobrý, ale jedna ta bota vrže.
0: No.
1: A to by přece neměli, ne?
0: No,
1: říká se, že když ti vrže bota, tak jsou kradený. Nebo když ti vržou boty.
0: A odkud jsi to objednávala?
1: Hele, jako
0: nešli z Číny třeba.
1: Ne, je to, jako je, jsou opravdu kožený, je to takový ten známý obchod, dělá tomu jako reklamu známá tvář, no ale prostě vrže. A
0: takže,
1: ty tam máš nějaký
0: rady. Já jsem googloval, jo,
1: ano.
0: Takže buď je to suchou kůží nebo třením svršku.
1: To si myslím já,
0: no.
1: Tření kůže o kůži.
0: No, takže pomáhá buď kondicionér nebo krém na kůži. To znamená
1: kondicionér.
0: kvalitní krém na obuv.
1: A kam to mám masírovat?
0: No tam, kde to vrže.
1: Ale já to přece nevím, ta bota vrže jako
0: Ona je celovrzavá.
1: Ona je celovrzavka.
0: No tak celou napřít.
1: Kondicionér.
0: No, případně použít napínák na obuv.
1: Jo, napínák na obuv.
0: No.
1: Jo, to je dobrý.
0: A nebo tady píšou rozchodit je.
1: A nebo je rozchodit.
0: Prostě
1: no.
0: Přestanou vrzat. No a potom tady jsou takový jako možnosti, jakože je vlhkost uvnitř boty, to znamená, že se ti potí noha. Případně pokud vrže podešev nebo vložka, tak vyndat stélku, očistit ji a nasypat pod ní pudr. Nebo tenkou hygienickou vložku.
1: No jistý je, že tam někde bude nějaký vzduch, nějaký prostor,
0: no.
1: Že jo?
0: No a nebo je to vrozená vada, vrozená. A bota se narodila prostě vadná.
1: Tak to jsme dvě.
0: A je to prostě nějak jako blbě sešitý a v tom případě tady raději jako reklamovat.
1: Jako reklamovat, no, vidíš to. Taky mě to jako napadlo.
0: Důležité je definovat, odkud přesně zvuk vychází, jestli ze špičky... Z paty nebo z podrážky Freude.
1: Já to jdu asi nějak
0: to reklamuje.

0: Tohle je Christina Aguilera na Frekvenci 1 ve 14 hodin a 16 minut k tomu.
1: Včera jsme měli doma takový nečekaně hezký večer. My jsme včera přijeli domů trošku později, protože jsme se byli podívat u švagrové, byli jsme na kávě. A když jsme přijeli domů, tak byl hlad samozřejmě, tak jsme udělali něco k jídlu a zavolal jsem na našeho mladýho, který už byl dávno doma, jestli si dá s náma. A on normálně, byli jsme poctěni, sešel ze svých výšin.
0: A když dal si sama večer.
1: Sedl si s náma ke stolu a my jsme asi do půl jedenáctý do večera jako konverzovali. Že jsme seděli u stolu a 2,5 hodiny jsme si povídali.
0: To je výborný, jo. Ne, vlastně, když máš doma toho pubescenta, no, tak každý takovýhle výkyv je pro tebe velkým svátkem. No, ten člověk s náma mluví.
1: Já jsem dokonce kroužkoval datum v kalendáři.
0: Jo.
1: Já jsem napsal, že budeme slavit výročí, protože to se běžně jako neděje, že?
0: Myslíš, že je rád, když o něm takhle mluvíš?
1: A takhle, pokud to poslouchají teďko ve zborovně, tak mu to můžete jim říct, že jsme jako byli rádi a že ať se zase někdy staví.
0: A čím to? Něco potřeboval?
1: Ne, právě já jsem je celou dobu čekal, co z něj vypadne, že něco potřebuje, že?
0: A
1: on se najednou sebral, hele, tak jo, tak já už si půjdu lehnout, dobrou noc.
0: Podle
1: a
0: mě nenašel odvahu se zeptat.
1: No a podle mě si připravuje půdu.
0: No já si myslím, že ne, přesně takový to, jak když potřebuješ jako se zeptat na něco, nebo nevím, o něco požádat a potřebuješ najít ten vhodný moment, kdy se to bude jako úplně nejvíc hodit, aby ten výsledek byl jako pozitivní, že? Aby to bylo kladný vyřízení. Takže on tam nenašel ten moment.
1: No vzhledem prostě k tomu, že s náma strávil vlastně tolik času, jako 2,5 hodiny, to máš nějak 150 minut.
0: Kolik řekl slov?
1: Docela dost, on mluvil furt a bavili jsme se. Jako...
0: A byla to věta prostě, jako sloveso, podstatný jméno.
1: No samozřejmě, nebyly to jenom citoslovce, neboj. ale vzhledem tomu, že to bylo 150 minut jeho vzácného času, tak přemýšlím, no ono mu bude 17, podle mě bude chtít auto.
0: No, bude chtít řidičák, no. No tak všechno se dá rozluštit. Tak
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže.

0: 14 hodin 30 minut, tohle je Frekvence 1.
1: A tohle je Lucka Šmídová, která nám právě teď přináší další čerstvé zprávy. A přeju dobré odpoledne. Sněmovna znovu schválila nová pravidla pro zaměstnávání státních úředníků. Mají usnadnit jejich výměnu. Koaliční většinou přehlasovala Pavlovo veto. Liberečtí kriminalisté zadrželi 23-letého cizince, když měl od oběti podvodu převzít přes 400 tisíc korun. Jako kurýr působil podle policie i na dalších místech v Česku. Hrozí mu až 5 let vězení. Hostem dnešního presklubu Frekvence 1 bude politolog Lukáš Jelínek. Jakub Meinlich se bude po 18. hodině ptát i na to, kdo bude vítězem druhého kola senátních voleb. A zeptat se budete moci i vy na známém telefonním čísle 257 409 99.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Jak to vypadá po nehodách na D1 a D7?
3: K nehodě osobního vozidla osvodidla došlo na 205. kilometru dálnice D1 na trase Výškov Brno. Za sjezdem na Holubice se tak dostanete do zdržení okolo 20 minut. A dvě osobní vozidla se střetla i u Slaného na 21. kilometru dálnice D7 ve směru do Prahy. Aktuálně je silnice uzavřena, kolona sahá až za sjezd na Třebíz. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Aran.
1: Za chvilku nabídneme příběh. Pravdivý nebo smyšlený, to se ukáže. A bude to příběh, ve kterým bude řeč o koníních.
4: O koníních.
1: O koníních. O koninách.
4: Takže koníně už za malou chvíli. Do té doby mají smysl.

0: Miles Smith a Niall Horan, jejich Drive Safe na frekvenci 1, 5 minut po půl třetí, pojďme na příběh.
1: Minulý víkend se jela Velká Pardubická, že jo?
0: Ano, ano, ano. A dokonce Angličani nám prý závidí Velkou Pardubickou, protože u nich se prý běhá jenom jako tupě dokola, kdežto u nás jsou ty dostihy, jak oni se mi říkají, takové barevné.
1: Zajímavější.
0: Pestré.
1: No. Tak, přátelé.
0: Tak pojďme na koníčky.
1: Žokej, který vyhrál dostih, přestože během závodu zemřel. Poslouchejte pozorně, jestli se tohle mohlo stát. 22-letý žokej se chystal na svůj dostih na závodišti Belmont Park. Nikdy předtím žádný závod nevyhrál a jeho kůň Sweet Kiss se jmenoval, nepatřil mezi favority. Jenomže během závodu se stala taková věc, velice nepříjemná věc, protože představte si, že tenhle ten 22-letý mladý člověk dostal infarkt. Prostě ho...
0: Jako během toho závodu.
1: Během toho závodu, infarkt, konec. Neuvěřitelná část. Jeho tělo zůstalo vlastně v tom sedle, že on vypadal jako, že normálně funguje jo. Kuň pokračoval přes různé překážky, doběhl do cíle jako první. O tom, že zemřel, se lidi dozvěděli vlastně až po tom závodu.
0: Když nevystoupal na bednu.
1: Když nesadl z koně.
0: Pardon.
1: Takže on vlastně jako první, podle dobových zpráv, získal svoje první a zároveň poslední vítězství v životě. Stal se jedním z nejbizarnějších případů v historii dostihového sportu. Jeho kůň Sweet Kiss vyhrál dostih, zatímco jeho jezdec byl v půlce závodu už dávno mrtvý.
0: No a konečně mohl vyhrát poprvý a on se toho chudák nedožije, že?
1: On jako vyhrál, no ale...
0: Takhle, důležitý je, že byl dobře přikurtovaný.
1: No evidentně. Jako evidentně. Tohle nepodcenil.
0: No, takhle, je to takový hodně černohumorný, nebo taková jako trošku morbidnější příhoda, ale já bych věřil tomu, že tohle se mohlo stát.
2: Jana a Vojta na frekvenci 1.
1: A tohle se skutečně stalo.
0: Kdy?
1: Stalo se to v New Yorku, červen, rok 1923. Ten člověk se jmenoval Frank Hayes a kůň se skutečně jmenoval Sweet Kiss. Prostě tento příběh se, přátelé, skutečně stal.

0: Tohle jsou Roxette na Frekvenci 1. Pojďme ale k české muzice, protože my tady máme na Frekvenci 1 takový exkluzivní pořad. Je to vlastně pořad jednoho velice známého, velice poslouchaného, žádaného zpěváka.
1: Ano, Ondra Ládek alias Xindl X, velmi poslouchaný a žádaný byl třeba v létě na radiokempu na Vranovské pláži, kde
0: přitáh
1: za námi...
0: strašných lidí.
1: No ano, ano. V tom vedru a na té suché planině tam najednou bylo živo, jako kdyby to někdo polil vodou, že jo?
0: No, tady by to koncert zadarmo, no, jako proti najednou 40 stupňů nevadí.
1: To si myslím, že bude ten hlavní důvod, to slovo zadarmo. Nicméně, Xindl X slaví 20 let na scéně, respektive oslaví je z kraje příštího roku velkým koncertem. A my jsme mu dali prostor 20 týdnů, aby každý týden představil jeden ze svých velkých hitů.
0: Tenhle hit, který vám pustíme a o kterém on nám mnoho poví, je vlastně hit, který ho přived do mých uší.
1: Jo.
0: Je to první písnička, kterou já jsem slyšela a postřehla jsem Xindla X. V blbým věku, protože to, co tam zpívá, je tak trošku.
1: Taky jsem se v tom tehdy našel.
0: Velká pravda.
1: A bylo mi smutno.
2: 20 let, 20 hitů. Xindl X slaví a vzpomíná, jak vznikaly jeho hity.
3: Exkluzivně na Frekvenci 1.
4: Ahoj, zdraví vás Xindl X a dneska se spolu vrátíme do blbýho věku. Teda, takhle to úplně nemyslím, prostě budeme vzpomínat na to, jak jsem napsal písničku V blbém věku. Byl podzim roku 2013 a my jsme na vydavatelství prezentovali připravený materiál na novou desku. Byla to deska, na kterou jsem byl fakt hrdej. Vlastně jsem si byl docela jistý, že je to moje nejlepší deska. A písničkám jako Barbína, Čecháček a Totáček a Cuzinka v tvojej zemi jsem dost věřil. Ale na vydavatelství tenhle názor nezdíleli. Ondro, vždyť je to hrozně smutný, depresivní, to si nikdo nebude kupovat. Musím říct, že mě to trochu rozhodilo. Ještě včera jsem byl ta mladá hudební naděje, co boduje ze vším, co napíše, a najednou jsem ten dinosaurus, co dělá smutnou hudbu, co nikdo nekoupí. Měl jsem dojem, že ničemu nerozumím. Že mi ujel vlak a že ještě jsem nebyl in a už jsem retro. A protože mi možná ujel vlak, ale metro ne, tak jsem v tom metru seděl a nechal ty pocity ve mně bublat, až vybublali v refrén o tom, že včera mi bylo málo a dneska je mi moc. Doma jsem se hned chopil kytary a dopsal k refrénu i sloky. O týden později jsem písničku zahrál na vydavatelství a světe div se, deska dostala zelenou. Od té doby snad nebyl jediný koncert, kde bychom tuhle písničku nehráli. A i když to měla být původně depresivní píseň, dneska ji vnímám spíš jako pozitivní poselství, že věk je jenom stav mysli. Takže V blbém věku z roku 2014, teď na Frekvenci 1.

0: Ještě jednu vlastnost má tuhle písnička. Minimálně do večera mi bude znít v uších.
1: Jo, a no. To podle mě Xindl X umí docela dokonale.
0: To právě on umí úplně skvěle.
1: Každou písničku tam máte, dokud neslyšíte druhou, třetí, tu jeho. No, myslím, že to dělá opravdu dobře, protože není nic lepšího pro zpěváka, než když si ty lidi tu písničku jeho pobrukujou. Že?
0: Přesně tak. Náš kolega Tomáš Fíla umí také spoustu věcí dobře, třeba někam vyrážet, a Česko mu začalo být malé, prosím pěkně.
1: On totiž vyrazil za hranice, je teď na cestě. Kam přesně vyrazil a co tam na něho čeká?
0: Já řeknu, kam vyrazil. Vyrazil do Vídně.
1: Na sachr.
0: Takže Wiener Schnitzel party, že ano.
1: To bohužel ne, ty.
0: Apfelstrudel party.
1: To si myslím, že by si klidně užil, ale bude užívat úplně jinou zábavu. Vyrazil totiž na press trip, kde se podívá do zákulisí výroby paliv a taky zjistí, co všechno předchází tomu, než natankujeme u čerpací stanice.
0: No a co všechno pro nás Tomáš v následujících hodinách a dnech zjistí a zažije, to už nám poví sám. Tome, ahoj.
2: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj, Vojto. Tak já už balím kufry a připravuji se na cestu do Vídně. Nejedu tam ani do Prátru, nejedu se tam podívat ani na císařský zámek, ale jedu do místa, kam se asi většina z nás vůbec nikdy nepodívá. A to je rafinérie. Pojedu se tam podívat totiž na to, jakým způsobem vlastně vzniká to, co si každý z nás tankuje do auta. Jaká je ta cesta ropy až k tomu benzínu nebo naftě, kterou si dáváme do aut. Zjistím tam také, jakým způsobem se vlastně vyrábějí ta prémiová paliva a jaký mají vliv na náš motor. A měl bych si tam i vyzkoušet, jak ta prémiová paliva fungují v našich autech, a to na uzavřeném závodním okruhu. Takže na to se moc těším. Myslím si, že výlet to bude parádní a první dojmy z cesty vám přinesu už dneska večer. Takže se máte na co těšit. Ahoj a hezké odpoledne.

0: naprosto fenomenální muzika. Simply Red.
1: Sleduješ ho na Instagramu, Mika Haknala?
0: Hele, Simply Red. Ne, nesleduju.
1: Já ho sleduju a on už je to teda jako starší pán, co si budem povídat, ale furt mu to zpívá. Viděl jsem tam teďko nějaký záznam z nějaký radio session, že ve studiu zpíval jenom jako s kytaristou a s pianistou. A to je prostě neuvěřitelný. No.
0: Jako tohle muzika je prostě jak pohlazení po duši.
1: Ano, tak jsme vás pohladili po duši a hladit budeme i po 15.
0: Taylor Swift vám tam šáhne. Jiný slovo mě nenapadlo.
1: No, taky vám

0: a jako přehození sametem budou znít zprávy za chvilku s Luckou.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: Lucka Šmídová je tu, nabídne nám je právě teď.
4: Krásné odpoledne, každá druhá zmrzlina neprošla. Rodiče podceňují fotky svých dětí na internetu. Hromadná nehoda komplikuje provoz na Pražském okruhu. Při letošních kontrolách zmrzlin nesplnila hygienické limity více než polovina vzorků. Uvedla to Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Prodejci nedodržují hygienické postupy. Jednou z typických příčin problémů utočených zmrzlin je to, že provozovatelé zmrzlinu na konci dne nelikvidují, ale další den ji vrací zpět do stroje. Prodejci, kteří kontrolou neprošli, musí přerušit prodej, než pochybení napraví. Čínský občan, kterého viní ze špionáže pro zpravodajskou službu Pekingu, dnes u pražského městského soudu přes svého obhájce obžalobu odmítl. Muž je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku.
5: Hlavní líčení provázejí přísná bezpečnostní opatření. Obžalovaného do jednací síně přivedli těžkoagenti se samopaly. Obžaloba může vinit z toho, že jako příslušník čínské rozvědky přicestoval v roce 2022 do Česka, kde se u rezortu zahraničí akreditoval jako zahraniční novinář čínského deníku. Krytí podle státního zástupce využíval k tomu, aby v souladu s pokyny zahraniční zpravodajské služby sbíral politické i ekonomické informace a mapoval vlivové prostředí. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
4: Rodiče podceňují chování dětí na internetu, a to podle studie vědců z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Rodiče dětí ve věku 11 až 14 let se jsou často vědomi, že děti sdílí vlastní fotky nebo aktuální polohu. Děti mladší 13 let navíc velmi často se svolením rodičů používají sociální sítě s věkovým limitem právě 13 let. Hokejisté Liberce budou v dnešním utkání závěrečného hracího dne základní části Ligy mistrů bojovat o postup do play-off. Představí se na ledě přímého konkurenta Davosu. Zápas začne ve 20 hodin 45 minut.
2: Frekvence 1.
3: Počasí. Zítra ráno nás místy čekají mlhy, poté bude polojasno nebo skoro jasno. Během dne bude místy až oblačno, a to zejména na Moravě a ve Slezsku. A zítřejší teploty 12 až 17 stupňů.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Hromadnou nehodu hlásí z Pražského okruhu.
6: K nehodě několika vozidel došlo na 21. kilometru Pražského okruhu na trase z Ruzyně do Modletic. Před nehodou se tak dostanete do zdržení okolo 20 minut, a to od sjezdu z dálnice D5. V opačném směru se zdržíte od Lochkovského tunelu po Jinočany 10 minut. A zdržení 20 minut je i na dálnici D1 ve směru do Brna od 13. kilometru, a to po omezení na mostě Šmejkalka. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic a RAM.
3: Odpoledne na Frekvenci 1 pokračuje. Slovo už opět mají Jana Knížková a Vojta Efler.
0: 3:15, hezké středeční odpoledne. Člověk, aby si bál dát i zmrzlinu, teda podle toho, co jsme slyšeli ve zprávách.
3: No, asi tě prožene.
0: Víc než polovina vzorků nesplnila hygienické...
7: Hele, no. Jogíni to dělají cíleně, že jo, jogíni se takhle vyprazňují prostě buď vrchem nebo spodem, protože dobrý si trošku pročistit to střevo. Jo. Myslím, že to není na škodu, si prostě občas zrychlit odpoledne.
0: No, prostě jí ta zmrzlina je prošla, děkuju, já si vezmu dvě.
7: Ale já jsem o tom teda mnohdy přemýšlela, jako co oni s tím dělají, když to nevypotřebujou, že jo? Hmm. Ale zase na druhou stranu, guláš taky chutná líp druhý den.
0: No právě, no. Ale ulež takovou zmrzlinu se syrovejma vejcema, že jo? Pamatuju, že svýho času byly...
7: Zmrzlina ze syrových vajec?
0: Některý zmrzliny se jakoby mají dělat třeba ze žloutků, že jo?
7: To je karbonárová.
0: Posypou slaninkou, pěkně. Parmazánek.
2: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: utrácet účtenku, jdeme vracet peníze, na nich málo.
1: Frekvence 1 platí za vás.
2: Právě teď.
3: Tak kolik, komu, jméno, adresa a tak
0: voláme dále. Voláme z Denice, voláme do Ostravy. Uvidíme, jestli nám to vezme. Jen tak jako lakonicky napsala, co si koupila, tak se musíme doptat na podrobnosti.
3: Jo.
0: Protože
3: Zdeňka.
0: To nás zajímá. Je to Zdenka.
3: Zdenka. Ne Zdeňka, ale Zdenka. V tom se často chybuje.
0: Jo, to je pravda.
3: Zdeňka jako Láďa a Vláďa, že jo?
0: No. Nebo Vojta a Vojta.
3: Žebrák Točník.
0: Tak Zdeni, vemte to, protože tady je přes 1000 korun a věřím, že by se hodili, protože toho, co chcete proplatit, je jasný, že se děje u vás doma něco, co stojí peníze.
3: Ale vypadá to, že zrovna se asi něco děje a...
0: Nic? Ne? Tak kolik dáme ještě? Dáme ne. 5?
3: Dáme 5, určitě.
0: 5 tutnutí, 1.
3: 1, ještě 4.
0: Ještě 3.
3: 3.
0: Zdeni, vemte to.
3: No tak, Ostrava, vemte to.
0: Ty měla byste, protože když
2: ten,
0: se to...
2: Ten, komu voláte, neodpovídá. Zkuste to prosím později.
3: To je škoda.
2: The person you are calling is not answering. Please try again later.
0: 1274 korun za koberec.
3: A pozor. Halo? Ne,
0: to už jak to začne nic. Hlásit to, tak no. Ono to pak tam někam spadne.
3: No.
0: Prostě peníze, které jsou na účtence, my nevrátíme. Je to 1274 korun, utracený byly za koberec. Nedá se nic dělat.
3: No jo, no. Berte nám ty telefony, přicházíte o peníze.

0: To byla Anna K. na frekvenci 1:15 po 4:15. Je středa 14. října. Připočtěme si 10 dní, bude 24. října. Pak listopad, prosinec a je to tady, prosím, pěkně. Já to slovo nechci specifikovat, ale už to na mě začíná skákat na sociálních sítích. Jedna moje známá, kolegyně herečka, tam dala video, jak zdobí.
1: Ne.
0: Jo, a dala k tomu takový popisek, nakopala bych si, že jsem to vůbec sundávala.
1: Neříkej mi, že zdobí jako interiér vánoční výzdobu.
0: Ano, už věší světýlka.
1: Asi není úplně normální.
0: No já nevím, jestli to mě přišla vždycky docela fajn holka.
1: No
0: jako trošku torpédo, ale dobrá. Jako.
1: Tohle už je za hranou.
0: No, ale...
1: Já nevím, já jsem byla včera v drogérii a taky tam na mě už vykukovali jako vánoční dekorace.
0: A co v drogérii? Já když jsem byl nakoupit v obchodě včera, normálně klasický potraviny, supermarket, tak tam přijdeš, že jo? A přijdeš třeba k cukrovinkám a říkáš si, tak koupím domů nějakou čokoládu, ať máme mls. A ty čokolády jsou všechny pryč a už tam jsou ty mikulášové, ty bomboniéry, ty arabesky a podobné věci.
1: Je to vlastně každý rok, my to vlastně, jako když se nad tím zamyslíš,
0: no,
1: a děláš dlouho v těch médiích a děláš dlouho tuhle práci,
0: no,
1: tak je to vlastně furt dokola. Já myslím, že kdybychom našli vstup z minulého roku, z téhle doby, tak tam vlastně pláče úplně stejně.
0: No a proto tenhle vstup dělám, já ho uložím, aby jsme za rok měli méně práce.
2: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30.

0: Prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Ze stejného roku pochází i tenhle hit.

0: hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Tak co, už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2015. Gratulujeme.

0: Na frekvenci 1 Alphaville. Půl čtvrtý je před námi a v tuto dobu vždycky dáváme slovo Dagmar Honcové. A to je ta, která ví, jak to bude s počasím.
1: Ano, dáme jí ho i dnes, hned po zprávách s Luckou.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
3: Milý Deníčku, noci jsou pro mě čím dál těžší. Před spaním se mi hlavou honí ošklivé věci. Nemám žádné kamarádky a připadám si úplně opuštěna. Chci si někam schovat a brečet, aby mě nikdo neviděl. Ale ps, nové mámě to neříkej. Mám strach, že mě přestane mít ráda a opustí mě jako ta minulá.
4: Pomozte traumatizovaným dětem. Podpořte SOS Dětské vesničky.
0: Dobré odpoledne. Nejvyšší povolená prodejní cena benzínu ve čtvrtek klesne o 10 haléřů na 47 korun 11 haléřů za litr. U nafty se cenový strop mírně zvýší, a to o 2 haléře na 48 korun a 63 haléřů. Informuje o tom dnes Ministerstvo financí. Protestující francouzští studenti i dnes blokují některé střední školy a univerzity, což místy opět doprovázejí incidenty. V jeho západním bordu hořela fasáda jednoho z licejí. Na severu země se desítky lidí zabarikádovali v univerzitním areálu. Hostem dnešního presklubu Frekvence 1 bude politolog Lukáš Jelínek. Jakub Weinlich se bude po 18. hodině ptát i na to, kdo bude vítězem druhého kola senátních voleb. A zeptat se budete moci i vy na telefonním čísle 257 409 999.
5: Frekvence 1.
2: Doprava.
6: Na Pražském okruhu směrem na Ruzyni se tvoří kolona mezi Vescem a exitem Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Na vině je silný provoz a dopravní nehoda na kilometru 23. Na Pražském okruhu se vyšetřuje nehoda také v opačném směru, ve směru na Modlatice na kilometru 22. Počítejte se zdržením okolo půl hodiny a do kolony najedete na kilometru 24. Kvůli prací na silnici v místě oprav mostu Šmejkalka na D1 na Brno se zdržíte půl hodiny a pojíždět budete mezi 13. a 24. kilometrem. 10 minut naberete na D1 na Ostravu za Lípníkem nad Bečvou. Může za to dopravní omezení a brzdí to od 30. po 33. kilometr. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
0: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na čtvrtek. Připravte se na to, že v hlavní roli budou mlhy. Ty se budou vytvářet nejenom v ranních a dopoledních hodinách, ale ojediněle vydrží až do odpoledne. Pozor tak na sníženou dohlednost. Tam, kde se ale mlha rozpustí dříve, bude polojasno až oblačno a odpolední teploty zamíří až k 18 stupňům Celsia. Jinými slovy, den to bude šedivý, ale teploty budou relativně vysoko. A pozorujte, jestli v mlze neuvidíte takzvaný mlžný luk, tedy duhu v mlze. Ty se právě vytváří při tomto charakteru počasí.
1: Já už podle ní začnu psát slovník. Mlžný luk.
0: Ale má tohle počasí jednu velkou výhodu.
1: Jakou? Jo,
0: já ten podzim vlastně nemám moc ráda, a když je to teda takováhle verze, tak samozřejmě je to v pořádku, když svítí sluníčko. Ale výhodu to má v tom, že když jdeš na procházku, jako se mi stalo o víkendu, ne, tak se normálně najíš po cestě. Já jsem šla na procházku se psem v sobotu a našla jsem 3 krásné hrušky a ořechy. Krásný, zdravý ořechy.
1: Jo, vidíš, ale hruška s ořechem, to je geniální kombinace.
0: No jasně.
1: Taky bych chtěl takhle někde najít švestku a mák.

0: Eva Farná Miraj, mezi řádky, když posloucháte tuhle písničku, tak se tam možná tak trošku dá odhalit, co vlastně následovalo. Víš, když se nad tím tak jako zamyslíš.
1: To usměřovací to...
0: No ono to není úplně usměřovací. Já myslím, že tam mezi řádky už je jako naznačeno, že...
1: Že už to končí.
0: Že už je
1: po tak ještě jednou na rozloučenou a pak papa. No.
0: Evidentně vlastní zkušenost. No, ale kdo to kdy neudělal? Ale,
1: no, ta, nebo po
0: jak se říká,
1: po
0: nejlepší sex is ex. No,
1: to, já nevím, jestli je to není moc intimní, ale to se jako... To je takový pravidlo, že jo? Já jsem se u tebe něco zapomněla.
0: Jo, jasně.
1: Hele, pojďme se věnovat něčemu úplně jinému. Pojďme se věnovat moderním technologiím, ale ne AI. Já jsem totiž objevil, že ve vývoji je strašně užitečná věc, která by se dala aplikovat místo klimatizací, když jsou parní léta. A je to takzvaný pasivní radiativní chlazení.
0: Jo, tak to musíš vysvětlit.
1: Je to takový speciální nátěr, kterým by se, nebo povrch látek, kterým by se dali třeba potáhnout domy, střechy, třeba i auta, nebo dokonce i oblečení se z toho dá udělat. A je to způsob, jak odrážet horko od sebe. To znamená, že
0: může... A na jaký bázi to funguje?
1: Na odrazu světla. Odrazu slunečních paprsků a UV záření. To znamená, že třeba v létě venku bude 45 stupňů a doma budete mít příjemně, protože ten dům vám to, co padá na ten dům ze zhora, to vedro, odrazí zpátky do vesmíru.
0: A to už teda funguje někde, už to prodávají.
1: Už je to otestovaný a teď by se to mělo dostat do běžný distribuce, no.
0: Vidíš, to se vymýšlejí věci.
1: Víc. Je to krásný. Mně to přijde vlastně jako strašně užitečný, než vrtat do baráku a dávat tam tu klimatizaci. Ono to taky neprospívá, že jo, ten vzduch je z toho takovej vzduch.
0: Má to jedno... se krám do baráku, že jo? No. Jak s těma toustovačem.
1: Přesně, no. Stojí na to takové, budete věšet hadry.

0: Bossa na One in a Million remix na Frekvenci 1.
1: Já jsem včera poslouchala takový zajímavý podcast. Nora Fredrichová měla hostem Rudyho Linku. Bylo to hrozně zajímavý povídání, on tam vyprávěl...
0: Jazzman
1: Rudy Linka, který tam vyprávěl, jak vlastně vnímají to Trumpovo šílenství v Americe, ale dobře, tak to je jedna věc, která se tam řešila, ale...
0: A on má kam utíct, on má chalupu někde na Šumavě, pokud se nemýlím.
1: To nevím, každopádně jedna informace, která mě zaujala, vůbec jsem jí nevěděla, jo. Představte si, že dědeček Rudyho Linky je zakladatelem vlašského salátu.
0: Dědeček Rudyho Linky vymyslel vlašský salát.
1: Dědeček Alois Linka totiž patřil k vyhlášeným pražským lahůdkářům a jeho podnik pomohl vlašský salát proslavit. V rozhovoru pro veřejnoprávní rozhlas Rudy Linka vzpomínal, že dědeček připravoval salát, který se od dnešní podoby výrazně lišil. Nechyběla v něm pražská šunka od kosti, sleď, jablka, hrášek, mrkev, kyselé okurky a domácí majonéza. Tedy žádná bramborová směs se salámem, jakou známe dnes, ale v té době už to byl vlašák.
0: Počkej, cože tam všechno? To bylo pražská šunka od kosti.
1: Pražská šunka sleď. Od kosti, sleď, jablka, hrášek, mrkev, kyselé okurky a domácí majonéza.
0: Ale to může být dobrý.
1: Linkovo lahůdkářství otevřelo v Praze už v roce 1911. Nabízelo nevídané delikatesy. Zlom přišel po roce 48, že jo. Podnikání bylo znárodněno a receptura vlašského salátu se výrazně změnila do podoby, kterou my známe, že jo. Brambory, majolka, salám.
0: Výrobní salám.
1: Výrobní. No a to je jako zpráva, která mě fakt zaujala.
0: Aha.
1: Vidíš to, dědeček Rudy Linky prostě vynalezl vlašák.
0: On se tady tu a tam objeví, Rudy Linka.
1: Jo,
0: že sem občas přijde na rozhovor, tak
1: jo,
0: se ho zeptáme, jako jestli nemá třeba přesný recept. Já bych si to chtěl zkusit tohle.
1: To je asi k dohledání, jako nemusíš čekat na rozhovor. Žijeme v době, kdy tyhle věci jako vyhledáš.
0: Já, tak já jsem to chtěl udělat po staru.
1: Ale přijde mi to jako zajímavý. Fakt jsem si to jako z radostí poslechla, protože ho vnímám jako, jak jsem řekl, že je dlouhá léta, někdy žil ve Švédsku, že jo, teď žije v té Americe dlouhá léta, má to srovnání a hlavně zažil tady ten komunismus, takže když si poslechnete nebo dohledáte tenhle ten podcast, tak je to velice zajímavý povídání.
0: Ale podle mě, i když třeba ten recept si občas doma udělá, nevím, jestli se v Americe chytí tenhle ten jako vlašák podle jeho dědečka. Ale myslím si, že by tam mohl uspět s ruským vejcem.
1: Oni tam nebudou mít pražskou šunku od kosti.
2: Znáte to.
3: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
2: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
4: Je ti teplo, děvče?
5: Teplo, dědečku, teplo, mrazíčku.
4: A už zítra ti bude zima.
5: Jak to?
4: Protože s námi bude instruktor chladové terapie Libor Matuš, a to se před zimou hodí.
3: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.
6: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50, lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
7: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti.
8: Partnerem je Samsung. Ponoř se do hry s výkonnými telefony řady Galaxy S26 nebo skládacím telefonem Galaxy Z Fold 8. Vybírej na Samsung.cz nebo ve značkových prodejnách Samsung.

0: Praxasa, Obyčejnej svět.
1: To je muzika, ty jo, úplně mě to překvapilo.
0: Já jsem úplně jako rozvrkočen z toho, co hraje.
1: No, to jo. Já bych se jenom vrátila k tomu Vlašáku, jo.
0: No, no.
1: My jsme totiž mluvili o tom, že dědeček Rudy Linky je zakladatelem Vlašáku, nebo prostě nějak jako
0: vyrobil. Vlašák founder by se dalo
1: říct. A já jsem zmínila, že do Vlašáku se dávají brambory. A tady píše Dodia, že brambory do Vlašáku a několik otazníků.
0: Kdy jste měl Dodio naposledy nějaký Vlašák z krámu? Tam jsou
1: dnešní vždycky brambory. Vlašský salát, obvykle s brambory salámem sterilovanou zeleninou, kyselé okurky, majonéza a dochucovadla.
0: No.
1: A původní lahůdkářská verze obsahovala tu pražskou šunku s ledě, jablka, hrášek, mrkev, kyselé okurky, majonézu. Aha. Takže tam prostě patří brambory.
0: No, já jsem měl vždycky u Vlašáku pocit, že když jim zbylo trošku pařížskýho a trošku bramborovýho, tak to smíchali.
1: To je asi jako když přesně, jako když zbyde hrachová kaše, tak druhý den je hrachová polívka.
0: Co budeme hrát po 16. Třeba Big Mountain.
1: Taky bude Pitbull a Jennifer Lopez.
0: Nebo Robin Schulz a Fastboy.
1: A Lucka, za chvilku se zprávami.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k
4: 7.10. Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, z MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
9: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti.
12: Partnerem je Samsung. Ponoř se do hry s výkonnými telefony řady Galaxy S26 nebo skládacím telefonem Galaxy Z Fold 8. Vybírej na Samsung.cz nebo ve značkových prodejnách Samsung.
13: 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Minutka k tomu, Lucka počkala, teď vám to všechno řekne. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Senátoři chtějí zrušit regulaci benzínu. Češi si v září půjčili 35 miliard korun. Po nehodě je kolona na Pražském okruhu.
14: Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu, aby zrušil zákon, který umožňuje vládě regulovat ceny pohonných hmot. Namítají, že zákon dává kabinetu příliš široké pravomoci a nechrání dostatečně podnikatele před dlouhodobě ztrátovým provozem. Předseda vlády Andrej Babiš k tomuto kroku dnes řekl.
15: Dělali to okolní státy, dělají to všichni. Chtěli jsme samozřejmě mít tu možnost reagovat rychle. My jsme lidem pomohli od 2. dubna do konce července. Každý občan nebo firma měli naftu o 10 korun, ale je to levnější. No potom samozřejmě podle té situace, jak se měnila, jsme to teďka znovu zavedli, takže vůbec tomu nerozumím a takový návrh senátorů vyloženě škodí občanům České republiky i firmám, i hospodářství.
14: Vládní regulace cen paliv mají zatím platit do konce října. Banky a stavební spořitelny poskytly v září hypoteční úvěry za více než 35 miliard korun. Ve srovnání s loňským zářím to znamená pokles o 6%. Úvěry budou podle ekonoma Lukáše Kovandy příští rok zdražovat.
16: Dostanou se v první polovině příštího roku až na 6 nebo dokonce nad 6%. Už nyní ty hypotéky jsou udávány za vyšší sazby, než uvádějí nejnovější data, takže se už pohybujeme hodně kolem úrovně 5,5% a někdy i výše, záleží samozřejmě na fixaci. Banky nyní spíše se uchylují k tomu, že poskytují krátké fixace.
14: Na všech německých nádražích bude od čtvrtka platit zákaz konzumace alkoholu. Cílem je zvýšení bezpečnosti zaměstnanců i cestujících. K zákazu se dráhy rozhodly po sérii útoků na železniční zaměstnance. Ten nejvážnější se odehrál v únoru, kdy cestující napadlo průvodčího, který těžkým zraněním později podlehl. Soud poslal útočníka na 10 let do vězení. Fotbalisté Sparty se ve čtvrtečním druhém kole Evropské ligy představí doma proti Lillestromu a Pražané v roli velkého favorita chtějí navázat na úspěšný vstup do soutěže. Utkání s norským týmem, který bude v listopadu také soupeřem Plzně, bude mít na Letné Výkop v 18 hodin 45 minut.
13: Frekvence 1.
4: Počasí.
14: Zítra ráno můžou být místy mlhy, poté bude polojasno nebo skoro jasno. Během dne pak místy oblačno, a to zejména na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší zítřejší teploty 12 až 17 stupňů.
4: Frekvence 1.
13: Doprava.
14: Zdržíte se na Pražském okruhu.
17: Na Pražském okruhu směrem na Ruzyni se tvoří kolona mezi Vescem a exitem Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Na vině je silný provoz a dopravní nehoda na kilometru 23. Na Pražském okruhu se vyšetřuje nehoda také v opačném směru ve směru na Modlatice na kilometru 22. Počítejte se zdržením okolo půl hodiny, do kolony najedete na kilometru 24. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
14: Pět minut po 16. hodině mají slovo opět Jana Knížková a Vojta Efler.
18: A my vás zdravíme krátce po 16. hodině, tak já myslím, že úplně téma této hodiny je naprosto jasný. Cokoliv řekneme, přesně tak, tak budou lidi poslouchat jenom tak jako na půl ucha, protože čekáte na tu 16. hodinu a 35. minutu.
0: No, tak já nevím, co tady vlastně děláme. Máme půl hodinky čas teďko.
18: No tak dáme si cože?
0: Dáme si kafe.
18: Dáme si finalisty Superstar. Příběh nekončí. Sledujete Superstar?
0: Ne.
18: Ale já jsem si teď pustila asi 2 díly tak jako různě na přeskáčku a tam jsou tak neuvěřitelně šikovní lidi. No. Ne, já mám prostě pocit, že to je fakt jako výběr z hroznu. To je prostě...
0: No ale co s tím přetlakem talentů potom? Když za chvilku v tom našem malým českým rybníčku bude hrozně přeplněno.
18: Budou muset jako vyniknout ještě něčím dalším, no. Třeba budou muset umět, já nevím.
0: Sekat trávu srpem třeba, nebo já nevím.
18: To já myslela třeba salto vzad, nebo...
0: Takhle, to je taky možnost.
18: Nebo tak já nevím, co si hodí k tomu zpěvu, jako nebo...
0: Tančit,
18: no, to se jako předpokládá, ne? I když teda vlastně taky ne, ty jsou zpěváci, kteří když si stoupnou na to pódium, tak jim to jako sakra netancuje.
0: No, jako tím to nejvíc sluší ve stoje za mikrofonem, že jo? Ideálně, aby se schovali za to,
18: lepší se nehejbat, no. No, jinak Superstar jako super, no. Myslím si, že to vyplivne opět jako spousta skvělých, dobrých zpěváků, tak uvidíme, kdo se chytne, kdo ne. Prostě uvidíme.
0: No, necháme se překvapit. No a poslední slovo už za půl hodiny, nebojte.
13: Jana Knížková.

0: Frekvence 1 a rubrika Cože? Rubrika, ve které figuruje Michal Suchánek a Petr Kolečko.
1: A vy se jich ptáte a oni vám zasvěceně, jak jinak, odpovídají.
2: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
3: Když se člověk uhodí do jednoho místa, automaticky se ho začne třít? Pomůže to opravdu, nebo jenom předstíráme, že máme situaci pod kontrolou?
4: Já tomu rozumím, proč se jako chytáme za místo, který nás bolí.
3: No, rozumím, no.
4: Mám pocit, to... že to jak opravíme, že jo, to je opravářský jako syndrom, že jo.
3: No, no, jsou některý časy, že když jako třeš, tak to jenom zhoršuješ.
4: No to jo, no, a uděláš se tam třeba takový to nějaký exém... Víron, nebo prostě si sedřeš kůži.
3: No.
4: My jsme třeba hrávali takovou hru, mělo se o to o Míšu, já nevím, jestli to hrávali taky.
3: No, no.
4: A vlastně bylo to o tom, kdo si vydrží díl sedřít kůži jako na ruce, tak pak vyhrál na nuka.
3: Fakt jo.
4: Fakt, máš tam pak takovou jako odřeninu a dostaneš na nuka. No, takže třením vlastně nemá to žádný smysl, když nehrajou na nuka.
3: No.
2: Cože?
0: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
2: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: Finalisté Superstar 2009. Ty bláho.
1: No, to už je let, co?
0: To už je docela let, jsou. No.
1: Takhle, zpíval tam Honza Bendik a ten je teďko jednou z hvězd toho nového seriálu od pánů Kolečka a Prušinovského.
0: My jsme viděli první díl.
1: Od díl B, viděli jste
0: od to? Od díl B, no, ale jsem z toho taková nějaká rozpačitá. Jo. Já jsem nenašla místa, kde se smát. Ale já jsem to vlastně s tím mostem měla dost podobně. Když jsem se koukla na most a na okresní přebor, tak jsem z toho nebyla úplně jako na první dobrou nadšená, takže možná musíš dozrát.
1: Dej tomu čas.
0: No, tak je tam první díl, že jo, to se nedá.
1: Já jsem měl velmi podobnou zkušenost se seriálem Dobré ráno Brno.
0: Tak že... to jsem nedala, ty jo.
1: Ne.

0: jako v docela velkou legraci. Ono totiž už jako to místo, kde to je zasazený, je docela depresivní. Jo?
1: No, věznice, že jo?
0: Věznice, no, a podívat se do zákulisí. Byl jsi někdy jako živě sám někdy ve vězení se podívat do útrob tohoto zařízení?
1: Ne, nebyl. Přiznávám, nebyl. Že nebyl, i když kolem litoměřický věznice jsem léta chodil do školy.
0: A už jenom to, že jdeš
1: už
0: kolem,
1: jenom to, že člověk jde kolem, tak je takový jasně jako docela zvláštní.
0: Jo, jo, jo.
1: A potom, ale zase jako znám lidi, kteří mi vyprávěli, kteří se do vězení podívali, ne snad, že by byli zavřený, ale třeba tam byli v rámci umělecké činnosti.
0: No.
1: Martin Pošta z kapely Laura a její tygři mi vyprávěl, že když v 90. letech vyjeli na západ s Laurou a jejími tygry, takže měli rozplánovaný koncerty a měli tam třeba vždycky 2-3 dny plonkový.
0: Aha.
1: A ten jejich manažer, aby nezaháleli a,
0: jasně,
1: jak on sám říkal, nechlastali, tak jim domluvil vystoupení ve francouzských věznicích a říkal, že úplně nejlepší vystoupení byly v ženských věznicích. Že sice vůbec Ilonu Čánkovou a Lenku Novou nebrali ty vězenkyně, ale jim prej ukazovali prsa.
0: Jako by je nikdy neviděli. No,
2: Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy.
3: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každé

0: Jennifer Lopez a Pitbull na frekvenci 1 je půl páté.
1: Budou zprávy a po zprávách tady na frekvenci 1. To, na co čekáte, poslední slovo.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Pozor, největší

0: České republice. Nezapomeňte, už zítra v magazínu Dnes.
1: Toto dlouho nebylo. Vyhrát nové auto za více než 750 tisíc a peníze k tomu? Nová megahra iDnes.cz právě začíná. Čtěte a úsporné rodinné SUV značky BYD od Loude Auto může být vaše. Megahra iDnes.cz o peníze i nový vůz BYD startuje už 19. října.
2: Dobré odpoledne u krátkých zpráv. Ředitelství silnic a dálnic uzavřelo smlouvu na stavbu dálničního obchvatu u Libic na Jičínsku na D35. Stavba začne do konce letošního roku. Hotovo by mělo být v roce 2029. V pekárenství chybějí mladí lidé. Přilákat je k řemeslu má nová kampaň, kterou zahájil Svaz pekařů a cukrářů. Cílí na studenty 8. a 9. tříd a chce zvednout povědomí veřejnosti. Hostem dnešního z klubu Frekvence 1 bude politolog Lukáš Jelínek. Jakub Meinlich se bude po 18. hodině ptát i na to, kdo bude vítězem druhého kola senátních voleb.
0: Frekvence 1.
3: Doprava.
2: A podíváme se na odpolední provoz.
4: Na Pražském okruhu směrem na Ruzyni se tvoří kolona mezi Vescem a exitem Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Na vině je silný provoz a dopravní nehoda na kilometru 23. Na Pražském okruhu se vyšetřuje nehoda také v opačném směru ve směru na Modlatice na kilometru 22. Počítejte se zdržením okolo půl hodiny, do kolony najedete na kilometru 24. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: Čeká tady na vás v posledním slově 42 tisíc korun.
5: Čeká osaměle, smutně, furt to bobtná, že jo?
2: No to je pravda, když to nepadne, tak to nabobtná o další pětistovku, ale my bychom jednomu z vás ty peníze určitě přáli.
5: Tak si o ně zavolejte 257 400 999, držíme pěsti.

0: we can dance all night.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: Tak dobrý den. Kdo pak se dovolal na frekvenci 1?
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Jarka z Jižní Moravy.
4: Dobrý den, Jarko, zdravíme na Jižní Moravu. Na Jižní Moravu může putovat 42 tisíc korun.
3: Potřebujeme to jedno jediné slovo. Moc vám držíme pěsti, tak snad se nám trefíte.
4: Jo. Tak pojďme na to. Máme tady větu od Františka Černého a Karla Holase z Čechomoru a ta věta zní takto.
6: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
3: Tak co typujete?
5: Hity.
3: Pojďme zkusit, hity. Jestli je toto slovo, které hledáme. Hity.
4: Ještě, aby to byly hity někoho jiného, že jo?
6: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
4: A to bohužel není to slovo.
3: Zase příště zkoušejte. Děkujem.
5: Jasně.
3: Mějte
5: jo,
3: se.
5: Díky, mějte se.
3: Naslyšenou. Tak zítra ráno s Lubkou a Smírou budete hrát o 42 500 korun.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: 21 a Business Party každý všední den pro vás máme praktické informace a tento týden řešíme současnou energetickou situaci.
1: Dneska se podíváme na zoubek tomu, jestli zvládnou dobíjecí stanice v současné době nabíjet všechny elektromobily.
2: Business Party. Posluchače Business Party zdraví Aleš Vyskočil a pan Petr Holubec, specialista na komunikaci z pražské energetiky. Dobrý den.
3: Dobrý den vám i posluchačům.
2: V poslední době samozřejmě registrujeme všichni, že na našich silnicích přibývá elektromobilů a vy spolu s ostatními energetickými firmami se staráte o dobíjecí síť. Jaký je v současné době její stav?
3: V počtu dobíjecích stanic pro elektromobily se naše společnost blíží k magickému číslu 1000. U nich se však může současně dobíjet až 1500 elektromobilů, protože mnohé stanice zvládnou dva elektromobily. S tímto počtem jsme druhý největší poskytovatel této služby v republice. Mnozí další nás následují a tak tvrdím, že dnes i při rostoucím počtu elektroaut není dobíjecí infrastruktura slabé místo.
2: Bude to stačit, když v současné době je v České republice registrováno přes 73 tisíc čistě elektrických osobních aut?
3: Mějte se, v republice máme necelých 6400 veřejných dobíjecích bodů. Já netvrdím, že někde nemůže nastat krátkodobý zájem převyšující tamní možnosti dobíjení, například v nějakém obchodním centru, ale musíme si uvědomit, že většina z těchto elektroaut může dobíjet někde ve firmách, v garážích, využívají domácí dobíjení a ty veřejné dobíjecí stanice využívají vlastně jen příležitostně. Navíc se velmi prodlužují dojezdy elektroaut a tak mnohým stačí dobíjet prakticky obden nebo třeba jen jednou týdně.
2: Co tedy bude dál? Jak bude probíhat další výstavba infrastruktury?
3: Tak v Praze rozhodně chceme budovat takzvané ultrarychlé dobíjecí huby, tedy místa, kde může být hned několik dobíjecích stojanů pro větší počet elektroaut, jako jsou například obchodní centra, navštěvovaná sportoviště nebo místa u začátku dálnic. Už je dneska máme, například u 11 na Jižním městě, u kongresového centra v Praze na Pankráci či v ulici Novovysočanská. A kromě téhle vlastní výstavby pokračuje i naše spolupráce s firmou EMV, kde u jejich čerpacích stanic rostou rychlodobíječky a podobné je to i s hlavním městem Prahou, kde pokračujeme v takzvaném rezidenčním bydlením, tedy tam, kde lidé bydlí, aby měli kde dobíjet.
2: Já vám děkuji za rozhovor. Dnešní Business Party si se mnou povídal specialista na komunikaci od pražské energetiky, pan Petr Holubec. Děkuji, naschledanou.
3: Naschledanou.

0: 3:45. Posloucháte Frekvenci 1. Pojďme se opět alespoň telegraficky vrátit do dnešního ranního vysílání.
1: Velice sympatická návštěva. Za mě je to totiž velice sympatická žena, dáma, slečna, Tereza Mašková.
0: Růžová, celá růžová. Když se podíváte...
1: A dlouho, jako tady ten mód jede.
0: Já mám pocit, že ona už to vlastně ani jako změnit nemůže, protože by se asi něco změnilo ve vesmíru v tu chvíli.
1: To je jako pravda.
0: Každopádně na Instagramu Frekvence 1 se můžete podívat, jak Tereza Mašková reaguje na svoje upravené fotky s jinou barvou vlasů.
1: Jo,
0: že to tam naši nějakou, kolegové udělali takový jako AI hrátky.
1: A sluší?
0: No, hele, třeba černá, ta vypadala jako velmi dobře, bych řekl.
1: No, každopádně, celý rozhovor na našem webu frekvence1.cz nebo různé výtržky a výcuci na sociálních sítích. A my si teď vlastně uděláme taky takový výcuc.
0: Ano, tak co cucneme? Cucneme odpověď na otázku, kdy naposledy Tereza Mašková řekla rázné ne.
2: Jo, tak to jsem možná asi neřekla ještě, ale...
1: Že se to pořád učíš.
2: Jo, pořád se to učím. Je to spíš takový, jako, že než říkat ne, ale vážit si sám sebe, že prostě doopravdy netlačit se do věcí, do kterých jako ti vlastně jako není, ve kterých ti není příjemně. A to je kolikrát podle mě hrozně těžký říct, ač třeba toho člověka, který tě o to žádá, nebo ti to nabízí, máš rád a tak dále, ale ty sám víš, že toto není ta tvoje cesta, tak je kolikrát fakt, nebo aspoň pro mě je hrozně těžký říct, ale ne, promiň, já to nechci, nebo jo, takže to se jako pořád učím, ale myslím si, že jsem se jako kousek někam už posunula, že už jako si řeknu, že jako ne.
3: Sama sobě aspoň.
2: Že ne,
3: sobě,
2: jako ne. Dneska ne, nepůjdeš běhat, ne.
3: Jo, takhle.
4: Toto dlouho nebylo. Vyhrát nové auto za více než 750 tisíc a peníze k tomu? Nová megahra iDnes.cz právě začíná. Čtěte a úsporné rodinné SUV značky BYD od Louda Auto může být vaše. Megahra iDnes.cz o peníze i nový vůz BYD startuje už 19. října.
5: Mame, já to nechápu. Proč mě nikdo nechce?
6: Zkrátka nevidí, jak jsi jedinečný.
7: Možná, že když vyhraju soutěž krásy, tak bych si našel pánička.
8: Tento podzim se nemusíte bát být sami sebou. Ejsek Pešák. Pouze v kinech od 15. října.

0: 17. hodina je tady a po 17. hodině na frekvenci 1 budou velké hlavy.
1: A ve velkých hlavách třeba Patrick Swayze.
0: Taky bude kapela T.
1: A nebo Ed Sheeran.
0: A budou i zprávy.
1: A my opět zítra ve dvě.
2: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Zbláznili jste se?
6: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
7: Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. S aplikací Clubcard ušetříte v průměru 5279 korun ročně. Využijte výhodné Clubcard ceny, peněžní poukázky, kupóny a zajímavé soutěže. Více na itesco.cz. Tesco, počítejte s námi.
8: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
12: Nechápu, proč mě nikdo nechce?
13: Zkrátka nevidí, jak jsi jedinečný.
14: Možná, že když vyhraju soutěž krásy, tak bych si našel pánička.
15: Tento podzim se nemusíte bát být sami sebou. Ejsek Pešák. Pouze v kinech od 15. října.
16: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Má Ondra Albrecht, hezké odpoledne.
17: Já přeju hezké odpoledne, taktéž meziročně kleslo objem hypoték o více než 6%. Česká tenistka Muchová ve Wuhanu postoupila do třetího kola a kolony se tvoří na dálnici D1 za Prahou. Banky a stavební spořitelny poskytly v září hypoteční úvěry za více než 35 miliard korun. Ve srovnání s loňským zářím to je pokles o 6%. Proti srpnu se objem hypoték ale zvýšil o 3%. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Úvěry budou podle ekonoma Lukáše Kovandy příští rok dál zdražovat.
18: Dostanou se v první polovině příštího roku až na 6 nebo dokonce nad 6%. Už nyní ty hypotéky jsou udávány za vyšší sazby, než uvádějí nejnovější data, takže se už pohybujeme hodně kolem úrovně 5,5% a někdy i výše, záleží samozřejmě na fixaci. Banky nyní spíše se uchylují k tomu, že poskytují krátké fixace.
17: Objem refinancovaných a navýšených úvěrů v září dosáhl na 7,5 miliardy korun. Počet domácností hradících televizní poplatek letos v pololetí přesáhl 3,5 milionu. Od přijetí mediální novely zákona o poplatcích loni v květnu jejich počet stoupl o 218 tisíc. Televizní poplatek loni v květnu vzrostl ze 135 na 150 korun. Zároveň se rozšířil okruh poplatníků na uživatele internetu a změnila se pravidla pro výběr u firem, kde se poplatek vypočítává podle počtu zaměstnanců. Ukončení koaličního vyjednávání o základu koalice ve Zlíně, o kterém jednali vítězné hnutí ANO, ODS a hnutí Zlín 21, primátora a lídra ANO ve Zlíně Jiřího Korce překvapilo. Od jednání v úterý večer odstoupilo hnutí Zlín 21, což Korec označil za překvapivé. Částečně očekávané podle něj bylo následné vytvoření trojbloku ODS společně pro Zlín a Zlín srdcem a Piráti, který dnes oznámil, že bude v povolebním vyjednávání postupovat společně. Jednat chce hlavně se Zlín 21 a STAN. Vítěz voleb ANO je tak momentálně mimo jednání o koalici. Korec se ale chce dál jednat, jak řekl dnes České televizi. Česká tenistka Karolína Muchová ve Wuhanu po obratu porazila Američanku Katie McNellyovou 3-6, 7-6 a 7-6 a postoupila do třetího kola. Její další soupeřkou bude Diana Schneiderová z Ruska. S turnajem se naopak ve druhém kole rozloučili Nikola Bartuňková a Marie Bousková.
16: Frekvence 1. Počasí.
17: V noci budou teploty kolem 5 až 0, četné přízemní mrazíky, bude polojasno až jasno. Zítra potom oblaky prosvítí slunce, ráno se místy opět může vytvořit mlha. Teploty zítra budou přes den kolem 12 až 17 stupňů Celsia.
16: Frekvence 1. Doprava.
17: Za Prahou se zdržíte v koloně ve směru na Brno, která vás ubere minimálně o půl hodiny. Začíná už na 9. kilometru zhruba někde v úrovni odbočky na Pražský okruh. V opačném směru se jezdí prakticky bez zdržení. No a na Pražském okruhu se taky zdržíte, a to kolem sjezdu na dálnici D5 ve směru k D1, to je zhruba na 10 minut. V opačném směru, ten na letiště, budete popojíždět v několika nesouvislých kolonách zhruba až po 22. kilometr, více než půl hodiny. Tak šťastnou cestu, začínají velké hlavy.
19: Velké hlavy nastoupeny.
20: No.
21: Dobrý den.
20: No, dobrý den.
21: Jsme tady.
20: Na čáře.
22: Věděli jste, že polární medveď dokáže zjesť 80 tučňáků na posedeně?
21: 80 tučňáků?
19: On si k tomu sedne.
20: No. To ale nikdy, to nikdy nesežene 80
21: tučňáků. No to je, ale to je strašně smutné.
19: No, on to dorovnává polárníkama.
21: Ale když ty tučňáci, to jsou takový pěkný zvířátko.
22: No, ale tak aj chutná.
20: Tak tomu se říká,
21: no, to je strašný.
20: Potravní řetězec.
19: Tomu se říká potravní řetězec.
21: Kde se to zastaví, no.
20: Tak. No a když už jsme u toho jídla, můžu to říct?
21: Můžeš to říct?
20: Co nás dneska čeká? Tak jedno z témat bude, že být hubenej se docela vyplatí, obzvlášť třeba v Argentíně. Tam ne, ale v Brazílii.
21: Těsně vedle.
19: Mně se líbí, když se moderátoři v rádiu spletou a místo, aby řekli, to jsem řekl kravinu, řeknou třeba...
21: Řeknou...
19: Je to slovo takový to...
21: Respektive.
19: To je hrozná kravina.
20: Co tam máš ty?
19: Já tady mám to, že se stát jako na jedné noze jako vyplatí.
16: Velké hlavy. Frekvence 1.
21: Tak ale pojďme do Brna, protože v Brně byli dva seniori, co dostali se do konfliktu.
19: Respektive. Si dali přes zubu.
21: Prostě si málem dali přes držku kvůli háravé feně.
20: No ale pozor, já ve svém věku bych se taky pustil do konfliktu kvůli háravé feně.
21: Jenže spor mezi pejskaři skončil fyzickým napadením a jeden z těch důchodců musel do nemocnice. Případem se teď zabývá dokonce policie.
22: No, to je přesně ten důvod, proč mám radšej akvarijné rybičky, protože pohádám se maximálně tak s filtrom.
19: A mimochodem, víte, jak to bolí, když tě někdo vezme holí?
20: To je dobrý. A já vím, jak to ale bolí, když tě někdo oholí.
21: A já vím, jak to bolí, když se někdo neholí.
16: Velké hlavy. Jana a

0: jako...
1: Že jo, když jsou...
2: To je hodně velmi začátek.
0: Dneska dobrý.
2: Tak to vytlač.
1: Když jsou nějaký hubený, tak můžou být brzo studený, to jsem chtěl říct.
3: To se říká.
4: Velké hlavy, frekvence jedna.
2: Neobvyklý útěk předvedl zadržený muž na policejní stanici v brazilském Florianópolisu. Díky své hubené postavě se totiž dokázal protáhnout otvorem v mřížích, kterým policisté podávají vězňům jídlo. Celá akce mu zabrala necelou hodinu. Dokonce si stihnul...
0: Minutu.
1: To je zhruba o 59 minut méně.
2: 60 sekund. Dokonce si stihl skrz mříže podat i boty. Na svobodě ale dlouho nevydržel, že jo? Protože ho znovu dopadli.
0: Tak tohle by se teda mě stát nemohlo.
2: Kdyby se tam zasek.
3: Mně tak jisto nemohlo.
1: No ani mě ne. Já mám hrozně velký boty.
2: Já bych teďka měla říct tady tu repliku, jo, ale podle mě budu lhát, že tam neprotáhnu prsa, ale to myslím, že je to.
0: Tak já bych se teda přes prsa nedostal.

0: Baník Ostrava, ten velkoklub fotbalový, už je tady 104 let.
1: Pozrite, v roku 1904 vydala Ostrava kurióznu vyhlášku, která zakazovala ženám nosiť dlhé sukně. Podotýkam, dlhé sukně. Prečo?
0: Já vím.
2: Protože tam schovávali...
0: Tak, uvúzeli.
2: Něco pod tou sukní schovávali.
1: Písal sa rok 1904, priateľe.
0: Tak to tam mohla schovávat, veď?
1: Ne, nič tam neschovávala ta žena. Bolo to veľmi praktické, podľa mňa. Boli to chytrí ľudia.
0: Takhle záchodu?
3: Nedostatek látky, nedostatek materiálu.
1: Čím je takto všeobecne známa Ostrava? Jaké tam máme ovzdušie?
3: A špína. Špatné ovzdušie.
2: Nosili špínu domů.
1: Pretože pri chvôdzi vyrili prach v už tak špinavých ostravských uliciach, preto oni zakázali nosiť ženám dlhé sukně.
3: Je to furt platný?
1: Dobrý. No to už asi nie.
2: To je dobrý, tyjo.
3: A pamatujete si ten for
0: Mr. Myslím, že si to pamatuje.
2: Jaký foraček?
3: Mr. Ligy na 9.
0: Baník. A to druhý. Se neříká. No.
4: Jak se do rádia volá,
5: tak se z rádia ozývá.
4: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
5: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
4: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
5: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
4: Nahrajte vzkaz.
5: A už jsme v kontaktu.
4: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
9: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
8: A

Prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.

0: Jestli chcete, jestli jste starý, jako zjistit nebo jako nezjistit, tak se stačí postavit na jednu nohu.
1: Já jsem se nechala zlákat. Pozor, já jsem se nechala zlákat na Instagramu, totiž se šíří takový video.
2: Stojím na jedné noze.
1: To video ti slibuje, že přesně. A jenomže pozor, aby ses úplně dozvěděl, jak neseš na tom, tak se musíš předklonit a udělat téměř holubičku.
3: Aha, to nerob, mi chceme dovyselat ještě, nerob to.
2: No dobře, no tak to dělat nebudu, ale na jedné noze ještě dokážu stát. Ona není moje.
0: Což tím je všechno vysvětleno.
1: Probereme to za chvilku.
4: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
5: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
6: Klid, máš na to 3 dny.
5: A těch lidí, co čekají na autogramy?
6: No, jsou tu všichni.
7: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
8: Frekvence 1.
4: Doprava.
9: Na Pražském okruhu směrem na Ruzyni se tvoří kolona mezi Vescem a exitem Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Na Pražském okruhu se vyšetřuje nehoda v opačném směru ve směru na Modletice na kilometru 22. Počítejte se zdržením okolo půl hodiny, do kolony najedete na kilometru 26 a následky po dopravní nehodě se odstraňují na D1 na Brno od Vyškova na 205. kilometru. Kvůli tomu se tvoří kolona na 30 minut, do které najedete na kilometru 210. Šťastnou cestu vám přeje z dopravy Hlavního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
4: Velké hlavy. Frekvence 1.
1: Pokud chcete zjistit, jak jste na tom se stárnutím, tak pozor, podle vědců může hodně napovědět jednoduchý test. Stačí se totiž postavit na jednu nohu a zkusit si udržet rovnováhu. Právě schopnost stát na jedné noze se s přibývajícím věkem zhoršuje. Může být dobrým ukazatelem vaší kondice a kondice vašich svalů a nervového systému.
3: Já vám něco povím. U nás doma to už několik roků zkoušají sliepky naše. A můžem zodpovědně prohlásit, že v porovnání s člověkem se ani jedna nedožila nástupu na základnu školu.
2: No. Ale já vám něco řeknu, já když takhle mám jednu nohu na opěrce u baru, jo, tak no. Já takhle dokážu stát celý večer.
0: To sice jo, ale pak když jdeš z baru, potřebuješ všechny 4.
2: Přesně.

0: Já už ani nepamatuju, kdy Petr Čech, brankář, chytal jako bez té helmy. Teď je to 20 let.
1: To není helma, to je rugbyová kukla.
2: Frekvence 1. Což to je rugbyová kukla.
1: Kukla, no.
3: Určitě podle mě nevětě takuto zaujímavost. Verili byste mi, keby som vám povedal, že Petr Čech pochádza z Trojčat?
1: Nevěřili.
2: Já bych tomu věřila, ale nemá bratry.
3: Takto.
1: Ani sestry.
3: A jak teda může být z Trojčat?
2: Má sestry.
0: On je Trojče s bratrancema.
1: On tam trošku trojčil.
2: Tak co?
3: No takto, akože ono to nie je úplně veselý príbeh, ale je to tak, že pochádza z Trojčat, on má sestru Šárku a jeho brat, ten, čo sa narodil spolu s nimi, Michal sa bohužiaľ dožil iba 2 rokov.
1: Jo, takhle, ale
3: Petr Čech, to podľa mňa málo kto vie.
2: To nikto neví.
1: A nevíš, co dělá jeho ségra, to sa neví.
3: To neviem, to neviem. To je.
1: Tak dobře, tak to sme si řekli.
2: Ne, to je velice zajímavý.
3: Že? Strojčat.
0: A to, co má na hlavě, teda není tankistická helma, jo?
1: Ne, to je rugbyová kukla, tu nosí druhá řada, jak strká, když děláš mlejn, tak strkáš nohy mezi, teda hlavu mezi ty nohy, aby si neurval uši. Tak
0: jo,
1: oni tam mají
0: takhle. Já bych nechtěl strkat hlavu mezi nohy, aby mi
1: a drží ho za trenky ještě.
0: Nějaký chlap urval uši.
4: Znáte to.
5: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
4: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
6: Je ti teplo, děvče?
2: Teplo, dědečku, teplo, mrazíčku.
6: A už zítra ti bude zima.
2: Jak to?
6: Protože s námi bude instruktor chladové terapie Libor Matuš, a to se před zimou hodí.
5: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Míra Michálek a Lubka Poní Želová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.
7: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
6: Klid, máš na to 3 dny.
7: A těch lidí, co čekají na autogramy?
6: No, jsou tu všichni. Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.

0: Daniela Peštová, to je modelka. A když jsem zjistil, že se zčuchli s Haberou, tak jsem si říkal, dobrý vkus má chlapec.
1: To je jo.
2: Mohli se potkat.
3: A já mám takovou otázku. Je staršia Daniela Peštová alebo Paštika Majka?
1: Jo, ale ona je opravdu výjimečně krásná žena.
4: Čili Paštika Majka, to bylo v nějaké reklamě. To dělal takhle tím prstem. Že to je tradice teda říkala.
0: Polek Polívka říkal,
4: no, takhle,
0: že to snad
4: nějak tohle, dívej, já to umím taky.
0: České zlato nebo tak.
4: Vidíte to taky, jak to umím s tím prstem?
0: No. Všichni posluchači to vidí.
1: Jenom, že ty tam máš artrozu, ne?
4: No, já mám artrozu. To není můj prst. Počkejte, já mám něco takové.
1: Ty máš všechny údy někoho
4: půjčený. Dneska jsem si
3: půjčený. A protože už všichni zabudli, tak já se pýtám, je staršia Daniela Peštová, alebo Paštika Majka.
4: Paštika je starší.
1: Paštika je určitě starší.
3: Paštika je starší.
1: Jasně, Paštika byla i v těch, Paštika se prodávala
0: já dávno. Já si myslím, že je starší Paštika Peštová.
3: A, takže Paštika Peštová má dnes 56 a Paštika Majka se prodává už?
1: No, dlouho.
3: Alebo ještě len?
1: Už.
3: 61 rokov.
1: Jistě.
0: To Paštika výborná.
1: Jako nejvíc
4: jsem
1: je.
4: Starší než Majka.
1: Jak teď udělali tu vychytávku, že si to můžeš odevřít tím otvírákem.
0: Fakt?
4: Jakým otvírákem?
1: My jste to neviděli.
3: Ne.
0: Jako Peštovou, jo?
1: Ne, tu Paštika.
4: Otvírák.
1: No tu plechovku si odevřeš tím takovým.
3: Přímo už tam je predmontovaná.
4: Je tam bočko.
1: To byste to nikdy neviděli.
4: Ne, no, takhle. No, my nejíme Paštiku.
0: No, přeci, jako, Jani, to je jenom tvoje stravování. Nás do toho netahej.
1: To byste, jak kdybyste objevili Ameriku. Ani třeba tuňáka, jo?
4: Ani tuňáka.
1: Ani třeba lunch meat, jo?
4: A dvanáctka, ta se otvírá.

0: touch me.
1: Raz, dva, tři.
0: Tak tedy jdeme do finále.
2: Ale že takou myšlenku dňa dneska máme.
1: Proč ta sova tolik
3: Ale já jsem měl prastrýce, který pracoval v továrně na whisky. Spadl do kádě a o 12 hodin později se utopil. Je to smutný příběh, i když utopil by se i dřív, ale byl se mezi tím třikrát vyčůrat.
1: Dobrý. Tak se mějte krásně.
2: Dovi, dobo a
0: dobi.
3: Aby se třikrát vyčůrat.
4: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
5: Dám tě rád, i když děláme chyby. Život s tobou se mi vážně líbí.
6: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
4: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert, dle srovnání k 7.10.
9: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu?
10: Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, latte nebo křupavé čokoládovo-karamelové taštičky.
11: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
4: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
12: Slovo dostává Ondra Albrecht.
13: Já přeju hezký podvečer. Odbory odmítají vládní záměr škrtnout desetinu míst ve veřejném sektoru. Žádají premiéra Andreje Babiše o svolání jednání. Požadují po vládě přesný plán zamýšleného propouštění a také analýzu dopadů na veřejné služby. Závadu vládního letounu Airbus A319, která zkomplikovala českou podnikatelskou misi ve střední Asii, se podařilo odstranit. Letoun se už vrátil do Prahy. Ministr s podnikateli se vrátí do Česka druhým strojem. Poblíž Hormuzského průlivu se dnes po zásahu projektilem potopila kontejnerová loď plující pod singapurskou vlajkou. Další loď byla poškozena, informuje o tom Reuters s odvoláním na úřady. A hostem presklubu bude už za chvíli politolog Lukáš Jelínek. Jakub Weinlich se bude ptát i na to, kdo bude vítězem druhého kola senátních voleb. A zeptat se budete moct i vy na známém telefonním čísle 257 400 a 39.
4: Frekvence 1.
6: Počasí.
13: Zítra budou teploty kolem 12 až 17 stupňů Celsia, čekáme spíše polojasno nebo skoro jasno. Z rána se ještě budou místy vyskytovat mlhy, v noci taky čekáme, že můžou přijít četné přízemní mrazíky. Teploty budou totiž od 5 do 0 stupňů.
6: Frekvence 1.
4: Doprava.
13: A jak to vypadá na silnici, to nám řekne Martina.
14: Na Pražském okruhu směrem na Ruzyni se tvoří kolona mezi Vescem a exitem Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Na Pražském okruhu se vyšetřuje nehoda v opačném směru ve směru na Modletice na kilometru 22. Počítejte se zdržením okolo 10 minut, do kolony najedete na kilometru 26. Kvůli prací na silnici v místě oprav mostu Šmejkalka na D1 na Brno se zdržíte 20 minut a popojíždět budete mezi 14. a 24. kilometrem. A více než 20 minut ztratíte na D11. Na Hradec Králové v místě prací na silnici od 27. po 32. kilometr. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
4: Frekvence 1 Press Club. Jakub Weinlich a host.
15: Politolog Lukáš Jelínek už je se mnou ve studiu a rozebereme samozřejmě výsledky komunálních voleb a také výsledky prvního kola senátních voleb. Pane Jelínku, vítejte, díky, že jste si udal čas.
12: Já děkuji, pěkný večer a vám i posluchačům.
15: Kdo je podle vás vítěz voleb? Je to vítězná strana či hnutí? A nebo ten, kdo dokáže nakonec sestavit koalici, která vládne?
12: Správně naznačujete, že o těch komunálních volbách se říká, že jsou svým způsobem taky dvoukolové, že nezáleží jenom na rozhodnutí voličů, ale i na tom, jak se potom později sestaví někde v kuloárech nějaká nová koalice nebo nová rada. A proto já si myslím, že vítězem nakonec tím, který má skutečně tu radost z toho, že dospěl tam, kam chtěl, tak jsou ti, kteří skutečně budou potom těmi starosty nebo primátory. Na druhou stranu samotné vítězství v těch volbách je taky poměrně dost výrazný úspěch už jenom proto, že si politici a politické strany ověřují svoji důvěryhodnost před voliči a potom někdy se taky stává, že když někdo vyhraje a následně se starostou nebo primátorem nestane, protože je obejit nějakou jinou koalicí, takže z toho potom může těžit v dalších volbách, protože to můžou voliči vnímat jako nespravedlnost, takže vždycky musí politické strany a ty kandidátky, které staví jednotlivé kandidáty prostě zvažovat, co je pro ně výhodné nejenom momentálně, ale pokud možno taky do budoucna.
15: Jste překvapený z toho, jak ta jednání na radnicích probíhají, respektive teď je vypadají. Ptám se na to, že právě často vítěze, kterým je ve řadě měst, samozřejmě v těch velkých městech, kterým mluvím samozřejmě o těch krajských městech, větších městech, je hnutí ANO. Ale často je obcházeno. Znamená to, že nemá koaliční potenciál?
12: Když se podíváme do historie, tak i hnutí ANO několikrát obešlo vítěze voleb a já kdybych připomněl svůj rodný Havířov, tak tam obešlo po těchto volbách spolu s tradičními stranami, s občanskými demokraty, s lidovci i se Stanem vítězné místní hnutí Havířov sobě. Takže ono to není jenom něco, co by se zaměřovalo proti hnutí ANO, ale je pravda, že hnutí ANO tím asi nejvíc trpí, protože nejčastější obětí. Může to hodně souviset s tou velkou politikou, zvlášť v těch největších městech, ale já mám takový pocit, že někde to souvisí prostě i s výkony těch místních zastupitelů nebo místních starostů, protože jednak hnutí ANO je centrálně řízené, což se ne vždycky vyplácí. Podívejme se v průběhu minulého volebního období do Brna, kde v jednom okamžiku vedení hnutí ANO zavelelo, ať jeho straníci opustí koalici s ostatními stranami. Když to odmítli, tak oni sice zůstali v té radě, ale za chvilku už nebyli členy hnutí ANO a dneska ANO postavilo úplně jinou kandidátku. Potom se nedivím třeba těm dalším stranám, že si hodně rozmyslí, jestli do budoucna s ANO spolupracovat, když se neví, jestli za ně mluví ti místní politici, anebo naopak centrála. Ale a někdy je to pochopitelně dáno i tím, že třeba skutečně ti politici nepředvedou do nějak zvláštní výkony ve svých funkcích, ale mělo by se podle mě vždycky tady toto jednání voličům vysvětlit. Mělo by se vždycky říci, proč jsme postupovali takto, jestli to nebyla skutečně jenom nějaká v uvozovkách účelovka, jestli to mělo nějaký hlubší smysl, nějaké hlubší odůvodnění.
15: Nemáte pocit, že po těch letošních volbách jsou ti představitelé těch místních buněk v těch regionech více autonomní? Mám pocit, že často zaznívá a děje se v těch městech něco jiného, než si skutečně přeje pražská centrála.
12: Ono se to stává čím dál častěji samozřejmě, protože potkává to všechny politické strany, jak postupně koření v regionech a v té komunální politice, takže tím pádem jim rostou křídla a začínají se chovat sebevědoměji i vůči stranickým centrálám. Něco podobného se děje i v hnutí ANO, kde my víme, že prostě když se neschodnou třeba se stranickým vedením, tak někdy musí vyjednávat, někdy se sice musí panu předsedovi přizpůsobit, někdy ne. V tom já si myslím, že je jisté kouzlo té komunální politiky, že přeci jenom je Praze trošku vzdálenější a že je možné tam nastavit jiný způsob komunikace a jiné politické procesy a mechanismy, než na té centrální úrovni. Ostatně já mám pocit, že ty komunální volby letos dopadly tak, jak dopadly, tedy především úspěchem nezávislých, ale i středových stran nebo nejrůznějších takových městských hnutí, různých hlasů pro město a voleb pro město. Takže tak dopadly mimo jiné, protože prostě voliči voliči jsou dost znechuceni tím, co se děje na té parlamentní úrovni, tou neproduktivitou té takzvané vysoké politiky, a proto se rozhodli volit prostě nějak jinak, nějaké jiné strany, a to potom pochopitelně také přispívá té vyšší autonomii těch komunálních reprezentantů i těch největších stran a hnutí.
15: Na druhou stranu například šéf hnutí Starostové Vít Rakušan není například spokojený s tím, co se odehrává v Ostravě, protože tam se Starostové dohodli na koalici s hnutím ANO. A Vít Rakušan říká ale na druhou stranu, že v některých regionech prostě jsou animozity, anebo funguje ta politická kultura trochu jinak a ti lidé tam prostě utvářejí koalice, které by na té celostátní úrovni nevznikly. Tak co to vypovídá o tom, jestli má nebo nemá to centrální vedení vůbec nějaký hlas směrem do regionů?
12: Já si hlavně myslím, že pokud by někdo měl být vystrčen ze všech politických jednání na té komunální úrovni, tak by to mělo být proto, že je to nějaký extremista, že je to nějaký levicový, pravicový radikál, a nejenom proto, že se třeba někomu nelíbí zrovna některé programové priority té či oné strany. Kromě toho my jsme také svědky toho, že na té komunální úrovni často ty politické strany se chovají možná až ultra pragmaticky. Vy jste zmínil Ostravu, tam vlastně STAN jako takový příliš nefiguruje. To je takové volné sdružení ostravských starostů, kteří udělali komunální těch jednotlivých městských částí, kterou udělali centrální kandidátní listinu. A teď, když se dohadují na koalici, na té velké magistrátní koalici s hnutím ANO, tak jejich podmínkou nebo jejich výzvou je, aby podobné koalice nebo dvou koalice vznikaly i v těch městských částech, což je taky taková určité specifikum těch komunálních voleb v některých městech. Nemyslím si, že by to bylo vždycky nejšťastnější, protože samozřejmě při té komunikaci těch městských částí s tím magistrátem to výhodné je, ale zase voliči můžou mít pocit, že není respektována jejich vůle, že se tady někdo domlouvá ze jejich zády. V tomto případě to odnášejí kritikou z centrály Starostové. Stává se to i ostatním stranám, ale v okamžiku, kdy si to nedokážou politici v těch stranách vyříkat, tak to potom může být závdavkem poměrně vážné krize, někdy na té komunální úrovni, ale někdy i na celostátní, když se to potom promítne do špatných volebních výsledků, takže tím spíš by prostě měly být ty politické strany v jednotlivých městech při tom svém povolebním jednání prozíravé.
15: To odráží například o Brně to, že tam vzniká široká koalice bez hnutí ANO. Já připomenu, že například právě z jihomoravské metropole pochází výrazná tvář hnutí ANO, Alena Schillerová, ministryně financí, která se do té kampaně poměrně dost vložila.
12: To, že ta koalice bude bez hnutí ANO, to se pochopit dá. To už jsem vlastně popsal na tom příkladu z minulosti, kdy ty ostatní strany nevědí, co by asi tak mohli očekávat, jestli to ANO zůstane pevnou součástí koalice nebo nezůstane. Jiná věc je, že v tom Brně může vzniknout i jiná než široká koalice, že tam prostě vítěz voleb, lidovci se starosty přizval do té koalice kde koho.
15: A Jakub Hruška za lidovce tam bude evidentně primátorem jenom pro posluchače.
12: Ano, a možná to souvisí s tím, že když se třeba těm menším stranám nebo hnutím rozdělí vždycky jenom třeba jeden mandát v radě, nějaké uvolněné místo, takže to zajistí jejich lojalitu. Kdyby náhodou lojální nebyli, tak je ta koalice vyšoupne ven a pořád bude mít většinu, ale nemyslím si, že by to bylo úplně nejšťastnější. Podle mě i v té komunální politice dává smysl, když ta radnice jde víc doprava nebo víc doleva, zkrátka, když je nějakým způsobem čitelná. Ostatně už v Brně i se z některých stran ozývá kritika, že nechtějí spolupracovat s jinými stranami, protože třeba animozity mezi občanskými demokraty a zelenými jsou všude po republice, ale v Brně obzvlášť. Takže nevím, nakolik tady toto počínání vítěze voleb je chytré nebo pragmatické. On si možná myslí, že si tím trošku umete cestu k jednoduchému vládnutí, ale potom možná taky zjistí, že mu to tu situaci zkomplikuje.
15: A my, než se dostaneme ku Praze, tak já jenom zopakuju pro naše posluchače, známe telefonní číslo 257 403 devítky. Právě tady se i dnes můžete ptát politologa Lukáše Jelínka. No a vy posloucháte dál Pressklub na Frekvenci 1.
4: Frekvence 1 Pressklub. Jakub Weinrich a host.
15: Pane Jelínku, tady v hlavním městě to vypadá na koalici Starostů a nezávislých se Spolu pro Prahu, což je tedy ODS a TOP 09. Budou zřejmě vládnout samostatně nebo ne? Co si myslíte? Protože zatím ta jednání, podle mých informací, probíhala právě mezi STAN a Spolu. Na schůzce byli také Piráti, těm mělo být nabídnuto jedno místo v radě. To se jim samozřejmě nelíbí. Tak co? Může to... Jak to by vypadal?
12: Může to skončit dvou koalicí, i když vím, že Petr Hlaváček, lídr Starostů a pravděpodobný příští primátor, je příznivcem spíše trojkoalice. A mně to přijde rozumné, jednak když nejsou ty koalice příliš široké, protože to už jsem zmínil, že je to často nepřehledné. Naopak, když je ta koalice dvojčlená, tak může být velmi nestabilní, zvlášť když vedle sebe máte dvě strany nebo dva týmy, které jsou zhruba stejně silné. A když se podíváme na to, že třeba pan Hlaváček není takový ten typický politik, takový ten ranař, který by dával silné výroky a který by se s ostatními politiky před voliči pral, tak a vedle něj vidíme Tomáše Portlíka, velmi sebevědomého pražského zástupce ODS, tak by se klidně v takové dvou koalici mohlo stát, že ti Starosti budou nakonec upozaděni nebo ztraceni, takže i pro ně je výhodnější, když ta koalice bude mít více členů.
15: A ono to je možná i proto, protože obě se skupení mají po 17 mandátech a měli by většinu pouze jednoho hlasu v té nové radě.
12: Čímž vlastně jakoby se ta nestabilita ještě prohlubovala, pochopitelně. V takové situaci já rozumím tomu té poptávce po té trojkoalici, jenom je vidět, že se partneři ještě neschodnou, koho do ní přizvat, protože zatímco proslýchá se Občanští demokraté by si více rozuměli s Prahou sobě, tak pan Hlaváček lavíruje mezi Piráty a Prahou sobě. Asi bude hodně záležet na tom, kdo bude mít právě jaké požadavky, jednak programové a jednak personální. Kdo bude jakoby loajálnější nebo poslušnější součástí té koalice. Asi se nestane, že by tam byly obě dvě ty menší strany, to by asi nejspíš Občanští demokraté nepřipustili, ale víme, že pražská politika je strašně dynamická, takže teoreticky se může stát, že to, co bude na začátku volebního období platit, tak ještě zdaleka nemusí platit na jeho konci.
15: Máme na telefonu posluchače, proto vás poprosím, jestli si můžete vzít sluchátka, abyste slyšeli jeho dotaz a my posluchači vydáváme slovo. Hezký podvečer, můžete se ptát Lukáše Jelínka.
16: Hezký podvečer, přeji vám obom a všem posluchačům.
15: Děkujeme.
16: Já bych mám takový názor nebo takový dotaz. Nebylo by nejspravedlivější, kdyby vůbec nemohly vznikat žádný koalice? Mně totiž přijde, že když lidi, ať už to je jakákoliv strana, se někoho zvolí a stejně někdo jiný si udělá nějakou koalici, dvou koalici, svý koalici, já nevím kolik, jo, a jenom aby prostě jakoby lidově řečeno, když to předěnu, se dostali ke koritu, jo? Tak jako, mi to přijde jako nespravedlivý, jo? Takový, děkuju.
15: Děkujeme za váš názor, za váš dotaz, za váš podnět. Nevím, jestli to je možné, vzhledem k tomu, jaký máme volební systém, pane Jelínku?
12: No samozřejmě, že by to bylo podmíněno změnou toho volebního systému z poměrného na většinový, to by potom třeba mohlo vést i k redukci těch politických stran, a kdyby se volilo třeba většinovým systémem v nějakých jako jedno nebo více mandátových obvodech, tak by ten vítěz mohl být přesvědčivější a mohl by třeba vládnout sám. Zase na druhou stranu, to, že se uzavírají koalice, tak to znamená od těch politických stran trochu schopnost se uskromnit nebo přistoupit na komunikaci, na dialog, na vyjednávání s partnery. A když se podíváme na tu českou politiku, tak tam já si myslím, že právě ona ten dialog, to vyjednávání i na té nejvyšší úrovni postrádá. Takže dlouhodobě možná, kdybychom přistoupili k tomu většinovému systému, možná by to ledacos v české politice vyřešilo nebo změnilo. Některé problémy by byly odstraněny, ale zase jiné by se nám začaly hromadit.
15: Mluvili jsme o hnutí ANO, mě by zajímala ještě situace v ODS, protože ta zřejmě ztratí tedy primátora, pak také po 32 letech, například v Přibysla vypadla, tam zabudovala někdejší mluvčí vlády Jiřího Paroubka Lucie Orgoníková. Mluví se také o prapadáku v Liberci a Karlových Varech, tak ho tedy aspoň tuto situaci nazval místopředseda ODS pro aktuálně CZ Karel Haas. V pondělí 19. října se sejde výkonná rada ODS, poté bude následovat ještě jakýsi možná team building, řekl bych, dvoudenní výjezdní zasedání předsednictva strany. Očekáváte, tam by se mělo tedy hodnotit, jak strana dopadla. Očekáváte, že budou v ODS padat hlavy minimálně v těch regionech?
12: V těch politických stranách se pokaždé vždycky zvažuje, kdo může za případnou prohru, a v těch komunálních volbách je to o to jednodušší, že se ta vina dá přehazovat z centrály na ty místní místní reprezentanty. Já si myslím, že na té místní úrovni v těch konkrétních regionech, že tam ke změnám docházet bude. O tom ostatně mluví i Martin Kupka, když se vymezuje vůči té strejcokracii, vůči ODS a ukazuje, že tam, kde se strana proměnila, kde nastoupili mladí lidé, takže má lepší výsledky než tam, kde zůstávají ty staré tváře, které už voliče nudí. Ale samozřejmě, že regiony to budou vracet zase zpátky na centrálu a budou připomínat, co dělá ODS na celostátní úrovni, že je nesrozumitelná, že se často pře na veřejnosti o svém vlastním programu a že vlastně ani Martin Kupka sám o sobě není příliš viditelný předseda. Proto já očekávám, že když ne teďka na té výkonné radě, takže časem se stejně objeví i debata o tom, kdo má tu stranu vést, protože Martin Kupka zatím ty výkony, které se od něj očekávaly, asi nepodává a navíc si do tandemu přizval Tomáše Portlíka s tím, že když se stane prvním místopředsedou, že bude výraznější, že bude viditelnější, že se snáze stane pražským primátorem, no ale když se pražským primátorem nestane a bude pouze řadovým pražským komunálním politikem, tak bude velká otázka, jestli ještě může něco přinášet té straně na té celostátní úrovni. To znamená, že podle mě čekají občanské demokraty velmi nesnadné měsíce a roky. Ten příští rok budou mít na to, aby se dali trošku dohromady a v příštích krajských volbách za 2 roky nám ukáží, jestli si tady z tohoto neúspěchu v těch komunálních volbách něco vzali k srdci.
15: Poslední otázka o víkendu, druhé kolo senátních voleb. Koho očekáváte, kdo bude tím vítězem? ANO má ve druhém kole 13 poslanců opoziční uskupení a další uskupení dohromady 9.
12: Vzhledem k charakteru senátních voleb, tak já říkám, že tam bude prostě 22 vítězů, protože 5 jich už máme z prvního kola, každý se může chovat velmi autonomně v tom senátu, ale když se na to podíváme těma stranickýma očima, tak samozřejmě nejlepší výchozí pozici mají Starostové a nezávislí. Myslím si, že ti vlastně na té vlně pojedou ještě i tady tento týden na té vítězné vlně. Hodně se spekuluje o hnutí ANO, které obhajuje jenom jeden jediný mandát. Někteří tvrdí, že získají a už ne víc. Já bych sázel na nějaké 3, 4 nebo 5 mandátů, ale rozhodně z toho podle mě Andrej Babiš žádnou radost mít nebude.
15: Dnešní Presu končí, díky, že se dorazila, někdy příště na viděnou, naslyšenou.
12: Já děkuju za pozvání a přeju hezký zbytek středy.
15: Tolik tedy politolog Lukáš Jelínek, no a od mikrofonu se loučí také Jakub Valech.
17: Když už se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
18: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
19: To tu dlouho nebylo. Vyhrát nové auto za více než 750 tisíc a peníze k tomu? Nová megahra iDnes.cz právě začíná. Čtěte a úsporné rodinné SUV značky BYD od Louda Auto může být vaše. Megahra iDnes.cz o peníze i nový vůz BYD startuje už 19. října.
20: Frekvence 1.
21: To je to nejlepší z muziky.
20: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
21: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: v rámci Pop Music ze uplynulé dekády. Pár větami to dáme, ale teď startujeme Dr. Alban, Eli Furtado, anebo Mika Relax. Frekvence 1
1: a Milan Bílek.

It's My Life, to byla diskotéka v 90. Doktor Albán spolu s námi. Lekce po půl sedmé, máme 14. října. Jaká výročí padají na ten dnešní den? No já myslím, že je velmi zajímavá, protože třeba David Bowie vydává své album, na kterém je obrovský hit Heroes. Pak tady máme chlapíka, který právě dnes slaví 86. narozeniny a pozor, patří do té velké trojky. To znamená Beatles, Elvis Presley a pak Cliff Richards. Je to obrovská popová legenda, idol 50. a 60. let. A pokud náhodou si říkáte, co takhle dělá Cliff Richard, když je mu 86 let, tak jak se dívám, tak on koncem listopadu bude vydávat své 47. řadové album a samozřejmě taky maká na případném promotion. Nevím, jestli ještě bude koncertovat, ale jako berme si z něj příklad, protože dál maká, dál pracuje. Tak ať mu slouží samozřejmě zdraví, a to i vám, jestli máte právě dnes narozeniny, stejně jako třeba Usher, americký R&B a popový zpěvák, případně ano, Cliff Richard, který patří za velkého veterána a obrovskou osobnost. Tak všechno nejlepší. Už za chviličku voláme Toma Fílu, který je na cestě do Vídně, Teď Jemen Spoon, Michal Hrůza nebo Need Your Love a One Republic.

0: Ima, im to bola kamarát tady na Frekvenci 1. Tak opäť slovo dostane Tom Fíla, ktorý je na ceste za hranice. Tentokrát sme ho vyslali do Vídne na press trip společnosti OMV, kde se podívá do zákulisí výroby paliv. A čeká ho návšteva rafinérie Švechat, kde zistí, jak paliva vlastne vznikají a co ovlivňuje ich kvalitu. Aby nezůstalo jen u teorie, tak si zítra také vyskouší sportovní vozy na uzavřeném poligonu. Ale už samotná cesta autobusem, myslím, že má zajímavý program třeba toho povídání o elektromobilitě. Tak Tome, já tě zdravím, kde právě jste, jaká panuje v autobuse atmosféra, případně co zajímavého ses dozvěděl.
1: Hezký podvečer, Milane, tobě i našim posluchačům. Hlásím se z cesty autobusem. Mám namířeno do OMV rafinérie, která leží ve Švéchatu u rakouské Vídně. Jede tady s námi i odborník na elektromobilitu Martin Šilar a dozvěděl jsem se od něj spousty zajímavých věcí. Pojďme se jen podívat na nějaká ta zajímavá čísla. Celosvětově je podíl elektroaut, včetně hybridů, 24%. U nás v České republice do současné doby jezdí zhruba 80 500 elektroaut a nabíjet je můžeme na 3738 dobíjecích stanicích, na které se může připojit současně 6527 aut. V každém případě Národní akční plán čisté mobility České republice počítá pro rok 30 zhruba s 250 tisíci osobními auty na elektrický pohon. A to je zhruba trojnásobek proti tomu, co tu jezdí dnes. Nemusíme se ovšem bát toho, že dobíjení na cestách bude trvat dlouho, protože OMV připravuje 135 zbrusu nových ultravýkonných dobíjecích stanic, a to až s výkonem 400 kW. Už dnes je dobíjení dostupné zhruba na 46 čerpacích stanicích, celkem se 185 dobíjecími body, a bude toho samozřejmě do budoucna čím dál tím víc. Dobrou zprávou také je, že OMV připravila spolupráci s jedním obchodním řetězcem, a tak si pohodlně při nakupování budeme moci dobít své elektroauto na rychlonabíječka. Jinak skupina OMV měla na konci roku 2025 přibližně 1700 vysokorychlostních dobíjecích bodů a do roku 2030 chce rozšířit síť na zhruba 5000, a to si myslím, že už vážně stojí za to. A zítra po ránu se přihlásím s aktuálními informacemi už přímo z rafinerie. Mějte krásný podvečer a ahoj.
0: Tome, moc ti díky, ahoj. No a my se budeme těšit vážně tady na další reportáže přímo z rafinerie OMV Švechat. A my jedeme dál před 19. a taky Alvaro Soler, Sofia, za chvilku nové zprávy.
2: Znáte to.
3: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
2: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
4: Je ti teplo, děvče?
5: Teplo, dědečku, teplo, mrazíčku.
4: A už zítra ti bude zima.
5: Jak to?
4: Protože s námi bude instruktor chladové terapie Libor Matuš, a to se před zimou hodí.
3: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duo Pack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert, dle srovnání k 7.10.
3: 19 hodin. Frekvence 1, zprávy.
4: Slovo dostává Ondra Albrecht.
5: Já přeju hezký večer. Ve městech naplno jedou povolební vyjednávání. Někde už mají i jasno. Ropa zdražuje dál kvůli špatné situaci v Saúdské Arábii. A se zdržením ještě stále počítejte za Prahou na D1 i na Pražském okruhu. Není to ani týden, co se v Česku konaly volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu. V některých městech už mají koalice jasné, jinde se teprve budoucí spolupráce ladí. Hostem presklubu byl dnes politolog Lukáš Jelínek. Podle něj v komunální politice není neobvyklé, že vítěz voleb nakonec tahá za kratší konec provazu.
6: O těch komunálních volbách se říká, že jsou svým způsobem taky dvoukolové, že nezáleží jenom na rozhodnutí voličů, ale i na tom, jak se potom později sestaví někde v kuloárech nějaká nová koalice nebo nová rada. A proto já si myslím, že vítězem nakonec tím, který má skutečně tu radost z toho, že dospěl tam, kam chtěl, tak jsou ti, kteří skutečně budou potom těmi starosty nebo primátory.
5: Celý pořad si poslechněte už nyní na našem webu frekvence1.cz. Zástupci koalice se shodli na podobě novely o financování a profesionalizaci asistentů pedagoga. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ocenil, že schůzka řešila efektivnost systému pro všechny děti. Spádovost poraden podle něj bude mít odloženou účinnost, nejdřív potřebují sbírat data.
7: Ten výhled třeba spádovosti pedagogicko-psychologických poraden, tak ten bude s odloženou účinností, ale už jsem koaliční partnery seznámil s tím, že od 1. ledna 2027 sbíráme data z poraden, to znamená, pokud někdo zná ty příběhy o té turistice poradnové, případně ta overcare, o které mluvil Boris Šťastný, tak samozřejmě začneme sbírat konečně data, abychom ten systém mohli řídit.
5: Nový systém by měl také zastropovat počet asistentů pedagoga. Diskuzi nad novelou vláda minulý týden přerušila. Ceny ropy dnes pokračují v růstu. Děje se tak poté, co jemenští proiránští šíjtští povstalci Husijové potvrdili, že v Saúdské Arábii zaútočili na státní ropnou společnost Saudi Aramco v Dahránu a Riádu, stejně jako na mezinárodní letiště v saudsko-arabské metropoli. Hokejisté Hradce Králové budou ve čtvrteční předehrávce 11. kola Tipsport Extraligy v Litvínově usilovat o posun na třetí místo tabulky. Nejméně do pátku si může polepšit i Verva, která v případě tříbodového zisku a vylepšeného skóre může poskočit na 7. pozici. Utkání na zimním stadionu Ivana Hlinky začne v 17 hodin a 30 minut.
3: Frekvence 1.
0: Počasí.
5: Pochladné noci, kdy bude 5 až 0 a místy čekáme četné přízemní mrazíky. Ve čtvrtek teploty poskočí na 12 až 17 stupňů Celsia. Bude spíše polojasno nebo skoro jasno. Během dopoledne se mlhy rozpustí. Během dne potom místy může být hlavně na Moravě a ve Slezsku zítra i oblačno. Pršet by ale nemělo.
0: Frekvence 1.
3: Doprava.
5: Stále se zdržíte v menší koloně, která je za Prahou na dálnici D1. Mezi 20. a 25. kilometrem vlivem hustého provozu a také zúžení je zhruba na nějakých 10 minut. No a na 10 minut se zdržíte taky v koloně na Pražském okruhu. Ve směru k letišti to je někde zhruba před sjezd na D5, tam je to po nějaký 19. kilometr. Na 10 minut je potom kolona za sjezdem z D5 ve směru k D1, taky zhruba na těch 10 minut po 18. až 16. kilometr k D1. Tak šťastnou cestu, pokračuje Milan Bílek.
4: Hezký večer vám přeji, slyšeli jste i zítra, tak jako příjemně podzimně snesitelno, dá se to na to, že jsme v půli října, žádné plískanice, žádné špatné počasí, tak uděláme si to hezké spolu s Petrem Jablonským, už za chvilku vycestujeme do neděle a připomeneme jeho live, který zase v neděli bude, teď ale farba.

0: Ty máš lávelky, Leo, to byl Brian May. Tak ještě další pomalá od Bangles, Eternal Flame. Do večera taky Bon Jovi, za chvíli Inti Sars. A teď Petr Jablonský. Tak koho jste chtěli slyšet? Jaká osobnost pro vás byla žádoucí?
1: Tady Petr Jablonský, Frekvence 1. S kým hovořím?
2: Ahoj Petře, to je Luboš Tatovic, okres Bansko. No já bych se tě chtěl zeptat, nebo spíš Františka Ringo Čecha, co říká na naši fotbalovou reprezentaci.
3: No já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj, Franto.
3: Nazdar. Prosím tě, já se, tady na to už jsem párkrát tady odpovídal. Samozřejmě, no vždycky závisí na tom, jak se nám zrovna daří, ale momentálně se moc nedaří, takže jako stojí to za prd. Co myslíš? Myslíš, že nás spasí ten španělský trenér?
2: No, španělský trenér, no nevím, jako já si myslím, že jsme Češi a Moravané a měli bychom používat svoje, ne, jak se říká, svoje lidi.
3: Jo.
2: Ale já spíš, jak to vidíš ty právě toho španělského trenéra.
3: Podívej se, mě to nevadí, je takovej opálený, už něco má za sebou, no něco jako já, je to pěkný chlap. Jo.
2: No tak ty jsi pěkný chlap, nejseš opálený, ale jsi kus chlapa, že jo?
3: Jsem kus chlapa taky umím hrát fotbal. No, ale tak to všichni těší, my jsme trenéři, všichni my jsme mohli trénovat nároďák. My na to máme, viď?
2: To já taky vidím na těch internetách, kolik máme
3: domů.
2: Trenérů.
3: No, my tady máme spoustu Čechů, veď Moravanů, který by mohli trénovat a oni si objednají Španěla.
2: No, a ty se chceš, že se ta Františku trošku tě zajímá hokej?
3: Hele, ani ne.
2: Ani ne, no já jsem se chtěl zeptat, protože jsou Morava je poleno, chtěl jsem se zeptat, jak se ti líbí moje milovaná Kometa Brno.
3: Nelíbí. Vraťme se k tomu fotbalu, já vůbec hokej nesleduju, prosím tě, ty Kometo.
2: Hele,
3: pojďme k naší reprezentaci. My jsme se shodli na tom, že Španěla berem, ale radši bychom brali nějakýho Moraváka nebo Čecha.
2: Tak, přesně.
3: Protože ta situace je taková, že mi to připomíná takovej ten for, jestli víš, co Češi udělají, když vyhrajou mistrovství světa ve fotbale.
2: Tak to nevím, Franto.
3: Vypnou PlayStation.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz. Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a slunečnicový olej Gustona litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.

vše, vše může tu být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Ethan Flame, to byli Bengals, proslavili se hitem Manic Monday a tohle byla další velká hitparádová trefa téhle dívčí skupiny, na kterou se vždycky hezky koukalo. Tak půl osmá je tady za okamžiky Adele, Lucie Bílá, Okurky, ale zpátky do rána, to se vám taky slíbil, byla tady Tereza Mašková. No a kdy naposledy třeba řekla rázné ne, přesto nejede vlak.
1: Joj, tak to jsem možná asi neřekla ještě, ale...
2: Že se to pořád učíš.
1: Pořád se to učím. Je to spíš takový, jako, že než říkat ne, ale vážit si sám sebe, že prostě doopravdy netlačit se do věcí, do kterých jako ti vlastně jako není, ve kterých ti není příjemně. A to je kolikrát podle mě hrozně těžký říct, ač třeba toho člověka, který tě o to žádá, nebo ti to nabízí, máš rád a tak dále, ale ty sám víš, že toto není ta tvoje cesta, tak je kolikrát fakt, nebo aspoň pro mě je hrozně těžký říct, ale ne, promiň, já to nechci, nebo jo, takže to se jako pořád učím, ale myslím si, že jsem se jako kousek někam už posunula, že už jako si řeknu, že jako ne.
3: Sama sobě aspoň.
1: Že
3: sama
1: ne,
3: sobě
1: jako ne. Dneska ne, nepůjdeš běhat, ne.
3: Jo, takhle.
1: Ne, já si dám legraci.

0: V okurky a Lucie Bílá na Frekvenci 1, tak máme středu. Nevím, jak to máte vy, ale to já si vždycky říkám, tak pozítří začíná víkend, už je to blízko, už je to kousek. Kdyby náhodou, a pokud byste byli v Praze, tak nevynechejte, a ono to nelze vlastně minout, je to Signál Festival, je to 14. ročník, který je tady právě v tom následujícím víkendovém termínu. Má to po těch 14 ročnících velké jméno, nebudou chybět umělecké instalace, hlavně videomappingy a samozřejmě taky projekce. Celkem to bude 21 instalací, z toho 8 placené zóně Signál Inside. Co všechno můžete vidět? Na Slepém rameni Vltavy nedaleko čistírny vznikne 10-metrová laserová instalace. Klidná hladina vody bude fungovat, měla by jako zrcadlo a laserové paprsky by měly vytvářet jako velké iluze. No a samozřejmě bude to daleko více. Letošní ústřední téma je Dream On, sny a vize, a letošní ročník taky zaměří i do Davids, to je novou. Hezké je to u nás doma na náměstí Míru, kdyby náhodou, tak tam si to dejte taky. To znamená, že v rámci toho večerního korza bude celý následující víkend v Praze poměrně život, tak s tím počítejte. Ať se vám to líbí, už za chvilku na tělem Brulia No Name nebo Somr a Homebreaker.
1: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
2: Hudební novinky.
1: Trby ze světa slavných.
2: Song za odměnu.
1: A dorazí i zajímavý host.
2: Kdo to bude tentokrát?
3: Tak to se nechte tentokrát překvapit. Začíná televizní Stardance. A tak dorazí speciální host, který vás vezme do zákulisí soutěže.
2: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
1: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.

0: Harry Cantare, to byly Gypsy Kings po 20. hodině. Dáme Killers, dáme Human. Taky Runaway. A nebo Rihanna Unfaithful.
1: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
2: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Ondra.
3: Jarčovský večer. Skupina senátorů chce zrušit zákon, který vládě umožňuje regulovat ceny paliv. Kanoistou roku se stal kajakář Jakub Krejčí, mistr světa i Evropy ve vodním slalomu. A doprava se začíná uklidňovat, ještě stále se ale mírně zdržíte na D1 za Prahou. Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu, aby zrušil zákon, který umožňuje vládě regulovat ceny pohonných hmot. Namítají, že zákon dává kabinetu příliš široké pravomoci a nechrání dostatečně podnikatele před dlouhodobě ztrátovým provozem. Předseda vlády Andrej Babiš k tomuto kroku dnes řekl.
4: Dělali to okolní státy, dělají to všichni. Chtěli jsme samozřejmě mít tu možnost reagovat rychle. My jsme lidem pomohli od 2. dubna do konce července. Každý občan nebo firma měli naftu o 10 korun, ale to levnější. No, potom samozřejmě podle té situace, jak se měnila, jsme to teďka znovu zavedli. Takže vůbec tomu nerozumím, ale takový návrh senátorů vyloženě škodí občanům České republiky i firmám, i hospodářství.
3: Vládní regulace cen paliv mají zatím platit do konce října. Ostravští celníci zadrželi v minulém týdnu při kontrole vozidla poblíž Šumperka 34 kg kratomu. Řidič a spolujezdec české národnosti uvedli, že látku koupili přes aplikaci Telegram v Brně. Více k případu řekl mluvčí celního úřadu v Ostravě David Kubenc.
5: Případ je prověřován pro podezření z neoprávněného nakládání s psychomodulační látkou. V případě prokázání viny hrozí podezřelým až 2 roky odnětí svobody. Celníci během kontroly nalezli ve vozidle větší množství balení obsahující rostlinnou látku. Vzhledem množství převáženého kratomu a okolnostem jeho pořízení celníci všech 34 kg zadrželi. Případem se dále zabývají orgány činné v trestním řízení.
3: Kratom a extrakty z něj jsou od listopadu 2025 zařazeny mezi psychomoduleční látky. Jejich výroba, dovoz, distribuce a prodej jsou tak zákonem regulovány. Je bolestivé, když si americký prezident Donald Trump vybere jinou stranu, než jsme my, řekl dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v narážce na Trumpův příklon k Rusku. V rozhovoru s britským moderátorem Piercem Morganem ukrajinský prezident také litoval, že jeho země, která se brání ruské ozbrojené agresi, v posledních dnech podle něj ztrácí silného partnera v podobě Spojených států. Kanoistou roku se stal kajakář Jakub Krejčí, mistr světa i Evropy ve vodním slalomu. V anketě Českého svazu kanoistů, jejíž výsledky byly dnes slavnostně vyhlášeny v Praze, předčil šampiona v rychlostní kanoistice Martina Fuchsu, který neobhájil loňský triumf.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: V noci čekáme četné přízemní mrazíky. Teploměr ukáže od 0 do 5 stupňů Celsia. Zítra potom bude spíše jasno až polojasno. S teplotami kolem 12 až 17 stupňů Celsia. Z rána se vyskytnou mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Na Moravě a ve Slezsku může přijít o něco větší oblačnost.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Za Prahou ještě stále menší kolona na dálnici D1 ve směru na Brno. Zdrží tam ale v řádu jednotek minut, a to na 25. kilometru ve zúžení, kde se pracuje na silnici. A rozjíždí se také kolona na Pražském okruhu, a to v obou dvou směrech. Opět počítejte s tím, že tam necháte už maximálně jednotky minut zdržení. Tak šťastnou cestu a hezký večer ideálně s Milanem Bílkem a Frekvencí 1.
0: Doufám, že ideálně je to i u vás po 20. ať jste kde jste. My si za chviličku dáme jedno moc hezké výročí, které jsem tady pro vás našel. Budeme skvěle hrát. Velké hlavy tady byly po 17. hodině. To všechno máme zů, teď Udolí čel a na

na ten narozeniny, ozvěte se nám jako vždycky na naši SMS bránu a buď to Robin nebo Marta si na vás určitě vzpomenou a rádi pošlou píseň do éteru. No a zítra bude slavit narozeniny taky Chris de Burgh, majitel jedné z nejslavnějších balad Lady in Red. Lady.

Napsal tuhle píseň speciálně pro svoji ženu a nedávno jsem tady říkal, že měl vnuknutí, když vyráželi někam na večerní tah, takzvaně na lepší, jak se říká. Taky viděl, jak se oblékla do večerních šatů a napsal o ní Lady in Red. Je to pravda, nevíme, ale hezky myslím, že se to poslouchá. Jinak narozeniny zítra bude slavit, prosím pěkně, taky Petr Jablonský. Ano, kterého je tady plné rádio, tak kdyby náhodou jste volali do nedělního lajfu, tak si vzpomeňte, že právě ve čtvrtek 15. října vlastně už měl narozeniny, aktuálně jako z dnešního pohledu mít bude, tak mu popřejte všechno nejlepší. Ano, budu říkat, kolikáté narozeniny, no, se to jako neříká úplně. Prostě Petr Jablonský je dál ve velké formě a to vám předvede v nedělním lajfu. Taky vám samozřejmě všechno nejlepší, za chviličku Suchánek a Kolečko, teď Xin Lakes a Dřevo. Tak hezkou středu.

dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Just Die, to byly Cutting Crew a jejich obrovský hit z 80. let, z časů Rubikovy, Koskytu, Zexových bonů a Škody Favorit, která tady jezdila v té době, myslím, nejčastěji, když se tenhle hit proháněl po hitparádách. Za chvilku Mr. Big, taky Rihanna, Unfaithful, vezu vám i velké hlavy, ale přednost. Teď mají i Suchánek a Kolečko. Tak pánové...
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Když se člověk uhodí do jednoho místa, automaticky se ho začne třít? Pomůže to opravdu, nebo jenom předstíráme, že máme situaci pod kontrolou?
3: Já tomu rozumím, proč se jako chytáme za místo, který nás bolí?
2: No, rozumím, no.
3: Máme pocit, že to jak opravíme, že jo? To je jaký opravářský jako syndrom, že jo?
2: No, ale jsou některý časy, že když jako třeš, tak to jenom zhoršuješ.
3: No to jo, no. A uděláš se tam třeba takový to nějaký exém... Víron, nebo prostě si se dřeš kůži.
2: No.
3: My jsme třeba hrávali takovou hru, mělo se o to o Míšu, já nevím, jestli se to hrávali taky.
2: No.
3: A vlastně bylo to o tom, kdo si vydrží díl sedřít kůži jako na ruce, tak pak vyhrál na nuka.
2: Fakt jo.
3: Fakt, máš tam pak takovou jako odřeninu a dostaneš na nuka. No, takže třením vlastně nemá to žádný smysl, když nehrajou na nuka.
2: No.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: It's Wild World, zpíval kdysi Cat Stevens, no a přidali se k tomu i Mr. Big a možná z toho udělali ještě větší hit než sám autor. Za chvilku zítřejší oslavenec Chris DeBerg s hitem High on Emotion, taky Alex Warren, Ordinary. No a velké hlavy, na koho dneska vsadili a koho drbali, Petr Čech.
1: Já už ani nepamatuju, kdy Petr Čech, brankář, chytal jako bez té helmy. Teď je to 20 let.
2: To není helma, to je rugbyová kukla.
3: Frekvence 1. Což to je rugbyová kukla?
2: Kukla, no.
4: Určitě podle mě nevíte takuto zaujímavost. Verili byste mi, keby som vám povedal, že Petr Čech pochádza z Trojčat?
0: Nevěřili.
3: Já bych tomu věřila, ale nemá bratry.
4: Tak to.
2: Ani sestry.
4: A jak teda může být z Trojčat?
3: Má sestry.
1: On je Trojče s bratrancema.
2: On tam trošku Trojčil.
3: Tak co?
4: No tak to, akože ono to nie je úplně veselý příběh, ale je to tak, že pochádza z Trojčat, on má sestru Šárku a jeho brat, ten, čo sa narodil spolu s nimi, Michal sa bohužiaľ dožil iba 2 rokov.
2: Jo, takhle, ale
4: Petr Čech, to podľa mňa málo kto vie.
3: To nikto neví.
2: A nevíš, čo dělá jeho ségra, to sa neví.
4: To neviem. To je.
2: Tak, dobře, tak to sme si řekli.
3: Ne, to je velice zajímavý.
4: Že? Mm-hmm. Strojčat.
1: A to, co má na hlavě, teda není tankistická helma, jo?
2: Ne, to je rugbyová kukla, tu nosí druhá řada, jak strká, když děláš mlejn, tak strkáš nohy mezi, teda hlavu mezi ty nohy, aby si neuhurval uši. Tak
1: jo,
2: oni tam mají
1: takhle. Já bych nechtěl strkat hlavu mezi nohy, aby mi
2: případně
1: nějaký chlap urval uši.
5: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
6: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
5: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Sun Emotion, to byl Chris Burk. Tak je 21. hodina, máme ji tady a spolu s tím nové zprávy.
1: 21 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Slovo dostává Ondra.
2: Hezký večer. Premiér Andrej Babiš bude zastupovat Česko na dvoudenním summitu Evropské unie, který zítra začíná. Fotbalisté Bohemiance 1905 porazili Mladou Boleslav 1-0. No a doprava se už uklidnila, jezdí se bez větších komplikací. Premiér Andrej Babiš bude zastupovat Česko na dvoudenním summitu Evropské unie, který začíná zítra. Tématem i dalších lídrů členských států budou dražší energie, ale také válka na Ukrajině nebo migrace a konkurenceschopnost Evropské unie. Ministerský předseda Babiš před odletem k Ukrajině řekl.
3: Uvidíme samozřejmě, jak se k tomu členské státy postaví i po tom, co došlo. A to je otázka, jestli je to reálné, ty dohodě mezi Spojenými státy a Ruskem, co je absolutně samozřejmě shocking. A prezident Trump znovu potvrdil, že má Ameriku na prvním místě a že se musí nad tím Evropa vážně zamyslet.
2: Americký prezident překvapivě v pátek oznámil, že Rusko okamžitě dodá na americký a světový trh přes 300 tisíc tun nafty. V dalších měsících pak mají následovat ještě vyšší dodávky. Omezit použití některých látek v klimatizacích, tepelných čerpadlech, elektrických spínacích zařízeních, izolačních pěnách nebo aerosolech má nová novela, kterou dnes sněmovna schválila. Změny, které jsou součástí zákona o látkách poškozujících ozonovou vrstvu, teď dostane k posouzení Senát. Normu projedná zřejmě v listopadu v povolebním složení. Strach z nákazy ebolou odrazuje ženy a děti ve východním Kongu od vyhledávání zdravotní péče. Podle zdravotníků a humanitárních organizací to přispívá k prudkému nárůstu úmrtí těhotných nebo rodících žen a také poklesu očkování u dětí. Důsledky by mohly zatěžovat tamní zdravotnictví ještě řadu let, jak píše agentura Reuters. A fotbalisté Bohemians 1905 v dohrávaném utkání 6. kola první ligy porazil Mladou Boleslav 1-0. Jedinou branku vstřelil v prvním poločase z přímého kopu domácí kapitán Aleš Čermák. Pražané se posunuli na 9. místo kompletní tabulky, 2 body za 4. Středočechy, kteří nevyužili možnost dotáhnout se na druhý Liberec.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: A zítra bude polojasno nebo skoro jasno, oblaky prosvítí slunce a ráno v místě bude ještě mlhavo, dopoledne se tyto mlhy ale rozpustí. Během dne se místy můžou přehnat oblaka, a to hlavně na Moravě nebo ve Slezsku, pršet z nich ale nebude. Teploměr zítra ukáže 12 až 17 stupňů Celsia.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A na silnicích už panuje klid, to je dobře. Na dálnici D1 se už rozpustila kolona, která byla za Prahu ve směru na Brno. A taky na Pražském okruhu už se jezdí prakticky bez větších omezení. Tak ať to vydrží, šťastnou cestu s Frekvencí 1 a Milanem Bílkem.
0: Hezký večer, tak slyšeli jste, zítra další den bez deště, ten dešní si užijeme. Už za chvilku taky s Johnem Fanhamem bude tu Jodovojšer, nebo teď po zprávách Eva Fanna, ticho.

Jo, The Voice, tady ty jsi ten hlas a z 86. roku nám tady na Frekvenci 1 zpíval John Fenham. Byl to obrovský hit a hlavní myšlenkou tohle songu a vlastně protest songu. Bylo to, že každý obyčejný člověk má sílu změnit svět, pokud odmítne mlčet a spojí se s ostatními. No a jak to myslel, ono to vlastně bylo o takové obavě z tehdejší studené války a taky hrozby konfliktu, případně jeho poselství, které je univerzální a taky načasové. Ona to byla málem australská hymna v osmdesátkách. Už za chvíli vám rád spočítám peníze na zítřejší ráno, v případě posledního slova, kolik vám vezeme, kolik může být a jak velké mohou být vaše šance, to přidám za chvilku a teď Brian Adams, Tina Turner anebo Hold My Hand, ta Lady Gaga.

0: Summer of 69 a Pavel Bren, Dance, jeden z jeho nejlepších hitů. Všichni samozřejmě žijeme v tom, že to je o tom létě 69. Ale v jednom rozhovoru se optali, o čem že je ta písnička vlastně, a Bryan Adams se tak jako zadíval a říká, vy jste to nepochopili, to je přeci o jedné takové intimní poloze. To je o 69. A nechal to otevřené v rámci toho rozhovoru. Jak to je, netušíme, tak si vyberte klidně. Máme lehce před 10:30 a vezu vám taky dobrou zprávu, protože vy jste ještě neuhodli poslední slovo jako takové, to znamená stále hádáme to poslední slovo skupiny Čechomor. Dneska tady byly Dudy, Energie, Hity. Co kapela Čechomor potřebuje ke svému koncertu? Hádejte, zítra čtvrtek 15. říjen a když to dáte, tak získáváte 42 500 korun. Budu vám držet palce na to ráno. Hlavně na ten čas, na první kolo posledního slova mezi 7 a 8 hodinou raní u Lubky a Míry. Tak jedeme dál, za chvilku Mariah McKay, Gigi D'Agostino a teď pocity a Tomáš Klus.
1: Z posledních pocitů poskládám ještě jednu úžasnou chvíli. Je to tím, že jsi tu. Možná tím, že kdysi jsme byli ty a já, my dva, dvě nahý těla, tak ne.

0: Show Me Heaven. To byla Mariah Mackey na Frekvenci 1. Zítra v Press Clubu to bude pro jistotu zase o volbách a hostem bude ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec a Romana Navarová se bude ptát na to, jak rychle bude spočítáno druhé kolo voleb do Senátu, protože o víkendu nás čeká druhé kolo voleb, ale to myslím, že se jako všeobecně ví. Tak bude to živě pro vás, ptát se budete moci na 257 409 99. Co tam vidím ještě z toho 15. října? Uskuteční se druhá emise dluhopisů republiky a jej, to bude crkot, no a začíná taky dvoudenní summit Evropské unie. K tomu se dostaneme ve zprávách a i zítra to bude plnit naše zprávy na Frekvenci 1. Už za chviličku víkend, Michael Field, Eva Max, Sweet But Psycho.
1: Znáte to.
2: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
1: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
3: Je ti teplo, děvče?
4: Teplo, dědečku, teplo, mrazíčku.
3: A už zítra ti bude zima.
4: Jak to?
3: Protože s námi bude instruktor chladové terapie Libor Matuš, a to se před zimou hodí.
2: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Zájem o hypotéky meziročně klesnul. Hokejisté Plzně zůstávají v lize mistrů 100% a teploty ve čtvrtek půjdou až na 17 stupňů Celsia. Zpráv na frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Banky a stavební spořitelny poskytly v září hypoteční úvěry za více než 35 miliard korun. Ve srovnání s loňským zářím to znamená pokles o 6%. Proti srpnu se objem hypoték ale zvýšil o 3%. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Úvěry budou podle ekonoma Lukáše Kovandy příští rok dál zdražovat.
2: Dostanou se v první polovině příštího roku až na 6 nebo dokonce nad 6%. Už nyní ty hypotéky jsou udávány za vyšší sazby, než uvádějí nejnovější data, takže se už pohybujeme hodně kolem úrovně 5,5% a někdy i výše, záleží samozřejmě na fixaci. Banky nyní spíše se uchylují k tomu, že poskytují krátké fixace.
1: Objem refinancovaných a navýšených úvěrů v září dosáhl na 7,5 miliardy korun. O budoucím vedení je po středě jasněji v 7 ze 13 krajských měst. Jednání po víkendových komunálních volbách zůstávají otevřená v Praze, Ostravě, Pardubicích, Jihlavě, Zlíně a Českých Budějovicích. Vládní hnutí ANO, které volby vyhrálo v 6 krajských městech, své vítězství proměnilo v účast v koalici zatím ve dvou. Koalice Jedno Ústí, která s náskokem volby vyhrála v Ústí nad Labem, oznámila vládnutí bez dalších partnerů. Ode dneška je také možné obrátit se na správní soudy se stížnostmi na zvolení některého z kandidátů v obecních a senátních volbách. Francouzská společnost Air France oznámila, že bude dodržovat nová izraelská pravidla. Ta zakazují pilotům a členům posádek s občanstvím převážně muslimských zemí létat do Izraele i přes jeho vzdušný prostor. Kontroverzní opatření by podle některých odborníků mohlo ale leteckou společnost vystavit žalobám za diskriminaci, napsala stanice Al Jazeera. Hokejisté Plzně zůstali v lize mistrů 100% i po posledním šestém utkání v základní fázi. Na její závěr vyhráli na ledě finského celku Saipa Laparenta 6-3. Dva góly vstřelil útočník Ivo Sedláček. Vítěznou branku si připsal Richard Žemlička. Ten v úvodu třetí třetiny zvýšil na 4-2. Za domácí se prosadil Petr Fridrich.
0: Frekvence 1.
3: Počasí.
1: Ve čtvrtek nás čeká hlavně slunečné počasí, ráno místy s mlhami, které se ale během dopoledne rozpustí. Přes den může oblačnosti přibývat, hlavně na Moravě a ve Slezsku, pršet by ale nemělo. Teploty vystoupají na 12 až 17 stupňů Celsia, vítr bude pouze slabý. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.
4: Hezký večer, Agáta má dneska svátek, tak ještě dvakrát 60 minut, chceme přát jen to nejlepší. To nejlepší vám na všechny strany, samozřejmě, ať jste kde jste, no dát Kristýna, já přidám taky ještě jednu takovou gurmánskou nabídku do budoucna, do dalších dnů, ale teď Imagine Dragons a Bad Liar.
0: Frekvence 1
3: a Milan Bílek.

0: Jan Spějka, to byl No Doubt na frekvenci. Jedna hezký večer. Dny podzimní jsou před námi, další a další. Nevím, jestli to máte podobně, ale mě na podzim vždycky víc chutná. A mám chuť sníst kde co. V létě je to jinak, o prázdninách trošku méně. Co nás čeká, pokud to máte podobně, v druhé polovině října, případně v listopadu, tak vrcholí, jak známo, ty nejvýznamnější a taky nejchutnější české gastro tradice roku. Absolutní vrchol českého podzimu, dobře víte, že to je ta svatomartinská husa, svátek svatého Martina, znamenal konec roku. No a jak známo, i letos a vlastně už za pár dnů nebo za měsíc se bude podávat z variací knedlíků, případně červeným i bílým dušeným zelím. Pak tady máme svatomartinská vína, případně martinské rohlíky, je to takové kynuté pečivo, které je plněné mákem, tmarohem, ořechy. No a když se přesuneme do listopadu, tak tam víme, že to je vrchol vlastně zvěřinové sezóny, říjen, listopad, ano, tam to patří, a domácnosti a taky restaurace budou žít zvěřinovými hody, tak máte-li chuť, tak se budete moci už teď třeba dočkat někde maso z divočáku, jelenů, daníků, srnců a bažantů. No a kančí se šípkou. Tak dobrou chuť vám přeji, kdyby náhodou. Za chvilku Madonna, náš ranní host, to byla Tereza Mašková, dali Bruno Mars a Just Might.
1: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

0: Cherish, a to byla Madonna na Frekvenci 1. Den co den host minimálně v našem ránu, no a středa patří hostům hudebním. Jaké to bylo dnes po ránu? Dorazila dáma, která má pocit, mám pocit, že dbá na svůj image, a to je dobře, zpěvačka Tereza Mašková. Tak jak to má s těmi nechty, jsou taky součástí image?
1: Je to vlastně můj civil, jakože poprvé mám takhle červenou barvu, ale jinak je to vlastně můj civil, já už mám docela dlouho ty dlouhý drápy a já jsem se je vždycky i jako, mě se to vždycky hrozně líbilo. A když jsem chodila na konzervatoř, tak jsem to logicky mít nemohla kvůli klavíru a tak třeba kvůli tancování, abych někomu nevypíchla v oči třeba. A teďkon už to mít můžu a jsem s tím hrozně spokojená.
2: Jako dá vlastně se s tím naučit fungovat, jo?
1: Jo, jako já úplně jinak prostě už tu ruku používám, jinak křivím prsty a
2: tak takhle. Píšeš na telefonu třeba?
1: Normál, ale říkáme, úplně jinak jako natáčím ty prsty a naopak, když je nemám, tak se to znova učím vlastně a cítím se jak bez rukou, takže jsem na to doopravdy zvyklá, mám to už z takového nějakého v podstatě v uvozovkách protestu, už že já vím, že jsou dlouhý, je to možná trošku kontroverzní pro někoho, ale já se s tím snažím říct i mým fanouškům, že aby si prostě stáli za tím, co jim se líbí. Takže i kvůli tomu to mám. A hlavně kvůli mně, že se mě to líbí.
2: Já se hlavně umím, jako já si umím představit tu krásnou, fantastickou situaci, že tě třeba někdo někde vytroubí v autě nebo něco. A ty teď se na tebe otočí ta růžová hlava a ukáže, že jsi jednička s tím obřím nechtem, červeným nechtem. A ty podle mě na to už nemáš co říct.
1: To ne.

0: Hiroshima, to byla Sandra na Frekvenci 1, tak už si děláte zálusk na víkend. Vypadá to, že deštníky a pláštěnky asi budete moci nechat klidně doma, protože to dál bude bez přeháněk a ten nadcházející víkend tady bude v takových klasických říjnových teplotách, někde mezi 11 a 17, sobota bez deště úplně, no a v neděli místy a jenom ojediněle, to je moje oblíbené slovo, ojediněle přehánky, moc jich nebude a teploty velmi podobné. Tak ať vám vyjdou vaše oblíbené víkendové plány. Už za chvilku Depeche Mode, Katarína Knechtová anebo Mark Embor, Belong Together.
1: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
2: Hudební novinky.
1: Trby ze světa slavných.
2: Song za odměnu.
1: A dorazí i zajímavý host.
2: Kdo to bude tentokrát?
3: Tak to se nechte tentokrát překvapit. Začíná televizní Stardance. A tak dorazí speciální host, který vás vezme do zákulisí soutěže.
2: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
1: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.

0: erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
1: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: V některých městech stále naplno pokračují povolební vyjednávání. Ropa dál zdražuje kvůli špatné situaci v Saúdské Arábii. Ve čtvrtek bude opět jasno s teplotami do 17 stupňů. Na frekvenci 1 zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Není to ani týden, co v Česku proběhly volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu. V některých městech už mají koalice jasné, jinde se teprve budoucí spolupráce ladí. Hostem Presklubu byl politolog Lukáš Jelínek. Podle něj v komunální politice není neobvyklé, že vítěz nakonec tahá za kratší konec provazu.
3: O těch komunálních volbách se říká, že jsou svým způsobem taky dvoukolové, že nezáleží jenom na rozhodnutí voličů, ale i na tom, jak se potom později sestaví někde v kulu. Nějaká nová koalice nebo nová rada. A proto já si myslím, že vítězem nakonec tím, který má skutečně tu radost z toho, že dospěl tam, kam chtěl, tak jsou ti, kteří skutečně budou potom těmi starosty nebo primátory.
2: Celý pořad si poslechněte už nyní na našem webu frekvence1.cz. Zástupci koalice se shodli na podobě novely o financování a profesionalizaci asistentů pedagoga. Ministr školství Robert Plaga ocenil, že schůzka řešila efektivnost systému. Nyní ale musí sbírat ještě další data.
4: Ten výhled třeba spádovosti pedagogicko-psychologických poraden, tak ten bude s odloženou účinností, ale už jsem koaliční partnery seznámil s tím, že od 1. ledna 2027 sbíráme data z poraden, to znamená, pokud někdo zná ty příběhy o té turistice poraden, nové, případně ta overcare, o které mluvil Boris Šťastný, tak samozřejmě začneme sbírat konečně data, abychom ten systém mohli řídit.
2: Nový systém by měl také zastropovat počet asistentů učitelů. Ceny ropy pokračují v růstu. Děje se tak poté, co jemenští proiránští povstalci Husijové potvrdili, že v Saúdské Arábii zaútočili na státní ropnou společnost Saudi Aramco v Dahránu a také Riádu. A stejně tak jako na mezinárodní letiště v saudsko-arabské metropoli. Hokejisté Hradce Králové budou ve čtvrteční předehrávce 11. kola Tipsport Extraligy v Litvínově usilovat o posun na třetí místo tabulky. Nejméně do pátku si může polepšit taky Verva, která v případě tříbodového zisku a vylepšeného skóre může poskočit na 7. pozici. Utkání na zimním stadionu Ivana Hlinky začne o 17:30 večer.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Teploty ve čtvrtek budou kolem 12 až 17 stupňů Celsia, na horách to bude ještě o něco méně. Z rána čekáme ještě místy mlhy, dopoledne se ale postupně rozplynou. Na obloze bude spíše slunečno, na Moravě a ve Slezsku se může zatáhnout, pršet by ale nemělo na většině území České republiky. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.
5: Hezký večer vám přeji po 23. hodně balad vám vezu do půlnoci a co taky jiného. Bude Elton John, Shakira a teď tak nějak málo tančí. A Krištof.
1: Frekvence 1
6: a Milan Bílek.

0: Právě tohle byla píseň, která dokázala, že i animák může přinést jeden z nejkrásnějších romantických hitů 90. let, Elton John a jeho Can You Feel the Love Tonight z Disneyho Lvího krále. Hudbu složil Elton John a text napsal Tim Rice a společně tak vytvořili hit, který získal Oscara za nejlepší původní filmovou píseň v roce 1995. A jak známo, na soundtracku zpívá Elton John, zatímco ve filmové scéně zaznívá také v podání postav Simby a Nelly. Za malou chvíli Midnight Sky a bude tu Miley Cyrus.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz
2: a už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
3: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

Forget Me, a to byl Luz Capaldi na Frekvenci 1. Za pár hodin pro vás máme velkou motivaci na to zítřejší ráno, je to poslední slovo a máme pro vás více jak 40 000 korun. Tak aj to nepropásnete. Teď All By Myself a Celine Dion.

0: Another Day in Paradise, léty prověřený hit Phila Collinse na frekvenci 1. Dobrou noc až do rána ode mne. Užívejte a já se na vás těším opět v neděli na finále toho následujícího víkendu, jako vždycky. Za malou chvíli Nelly Furtado anebo UDG odlétáš.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
2: Po svět je Hollywood. A v chci zahát.
3: Ale i hity legend pop music.
4: The winner takes it all.
3: S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
1: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
2: Zájem o hypotéky meziročně klesnul. Hokejisté Plzně zůstávají v lize mistrů 100% a teploty ve čtvrtek půjdou až na 17 stupňů Celsia. Zpráv na frekvenci 1, zdraví Ondřej Albrecht. Banky a stavební spořitelny poskytly v září hypoteční úvěry za více než 35 miliard korun. Ve srovnání s loňským zářím to znamená pokles o 6%. Proti srpnu se objem hypoték ale zvýšil o 3%. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Úvěry budou podle ekonoma Lukáše Kovandy příští rok dál zdražovat.
3: Dostanou se v první polovině příštího roku až na 6 nebo dokonce nad 6%. Už nyní ty hypotéky jsou udávány za vyšší sazby, než uvádějí nejnovější data, takže se už pohybujeme hodně kolem úrovně 5,5% a někdy i výše, záleží samozřejmě na fixaci. Banky nyní spíše se uchylují k tomu, že poskytují krátké fixace.
2: Objem refinancovaných a navýšených úvěrů v září dosáhl na 7,5 miliardy korun. O budoucím vedení je po středě jasněji v 7 ze 13 krajských měst. Jednání po víkendových komunálních volbách zůstávají otevřená v Praze, Ostravě, Pardubicích, Jihlavě, Zlíně a Českých Budějovicích. Vládní hnutí ANO, které volby vyhrálo v 6 krajských městech, své vítězství proměnilo v účast v koalici zatím ve dvou. Koalice Jedno Ústí, která s náskokem volby vyhrála v Ústí nad Labem, oznámila vládnutí bez dalších partnerů. Ode dneška je také možné obrátit se na správní soudy se stížnostmi na zvolení některého z kandidátů v obecních a senátních volbách. Francouzská společnost Air France oznámila, že bude dodržovat nová izraelská pravidla. Ta zakazují pilotům a členům posádek s občanstvím převážně muslimských zemí létat do Izraele i přes jeho vzdušný prostor. Kontroverzní opatření by podle některých odborníků mohlo ale leteckou společnost vystavit žalobám za diskriminaci, napsala stanice Al Jazeera. Hokejisté Plzně zůstali v lize mistrů 100% i po posledním šestém utkání v základní fázi. Na její závěr vyhráli na ledě finského celku Saipa Laparenta 6-3. Dva góly vstřelil útočník Ivo Sedláček. Vítěznou branku si připsal Richard Žemlička. Ten v úvodu třetí třetiny zvýšil na 4-2. Za domácí se prosadil Petr Fridrich.
1: Frekvence 1.
4: Počasí.
2: Ve čtvrtek nás čeká hlavně slunečné počasí, ráno místy s mlhami, které se ale během dopoledne rozpustí. Přes den může oblačnosti přibývat, hlavně na Moravě a ve Slezsku, pršet by ale nemělo. Teploty vystoupají na 12 až 17 stupňů Celsia, vítr bude pouze slabý. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech. Yeah.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
2: Celý můj život plave na vodě, mám vítr z lidí, co...
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: V některých městech stále naplno pokračují povolební vyjednávání. Ropa dál zdražuje kvůli špatné situaci v Saúdské Arábii. Ve čtvrtek bude opět jasno s teplotami do 17 stupňů. Na frekvenci 1 zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Není to ani týden, co v Česku proběhly volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu. V některých městech už mají koalice jasné, jinde se teprve budoucí spolupráce ladí. Hostem Pressklubu byl politolog Lukáš Jelínek. Podle něj v komunální politice není neobvyklé, že vítěz nakonec tahá za kratší konec provazu.
2: O těch komunálních volbách se říká, že jsou svým způsobem taky dvoukolové, že nezáleží jenom na rozhodnutí voličů, ale i na tom, jak se potom později sestaví někde v kuloárech nějaká nová koalice nebo nová rada. A proto já si myslím, že vítězem nakonec tím, který má skutečně tu radost z toho, že dospěl tam, kam chtěl, tak jsou ti, kteří skutečně budou potom těmi starosty nebo primátory.
1: Celý pořad si poslechněte už nyní na našem webu frekvence1.cz. Zástupci koalice se shodli na podobě novely o financování a profesionalizaci asistentů pedagoga. Ministr školství Robert Plaga ocenil, že schůzka řešila efektivnost systému, nyní ale musí sbírat ještě další data.
3: Ten výhled třeba spádovosti pedagogicko-psychologických poraden, tak ten bude s odloženou účinností, ale už jsem koaliční partnery seznámil s tím, že od 1. ledna 2027 sbíráme data z poraden, to znamená, pokud někdo zná ty příběhy o té turistice poraden, nové, případně ta overcare, o které mluvil Boris Šťastný, tak samozřejmě začneme sbírat konečně data, abychom ten systém mohli řídit.
1: Nový systém by měl také zastropovat počet asistentů učitelů. Ceny ropy pokračují v růstu. Děje se tak poté, co jemenští proiránští povstalci Husijové potvrdili, že v Saudské Arábii zaútočili na státní ropnou společnost Saudi Aramco v Dahránu a také Riádu. A stejně tak jako na mezinárodní letiště v saudsko-arabské metropoli. Hokejisté Hradce Králové budou ve čtvrteční předehrávce 11. kola Tipsport Extraligy v Litvínově usilovat o posun na třetí místo tabulky. Nejméně do pátku si může polepšit taky Verva, která v případě tříbodového zisku a vylepšeného skóre může poskočit na 7. pozici. Utkání na zimním stadionu Ivana Hlinky začne o 17:30 večer.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Teploty ve čtvrtek budou kolem 12 až 17 stupňů Celsia, na horách to bude ještě o něco méně. Z rána čekáme ještě místy mlhy, dopoledne se ale postupně rozplynou. Na obloze bude spíše slunečno, na Moravě a ve Slezsku se může zatáhnout, pršet by ale nemělo na většině území České republiky. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.
0: To nejlepší z muziky.

0: to nejlepší z muziky.
1: Frekvence 1.

0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Zájem o hypotéky meziročně klesnul. Hokejisté Plzně zůstávají v lize mistrů 100% a teploty ve čtvrtek půjdou až na 17 stupňů Celsia. Zpráv na frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Banky a stavební spořitelny poskytly v září hypoteční úvěry za více než 35 miliard korun. Ve srovnání s loňským zářím to znamená pokles o 6%. Proti srpnu se objem hypoték ale zvýšil o 3%. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Úvěry budou podle ekonoma Lukáše Kovandy příští rok dál zdražovat.
2: Dostanou se v první polovině příštího roku až na 6 nebo dokonce nad 6%. Už nyní ty hypotéky jsou udávány za vyšší sazby, než uvádějí nejnovější data, takže se už pohybujeme hodně kolem